0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: No a započala druhá hodina rokový spovědnice. Mým hostem je Michal Rákosník, kytarista a teď hlavně organizátor, ředitel festivalu Bluestone Fest. Co vás na tom Bluestone Festu může ještě čekat? Jaký jsou tam překvapení? Nebo překvapení ani bych neřekl. Spíš takový milý doprovodný programy a hlavně gurmánský zážitek, nejen ten hudební, i když ten hudební je samozřejmě primární, ale o tom za chvilinku už s Michalem.

0: Rocková spovědnice.
1: Michale, než jsi začal dělat festivaly, protože nebyl jediný výlovišti, říkám to dobře.
2: Výlovým.
1: Byl ten první, to trvalo snad 10 let, ten festiák s Jurkovičem jste dělali dohromady?
2: Tam byl od roku 2015, jsme na počest Petra Jurkoviče, kytaráře, bluesmana, dělali Jurkovič Open Air na náměstí v Výlovým u Prahy. A vlastně já bohužel, jak už jsem o tom mluvil, jsem omarodil po 10 letech, měl jsem poměrně těžkou cévní příhodu mozkovou a když jsem se z toho probral, tak jsme se domluvili, že už festival asi ne, ale vzhledem k tomu, že jsem byl gitarista a hrál jsem na těch festivalů skoro každý rok v Jurkovič Open Air, i s Petrem Jurkovičem jsme hráli asi 10 let pravidelně. A mě po té příhodě nic jenom nenapadlo, než pokračovat ve festivalu, aspoň když nemůžu hrát, tak aspoň pořádat ten festival. Takže proto já jsem se rozhodl pro pokračování i bez jména Jurkovič a pod jménem Bluestone Fest Kamenice nakopnout nový festival pro kamarády, aby jsme se mohli zase všichni potkávat.
1: A to ti napadlo? Ve chvíli, kdy jsi ještě ležel,
2: to jsem ležel a jenom v nemocnici
1: a jenom se mrkal
2: očima.
1: Víš, jak se říká takovým lidem, jako seš ty, nezmaři, ty vole. Mě to vůbec se napadlo, já bych se samozřejmě propadl v depresích. Jo,
2: a vůbec... No to já jsem právě nechtěl, já jsem potřeboval něco dělat. Jo. Já říkám, co já můžu dělat, jako ochrnutej, tak můžu pravou ruku ještě mám, můžu telefonovat. Tak jsem říkal, dobrý, to půjde zprodukovat nějak. A takhle já jsem se pustil do produkce toho festivalu. No.
1: K produkci festivalu, Bluestone Festu, se ještě dostaneme zase v dalších vstupech. Teď pojďme se tedy vrátit do té doby, kdy jsi ještě hrál. Od kdy jsi začal hrát na kytaru?
2: Ale já jsem typický revolter z základní umělecké školy, kdy jsem chodil jako malý dítě do piana. Od 7 do těch 12 jsem to vydržel opravdu poctivě hrát ty etídy a tak. A Karel Černý,
1: že jo, takový ty etídy. Já jsem taky prožil.
2: Tak. A revoltoval jsem někdy v té sedmičce, kolem sedmý třídě na základce ke gitaře, prostě naučil jsem se první akordy a už jsme prostě mazali nějaký znouzecnosti ve vysací zámky a bavilo nás to, že jo. Takže tak já jsem se dostal ke gitaře, no, ale postupem času jsem se seznámil s nějakýma muzikantama, jak jsme furt se snažili hrát s nějakou kapelu, kterou jsme v té době měli. Takže já jsem od těch 12 let vlastně hrál, až jsem potkal Petra Eichlera, což je mimochodem to Eichler Trio, co jsem pouštěl před chvilkou tu desku, což byl náš takový hudební guru v Praze na Jižním městě, kde jsme měli společnou zkušebnu už tenkrát, kde s náma tyhle ty starší muzikanti měli zkušebnu a ten mě seznámil s jeho synama, který s ním hrajou v tom triu Fusion, ti feťáci Fusion Eichler Trio.
1: A táta a jeho synové, tedy takový feťáci, no dobře.
2: No, tak Feto, no, se tak jmenujou, já to jenom jmenuju, jak se to jmenuje. A s těma feťákama já jsem začal hrát a opravdu jsme se jsem začal opravdu vážně hrát. Pak jsem dostal lano od Petra Jurkoviče, který vyráběl kytary, že zakládá nějakou kapelu se svými syny jako rodinou. Takže tam už jsem taky začal poměrně i hodně jezdit s nima. Tak to mi trvalo, to mi bylo třeba 30 už a 25-30. Takže takhle nějak se to odvíjelo, hrál jsem na kytaru a furt jsem to zkoušel s nějakýma jinýma muzikantama okolo. Jeden z nich je, co pouštím dneska, toho Pascala Rakoto Miza, kterýho jsem potkal čistě náhodou, kluka z Madagaskaru, písničkáře, tak jsme spolu natočili to demo, který jsme se zkoušeli udat na vydavatelstvích, tak z toho dneska pouštím ty písničky.
1: Jasně, my si za chvilinku...
2: Co svět neslyšel.
1: Ano, premiéra projektu Pascal. A propos, ty jsi pak s nějakou partou natočil jako CDčko, jako plnohodnotný, tedy LPčko, říkajme
2: tomu,
1: jsem album.
2: Velký album jsem poprvé natočil ve svých nějakých 22 letech, když jsi s mojí přítelkyní, Kristýnou Peterkovou, která zpívala v soutěži Českohledá Superstar volume 2 a dostala smlouvu u vydavatelství na desku velkou. A pro mě to byla úplně, jo, v 20 letej, jí bylo 18, mě 20, a tak jsme říkali, je, to bude skvělý. Natočíme si desky, jak jsme ji natočili, no a rozešli jsme se, protože to nedopadlo. Jo, 5 kluků v kapele a zpěvačka Handrkování, ještě chodí s ní jenom jeden z nich. Prostě nebylo to dobrý, jo.
1: To se říká, ženská v kapele, to je...
2: No, nedopadlo to dobře mor. Prostě, no. Ale byla to moc hezká spolupráce, do dneška na to rád vzpomínám a občas se s ní telefonuju a ona do dneška ještě něco zpívá, ale to bylo moje první CDčko, který jsem natočil v těch 20+. A pak jsem furt zkoušel točit nějaký tyhle ty demáče k tomu. A pak jsem se protočil, až když se ke mně do baráku na Pražské Nižíškově nastěhoval jako soused herec činohry Národního divadla Igor Orozovič, který mimochodem letos vystupuje taky na Bluestone Festu. A jelikož se nastěhoval ke mně do patra, tak trvalo asi rok, než jsme spolu založili kapelu. A to byl vlastně náš společný...
1: A počkej, a předtím jste o tom mluvili, nebo jenom jste se jakoby neznali? A
2: my jsme se znali, já jsem se znal hlavně s jeho strejdou Petrem Morozovičem, s kterým jsem pracoval na nějakých televizních projektech.
1: Jo.
2: A s Igorem jsem se znal přes něj, jako, a ten mi právě říkal, že Igor schání nějaký byt a něco, že se vrací z divadla z Ostravy do Prahy, že bude tady. A tak jsem říkal, hele, u mě v baráku zrovna je volný 2+KK, jestli by se mu to nelíbilo, ať se sem nastěhuje klidně, já to zkusím domluvit, domluvil jsem to, dopadlo to. Takhle jsme spolu bydali 5 let a během prvního roku jsme začali, já jsem furt cvičil, že on slyšel za zdí, než odcházel do divadla večer, tak já furt hrál. Říká, co tam furt hraješ, jsi úplně šílený. Říkal, mě to prostě baví, tak já si furt něco nahrávám tady. Tak on vždycky po představení v Národním divadle přišel ke mně večer, třeba v 11 a ještě tam přines klávesy, tak jsme si zahráli ještě, dali jsme si třeba cígo, kafe.
1: A sousedi nenadávali, že tam...
2: Ten barák byl absolutně tolerantní.
1: Jo.
2: Jo, že prostě nás nechávali tam takhle řádit po nocích. Takže my jsme s Igorem za rok vlastně dali dohromady vlastně kapelu první. Jo, Igor prostě, že by rád prostě ty písničky, protože on už muziku dělal v divadle a hrál, no do dneška hraje podle mě v tom skvělém muzikálu Lazarus, mm-hmm. Davida Bowieho, který hrajou tady v Praze a to jim to doporučuju, to je moc hezký představení, kde je živá kapela, hrajou tam skvěle. A právě měl tyhle hudební zkušenosti a měl i svoje písničky, tak jsme říkali, tak jsme furt zkoušeli každý večer něco, nějakou tu písničku zpracovat. Tak jsme takhle po nocích jsme to dělali, no, každý den skoro, no.
1: A tady s tou
2: s tím Igorem Orozovičem jsme dostali nabídku, nebo respektive Igor dostal nabídku od Suprafonu na natočení velké desky jako LPčka. Takže tu jsme točili před 2 roky, mu vyšla první čistě autorská deska Suprafonu, která se jmenuje Když muž sléká tmu.
1: Aha.
2: To je asi jako po nocích se něco v tom významu.
1: Když muž sléká tmu.
2: Jo.
1: To si člověk může představit cokoliv. To je
2: ano.
1: Fajn.
2: A je to naše noční spolupráce.
1: Je to takový, přátelé, takový jakby protipol, jak bych řekl, když muž se ženou snídá, tak předtím svlíkal tmu, jo. A nebo potom. To už je jedno, to už si klidně. A takže tam si hrál a ta deska vyšla.
2: Tam jsem hrál a to vlastně bylo první po těch všech bluesových zkušenosti s Petrem Jurkovičem a klukama Eichlerovejma. To byla jako profesionální spolupráce vlastně a po té Kristýně. A kdy my jsme jezdili opravdu koncerty pro plný sál.

0: my si pustíme skladbu, počkej, jsi to říkal, a, že to je ta
1: je to trojka, take me home.
0: To je taky taková, takový oplňováček trošku.
1: Je to oplňováček, ale má svou specifiku, že celá tato nahrávka byla vlastně natočena v Praze, v pražském studiu nahrávacímu Zdenka Šikýře v Hostivaři.
0: Ano, znám.
1: A tam se nahrály bubny a základy vlastně a zbytek, kytar a nějakých aranží jsem dotáčel u mě doma tady na Žižkově v Praze v kuchyni.
0: Kuchyni.
1: Tady... Takže takhle hraje moje kuchyň, přátelé.
0: Ano, teď jsem to chtěl říct. Dámy, kdybyste chtěli Michalovi uvařit něco dobrýho, jo, tak poslouchejte, jak krásně zní jeho kuchyň. Jo, to je taková nabídka. Když dohazu ženský, chápeš?
1: A který jsem pochopil, já jsem myslel, že jako ocenějí tu akustiku.
0: No, když ocenějí, tak přijdou třeba něco ještě uvařit.
1: Jo, takhle, to tam budou mlátit pánovičko, ale to asi nebude ten zvuk, který hledáme.
0: To uděláš nějaký world music, ne, s pánovičkama.
1: Dobře, dobře.
0: No, byl to blbej vtip, no ale tak co?
1: Dobře.
0: Ale třeba se tak chytne.
1: Pojďme do kuchyně.
0: Take
1: me home.
0: Take me home do kuchyně, jasně.
2: Radio Beat. Rocková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.

0: Tak přátelé, tenhle moment, já už jsem si sám pro sebe nazval, ale i pro vás, tomu se říká přehmat kohoutího pařátu. Já vždycky uvedu nějakou písničku, nejlépe teda v tom nejlepším případě nebo nejhorším, nevím jak to mám říkat, svýho hosta a pustím tam úplně něco jiného. Ano, tato skladba taky má něco s domovem společného, jo, protože se jmenuje Homeward Bound, to byl Simon a Garfunkel samozřejmě, ale my budeme
1: tak to nebyl
0: pouštět.
1: Zvuk mojej kuchyně, prosím vás.
0: No, zvuk kuchyně, to byl zvuk kuchyně Paula Simona. Takže my se teď, a můžeme aspoň porovnat, jak zní kuchyně Paula Simona, jak zní kuchyně Michala Rákosníka. Tak sorry, jo, ale tak tohle se mi stává maximálně
1: no
0: jednou za zpovědnici. Maximálně, no, tak někdy i dvakrát. No ale tak dobře. Tak vracíme se zpátky ke kapele Pascal, nebo k projektu Pascal.
1: Projektu Pascal, který předcházel.
0: Tak

0: Znovu upozorňuji, milé dámy, pokud rádi vaříte, uslyšíte zvuk Michalovi. Michalovi, teď jsem chtěl zase koupelny, Michalovi kuchyně, kde dohrával, pozor, základy byly i na hostěvaři ve studiu, kde dohrával ty kytary. A ty kytary zní fakt skvěle. Tak jdem na to. No zase už mám prst. Víš?
1: Tak opatrně, už tam zase, teď už prosím,
0: už mě ta hnáta tam zase sahala. Tak teď.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Take Me Home se jmenovala skladba, kterou jsme teď slyšeli, a slyšeli jsme úžasnou kytaru nebo kytary zde přítomného Michala Rákosníka. A geniální zvuk jeho kuchyně teda. Akustika.
2: Děkuji.
1: Fantastická. No, normálně jsi to točil linkou nebo přes mikrák?
2: Ne, přes mikrofon, právě. Přes mikrofon. Já jsem úplně nahlas, já do dneška nechápu, že ty sousedi se nějak neozvali. A my mě nechali opravdu řádit takhle leta. 20 let jsem na tom Žižkově v tom malém bytě, kde jsme s Igorem pak zakládali kapelu, a v té kuchyni samý. To prostě zásadní kuchyň. Mikrofon protažený do druhého pokoje, kabel pod dveřma, tam jsem měl komp a tam jsem seděl s kytarou a odtavený kombo jsem měl vedle.
1: Jo, takhle až jo.
2: No, normálně jako malý studio jsem si tam udělal.
1: Já jsem slyšel, že na Žižkově jsou dobrý lidi, jo, že tam to žije.
2: Intelektuální tepna světa je vede Vlkovou. Jo, a končí v Bořivojově a tam nekonečně hospod, tam velice známá čtvrť, jo.
1: No já jsem slyšel, že Žižkov je spíš taková androžská, jako v tom dobrém slova smyslu, jo, v tom pozitivním, undergroundová čtvrť. Nakonec já si vzpomínám, jmenuje se to Seifertova, jak vede takhle nahoru na Olšanku, je to ona, víc?
2: Jo, jo.
1: No, tak tam byla takhle...
2: Je přejmenovaná teď,
1: to je.
2: Jo, ale bývalá Seifertka.
1: No. A tam byla hospoda, která už tam taky není. Na konci, když jedeš to, jako na tu Olšanku zahneš, tak tam byla hospoda. Tam jsme s Vítkáčema točili klip. To bylo ještě za bolševika, ty bláho, ještě normálně ne, na kaberu. A tam to všechno šlo, ten Žižko hrozně žil, jako by.
2: Jo, je to takový pražský Montmartre. No.
1: Pražský Montmartre, správně, to jsem taky slyšel mnohokrát.
2: Jo, za těch 20 let jsem tam taky zažil strašných věcí, ale říkám, svoboda toho, že tam slyšíš z protišího baráku trumpetistu, to je úplně běžná věc, prostě já tam otavený aparát a nikdo mi nikdy nic neřekl. Tam je to jako patří k tomu jaké koloritu, že ti v 11 začnou řvat fotbalisti z Viktorky, já to jsem vždycky nesměl točit v momentě, kdy začínal fotbal na stadionu, protože já z druhé strany bytu jsem viděl, z té kuchyně jsem viděl na stadion.
1: A tam to řvalo, že bych to bral mikrofon.
2: No jasně, tak já jsem vždycky musel počkat, až bude po fotbale.
1: Počkej, tak jsi to měl nahrát, normálně hrát na kytaru, nahrát.
2: Jo,
1: a dělal by si s tím, že by mohl zmít živák z Wembley, ty vole. Dobrý, tak to jsou takový domněnky. Hele, pojďme zpátky k Bluestone Festu, k tomu letošnímu. Mm-hmm. Už jsme se zmiňovali, že loni, co jsme tam zažili, tak výborný gastrozážitek, promítal se tam na nynější B-stage se bude hrát, tak tam si promítal filmy a A-stage, tedy ta hlavní, ta veliká, ta ano. Je samozřejmě součástí a je tam, kde byla. Že?
2: Ano, hlavní scéna jako Stone Stage, zůstává...
1: A nebude se tam mlátit zvukově?
2: Nebude, spočítal jsem to přesně, aby kapely se přesně střídaly. Když dohraje na Ačku, jedna kapela a...
1: Zvukovka a
2: začíná
1: druhá
2: na Bčku.
1: Takže přes zvukovky se to střídá.
2: Přes zvukovky se to střídá a máte úplně jako plný program vlastně, jenom přebíhat mezi těma dvěma pódiama vlastně a odpočinková zóna je tam pak jako za kopcem udělaná taková.
1: Pozor, přátelé. Bluestone Festival je festival pro celou rodinu. To jsme chtěli, nebo Michal to chtěl zdůraznit. Protože, ještě když je krásný počasí, v tom nádherném prostředí přijďte s dětma. Protože pro děti je tam taky program.
2: Je tam
1: říkej, Michal.
2: Obrovský dětský hřiště. Hned u vstupu se dají děti zaparkovat na krásném dětském hřišti, kde si můžou hrát. A vy můžete už z toho hřiště sledovat tu hlavní stage třeba. Ale speciálně pro děti odpoledne, myslím, že v 15.00 začíná na stage B, kde ty budeš hrát jako večer. Tak je tam odpoledne, je to stan. Je to stage, která se jmenuje Pilsner Urquell stage. A paradoxně tam je divadlo pro děti.
1: Děti se musí učit od mala.
2: Ale nemá to jenom je nazvaná ta stage takhle, pivo tam žádný nebude, samozřejmě jsou tam lavičky normálně a bude tam hrát moc hezký loutkový divadlo, Bára Vyskočilová, herečka mnoha talentů a je to vlastně představení, který se jmenuje O lese. A je to moc hezký představení pro děti. Si myslím, že se nebudou rozhodně minimálně hodinu toho představení nudit. A hned po Báře Vyskočilový a jejím divadle, divadlo Matky Barbory, to nazvala, a začíná kytarový workshop pro ty maličko dospělejší, případně kytaristy nebo začínající kytaristy nebo pokročilí kytaristy, kteří se chtějí něco dozvědět. A kytarový workshop provozuje...
1: Ale především je to pro teda děti a mládež, ten
2: je
1: workshop?
2: Je to pro děti a mládež, ten workshop, kdyby se chtěli dostat dozvědět něco o kytarách, tak to vede Petr Sam... Petr je táta, Honza Samek s hudebním Alexim z Davids. Mm-hmm. Tam nastehuje spoustu kytar, aparatury a krabiček těch efektů kytarových.
1: Jasně.
2: A můžete se ho zeptat prakticky na cokoliv. A on vám to předvede živě na té stage, jakým způsobem se ta elektrická kytara používá. Takže ten kytarový workshop následuje po tom dětském divadle úplně pro ty nejmenší, pak začne pro ty dospělejší a pak už nastoupí kapely v večeru na tom Bčku.
1: Prosím vás, to neznamená to, že workshop kytarový je pro nejmenší, pak pro ty pokročilejší nebo starší, je to samozřejmě zajímavý i pro dospělí,
2: jo,
1: který
2: určitě,
1: se chtějí dovědět, jo, když tam budou, stejně tam budou s dětma, jo. No, tak to je dobrý. A pak jo, se můžete...
2: Úplně nejmenší, no. Je tam skvělá, máme tam takovou mini stage, kterou dělá moje kamarádka Sabina Hiterová a tam si můžete vyrobit kytaru, jako s těma úplně nejmenšíma dětma, si namalovat papírovou, kartonovou kytaru a vyrobit si vlastní kytaru a můžou tam děti, bylo to hrozně oblíbený loni na festivalu, tam hrozně dětí si vyrobilo svoje různé tvary a běhali s tím po areálu a měli svoji kytaru. Takže to je moc hezký jako pro ty děti taky jako program.
1: Děti mají fantazii, tak to určitě
2: myslím,
1: vychází.
2: Si myslím, že je to opravdu pro celou rodinu.
1: Já se tě zeptám, v kolika lidech ten festiák děláte?
2: Prosím tě, festival děláme v tuhle chvíli. Jsem já plus koproducent, který se mnou připravuje a dává úplně ten základní kámen. Jeho jméno je Franta Zeman a ten tam taky vystoupí, mimochodem muzikant. A má tam svoji kapelu a toho můžete vidět 6 hodin. Ale mám ještě k sobě dvě produkční velice šikovné holky. Jedna se jmenuje Veronika Ilíková, to je vedoucí produkce. A ty stánky, jak si o nich mluvíte, vysoká gastronomie.
1: No,
2: tak
1: to jsem si všim.
2: Veronika Olivová, velice talentovaná, taky produkční. Takže mám k sobě tyhle ty dvě Veruny a funguje to skvěle ve třech.
1: To je neuvěřitelné.
2: Festival děláme ve třech, ano.
1: Který tam to obsazení.
2: Až čtvrtý je ten Franta.
1: My se ještě popovídáme a konkrétně ještě připomeneme, které kapely tam hrajou, aby jsme to zopakovali, kdo to nepostřehl, zmíníš webovky a tak dále.
2: No. Nerad bych zapomněl právě, když se bavíme ještě o realizačním týmu, tak máme ještě grafika Michala Pecku, který je čtvrtý do party, takže ve čtyřech to děláme takhle. No. A všechno se dá vidět na webu bluestonefest.cz, tam je program, jsou je tam předprodej vstupenek, kompletně všechno se dozvíte tam. Nebo kdybyste mi chtěli napsat taky tam kontakt na mě a zeptat se na cokoliv, tak se můžete zeptat mailem nebo telefonem. Myslím, že tam telefon právě na Verču Ilíkovou, vedoucí produkce na tom webu na bluestonefest.cz.
1: Dobře. Jedna z hlavních hvězd. Prosím?
2: 11.7. Zapomínám na ten termín, kdy to je.
1: Musíme furt opakovat. 11.7. No, od kolika ještě?
2: Hele, od 14
1: hodin. Od 14 hodin.
2: Do večera. Prostě.
1: Do večera. Jedna z hlavních hvězd, Igor Orozovič. Už si ho zmiňoval, tak bychom si mohli pustit něco od něj, ne? A je to navíc alba, kde ty jsi hrál na kytaru?
2: Jo, to je paradoxně moje první a zatím asi poslední, než se uzdravím. album a tohleto se jmenuje ten Když muž sléká tmu. To jsme spolu natočili v roce 2022 a letos nám některé písničky z toho alba Igor předvede na festivalu Bluestone Fest. Takže Igor Orozovič a jeho, nebo naše oblíbená písnička, která taky svým způsobem vznikala v kuchyni, části té písničky, a jmenuje se Cigareta.
3: Jsou momenty, kdy
2: jsme tam
3: chceš.
2: Strašně.
3: Jsou momenty, kdy se hodí. Jsou momenty, kdy ji potřebuješ a uděláš cokoliv. Je špatná a všichni to vědí. Hnusný kulturní nános, zlozvyk a hřích, co se děl...

občas oblažím tělo své relaxantem, no co se tváříte? Ježíš se snažil, hříchy má ten i tamten, hřeš nehřeš, přijde stáří tvé.

nocí se prohovoří, ten kouř až štípe nás. Svobodný poutník, sám Adam na pohovoří.

Chris Amloku, patrem chci válet dým. Až přívod vypnou, zatlačím slzu v oku, poslední sloku vyplodím. Jako pan Gainsbourg drze stát před bardotkou,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Hudobníková spovědnice na Rádiu Beat.
1: No a Michal Rákosník, mým hostem. Bavíme se o muzice, to je jasný, jako s každým hostem rokový spovědnice, ale my se konkrétně bavíme o festivalu Bluestone 11. července, přátelé, o 14 hodin. Jak se jmenuje ta niva?
2: Dvorská
1: niva, což je část Kamenice.
2: Ano, nedaleko Prahy. Zámku Štiřín.
1: Nedaleko, to Kamenice. Musíme upřesňovat, protože Kamenice
2: no,
1: je...
2: Kamenice je hodně a shodou okolností ještě Kamenice, Česká Kamenice nahoře má taky skvělý festival. Takže to je schoda
1: no,
2: men Kamenic.
1: No, ale to prostě do toho uděláš jim zmatek hlavě. No,
2: nebudu jasně. Dělat zmatek.
1: Ano.
2: Takže
1: Kamenice u Štiřína.
2: Kamenice u Prahy.
1: Ano, to jo, je z Prahy, my jsme tam jeli kousek.
2: Ale 20 minut.
1: 20 minut.
2: Jo, jezdí tam příměstská doprava z Prahy, z metra Budějovická. Jezdí to i po skončení festivalu, odjíždíte normálně autobusem do
1: jo,
2: Prahy.
1: Jo.
2: Takže se dá dostat tam i zpátky z Prahy. Samozřejmě ze všech směrů, z Benešova u Prahy, z Týnce nad Sázavou, z Říčan. To je všechno propojené tam těma příměstskými autobusama, který vás dovezou až na festival.
1: A hlavně, přátelé, je to v sobotu, takže nebude takový ten pracovní provoz, bude
2: sobotní
1: volnější
2: odpoledne.
1: Doprava. My jsme tam jeli v sobotu a naprostá pohoda loni. Dobře, tak pojďme tedy, my jsme zmínili Igora Orozoviče, toho jsme si hráli před chvílí, zmínili jsme feťáky.
2: Jasně,
1: doufám, že se nebudou na mě zlobit, že takhle ve nich mluvím.
2: Ne,
1: ty jsi s tím začal.
2: Ale oni si tak zkracujou. Fusion Eichler Trio je ve zkratce F-E-T.
1: Jo.
2: Fet.
1: Fet,
2: no, tak jasně. To si, oni si i tak říkají sami, jako feťáci.
1: Já bych ještě připomněl kapelu The Primitives Group. To je legenda.
2: To je legenda 60. let, ano. Kde vlastně zakladající člen Ivan Hajniš dal dohromady po letech tuhletu bandu zpátky a vystoupí tam jako otvírají ten festival ve 14 hodin. Takže kdo chce vidět Ivana Hajniše a bluesovou legendu 60. let.
1: A to už jsou postarší pánové, ne?
2: To už jsou postarší pánové, ale nějak to obnovil. Hraje tam jeden z těch Eichlerů, tam hraje na kytaru. Jo,
1: trošku omlazeno.
2: Je to poskládaný z takových přátel vesměs všechno. Jak je to kluci Eichlerovi nebo ten Ivan Hajniš, známé leta z různých koncertů už předtím.
1: Jo.
2: Takže proto tam hrajou do Primitive Groups.
1: Není to úplně ta ryzí původní sestava, ale je omlazená.
2: Ne, je to omlazená, ale zpívá tam Ivan jako zakladatel té kapely.
1: Nikolu Muchu
2: jsme si hráli jako první.
1: To není Ted Mucha, ale to je ta šílená, je půvabná ta pankačka.
2: Ano, to je jasně, ta Mucha. To ta posral se, jak jsme si pouštěli první písničku.
1: Jasně. To nemluví na mě, Michal, že jsem to posral. Tak se to jmenuje.
2: Tak se jmenuje písnička od kapely Mucha.
1: Ano.
2: A Igora Rozoviče s cigaretou jsme si pouštěli.
1: Ano.
2: František Zeman Band, to je překvapení.
1: O tom jsi mluvil.
2: To je ten
1: mluvil.
2: Kamarád, který se mu dává pomáhat dohromady ten festival.
1: Koproducent, jak jsi říkal, ano. Správně. Ještě
2: pak bych chtěl zmínit ještě nadějnou kapelu Propadlík, což je kapela mladých spolužáků vlastně z Gimblu, taková Gimbl kapela, ale vůbec to není jako hráčsky, jako Gimple kapela, je to moc pěkný písničky, dávají dohromady. A zrovna teď jsou na šňůře s Divokým Billem, který si je vybrali jako své předskokany na sezónu, takže jezdí teďko, teď jsem je viděl, že jsou někde Liberec nebo něco Litoměřice, někde jezdí prostě po republice.
1: No s Divokým Billem to jsou dobrý zkušenosti takhle jezdit.
2: Výborně jim to jde, takže Propadlíky, ty budou hrát, myslím, že po tobě, Dané. Až odehraješ ty svůj set, tak jako závěrečná kapela večírku.
1: Mladěši.
2: Jsou mladěši.
1: Ano, my omdlíme, my starci, a mladěši to zachrání, ano.
2: A poslechem si Propadlíky.
1: Takže Marek Hlavica, Celadons.
2: To je náš moderátor festivalu. Marek Hlavica je letitej zpěvák, redaktor, žurnalista a dal dohromady si takový svůj autorský projekt, který je zajímavý v tom, že je jediný na tom festivalu bez bicích. Jo, je to takový projekt, kde hraje na klávesy, Jakub Doležel hraje na saxofon a kytara, basa, klávesy a Marek na foukací harmoniku a zpěv.
1: Takže takový komornější zvuk zřejmě?
2: Takový komornější zvuk, je to krásný na to Bčkový pódium, bude to moc hezký jako program, takže moderátor si odskočí z velký stage zahrát si na malou. Takže z velký na malou.
1: Jasně.
2: Půjdeme na hlavicu.
1: Pak svlaží hrdlo vychlazeným mokem a poletí zpátky a moderovat zpátky hlavní stage. Výborně, tak to jsme si to krásně zrekapitulovali, letošní Bluestone Fest, ale na jednu kapelu jsme zapomněli, která patří k těm dvou hlavním.
2: K těm hlavním, no. Mně se podařilo jako husarský kousek, protože my už, když jsme dělali festival Vílovým u Prahy, právě na počest toho Petra Jurkoviče, který vyráběl kytary a Vílovým, tak jsme tam dělali ten festival a na jednom z nich se nám objevila kapela Buty. Mm-hmm. Kdysi dávno. Protože kytarista, zpěvák Radek Pastrňák měl taky kytaru z Vílovýho, myslím, že červenýho Telecastera.
1: Yeah.
2: Takovýho Petr Jurkovič vyráběl. A ty nám tam přijeli tenkrát zahrát na počest Petra a měli jsme je tam před 10 lety. A já jsem na nějak vzpomněl, volal jsem jim a říkám, jestli by ještě nepřijeli do Kamenice na Bluestone Fest, že jsme přemístili festival, přejmenoval se, ale furt to jede ty mejdany.
1: Ve stejném duchu.
2: Ve stejném duchu. A oni mi říkají, a kdy to máš? Já říkám, 11. července, člověče. A dobrý, no, ale to my jsme na cestě do Rakovníka, my hrajeme večer v Rakovníku 11. jo. Ale v kolik bychom nejpozději, jako to, v kolik bychom u tebe si mohli zahrát? Tak já jsem říkal, hele, od 5 do 6, tam mám okno, tak jsme se domluvili, že cestou z Ostravy do Rakovníka se zastaví Buty na našem festivalu Bluestone Fest 11.7. A takhle to dopadlo. Bez skvělý. Prostě měl jsem z toho radost, že se mi tam dostal.
1: To je takže krásná šňůra, přátelé. Šňůra, když jde kapela šňůru, tak obvykle hraje na jednom místě večer a pak třeba na dalším místě večer, ale prostě aby hrála na dvou místech za jeden den, to je no docela prostě čout.
2: Jako dvojáček, no. Jako jinak bych tě tam neměla ten termín.
1: Dvojáček jako se taky jako je dvojáček. Jo, hrajeme na tomhle festiáku odpoledne a pak ještě na tomhle festiáku jako to sami hrajeme večer. Ale aby hrali na festiáku odpoledne, pak, ale jo, stává se to. To je pravda, taky jsme to kdysi zažili. Hele, pustíme si Buty.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: No a jsme v třetí hodině rokový zpovědnice, mým hostem je Michal Rákosník. Přátelé, kdybyste se chtěli Michala na něco zeptat, pište SMSky, pište maily, nebo můžete i zavolat. V každém případě, než si to rozmyslíte, pustím kysáky.

0: Marková spovědnice.
1: Michale, tak já se teda zeptám. Jak vybíráš ty kapely? Jak se takhle schánějí tyhle kapely? Hrnou se ti tam sami? Nebo musíš oslovovat? Nebo to kombinuješ?
2: Já řeknu.
1: Tak mi to řekni.
2: A teď ty víš, jak se to se dělá, protože ty třeba budeš na Bluestone Festu letos hrát, protože jsme si to loni tady slíbili.
1: Fakt jo.
2: Když jsme se tam loni viděli na festiáku.
1: No teď jo.
2: A já jsem ti říkal, jestli bys byl tak hodný a příští ročník si nám tam zahrál. Takže je to vyloženě přes takovýhle
1: kontakty, tomu, osobní,
2: kontakty jako. Osobní. Ať už se jedná o Muchu, Igora Arozoviče, Buty, Frantu Zemana, Propadlík, Fusion Eichler Trio, tak i Dan Kohout Band vlastně. V tuhle chvíli patří do té naší party, s kterýma se osobně známe a proto takovýmhle způsobem jako funguje ten festival na té osobní bázi spíš.
1: Tenhle ten konkrétní, Bluestone Fest.
2: Bluestone je Fest, to... takhle fungoval i Jurkovič Open Air, jo. Což byli všechno zákazníci, kytaráři Jurkoviče a tady to funguje spíš na, na bázi, že tu dramaturgii se snažím dělat si sám a vždycky, když potkám někoho zajímavého, jako seš ty třeba například, tak,
1: se červenám skoro.
2: Tak si Dan Kohout Band dovolím pozvat na festival. Například. Jo, takže,
1: to je ale tvůj přístup.
2: To je můj přístup.
1: Tvoje metoda, no. Dejme tomu. Ty s tím máš určitě zkušenosti, když děláš týhle branži, tak to řeknu. Funguje to i u ostatních festivalů velikosti, Bluestone Fest podobně, nebo u těch obrovských asi to je úplně jinak? Ne?
2: Já si myslím, že na takhle přátelský bázi těch kapel nebo těch známých to asi běžně nefunguje. Mm-hmm. Já jsem opravdu rád, že to spíš takovýhle přátelské jako setkání a mejdan, než aby to byl, nemá to ambice na nějaký mega festival.
1: Jasně.
2: Jo, je to opravdu o stovkách lidí, kteří se vesměs skoro všichni znají, jak kapely, tak i lidi v areálu. Je to takový rodinný, prostě opravdu rodinné odpoledne s hudbou a dobrým pitím.
1: Přátelé, a to se nabízí přímo ještě připomenout, že zní to rodině a přátelsky, a ono to tak je, připomenout, že to fakt je i pro ty děcka. Že tam ta atmosféra fakt je klidná. Žádný tam, nikdo se tam nepere, teda aspoň já jsem to tam nezažil.
2: Ne, je to absolutní, jo, jako je to úplný klid. No, úplný ani, ani to není nějaká jako velká opiliáda, jako, ale typická festivalová, ale je to opravdu pro rodiny s dětma, nemusí se vůbec bát, ať by tam vzali prťata sebou na muziku a na divadlo dětský.
1: Čím ale chci ještě upozornit na to, že ten Big Beat tam duní, jo. To zase ne, že by no, to tam bylo no nějaký jasně, švidlání,
2: není,
1: jako
2: není žádný
1: na nějaký
2: čaj.
1: Garden party, jo. To tam jo. Opravdu jede jako svině. Bezvadný.
2: Právě já hrozně rád chodím na koncerty a vyhledávám i kapely třeba na další ročníky. A takže takhle se snažím ten festival nějak poskládat vždycky, aby to proběhlo.
1: A teď se udělal objev.
2: A teď jsem udělal, minulý týden jsem udělal fantastický objev. Byl jsem na křtu kapely, která se jmenuje Něco, Něco. A křtili desku majonéza. Já jsem si koupil vinyl té majonézy. Hraje to úplně fantasticky. Opravdu je to partička mladochů. A zpěvačka Bětka mě absolutně uchvátila, když jsem viděl ten výkon. Kytarista Tomáš, je to opravdu palba. Tak jestli bychom si mohli pustit z desky majonéza od kapely Něco, Něco.
1: A počkej, a ty si, ano, to si určitě pustíme.
2: A já jsem se jich zeptal, jestli by nám příští rok vystoupili na festivalu, takže moc rádi, takže už mám vlastně na příští rok mám první kapelu předjednanou kapelou Něco, Něco.
1: Ale přibliž nám je, odkud jsou, kolik jim je, co to je za muziku, no, za muziku nemusíš říkat, co to je. To si pustíme na druhou stranu. No, ale kde se vzali, tu se vzali.
2: Kde se vzali, já absolutně nevím. Já jsem normálně najednou poslouchal nějaký konkurenční rádio, kde pustili jejich pecku. Říkám, co to je za partičku, to je skvělý. Tak jsem si to našel, Něco, Něco, a zrovna měli křest.
1: Já.
2: První desky. Říkám, tak to je super. Tak jsem na něj šel do té Meat Factory tady v Praze. Já. A úplně narvaný klub a skvělý koncert. Takže na příští ročník Bluestone Festu se můžete těšit na kapelu Něco Něco a doufám, že to všechno proběhne letos i příští rok a vydržíme ještě nějaký ten rok.
1: Ale když už
2: to pořádat.
1: Když je to s Nulťákem už vlastně třetí, tak proč by to nevyšlo, že jo? To je jasný.
2: Ale vždycky je to o počasí, jo.
1: No, právě.
2: Je to letní festival, ale my naštěstí to máme hodně velký stany, ty takový ty pivní, nebo jak se jim říká.
1: No.
2: Jo, a v tom jsou prostě, i kdyby pršelo, tak se po to dá tak schovat.
1: Taky jsem pod tím v loni seděl.
2: No, když jsi tam byl, no, tak to víš.
1: Tak doufám, že bude hezky, no, hlavně.
2: Takhle na přátelský bázi se festival dává dohromady.
1: Ses zasek, to neříkám tady.
2: No, ty.
1: To neříkám to tady apel, Michalovi.
2: To je takový apel to je od kapely Něco Něco.
1: To je
2: výborný.
1: Tak aby jsme se nezasekli, teda,
2: no, právě.
1: Tak pouštím píseň Ses zasek a kapela Něco Něco.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak Michale, tady některé příspěvky vyberu.

0: No, někde.
1: Jsou tam někde na trávě hozený a já no. prostě vemu tři kamínky, někde je tam rozhodím. A ten, kdo je najde a přinese je, tak má na celý festival Blue Stone.
0: Počkej, najdeš tři kamínky, myslíš, že tam najde. Budou modrý ty kamínky, ne?
1: No modrý, co jsem řekl.
0: No, že je tam někde najdeš a no, rozhodíš.
1: No já to udělám tak, že tam schovám ty kamínky.
0: Jasně,
1: no
0: prostě uděláš.
1: Udělám shake tři normálně.
0: Tři shake modrý kamínky.
1: S Blue Stonem.
0: No, já s Blue Stonem.
1: A kdo mi přinese ten Blue Stone, tak tomu tam, ten dostane pásek na ruku a má pivo zdarma na celý festival.
0: Takže to nebude, že z pódia najednou vemeš tři kamínka, nikam je rozhodíš, ne, aby to lidi viděli. Ne. To bude předem
1: to bude
0: rozhozený.
1: Prostě předem rozhozený.
0: A
1: kdo si projde pořádně areál a najde ho, tak bude ten klikař a bude si moc dát pivo zdarma. Ale jinak je tam normálně celá řada výčepů piva, stánku s jídlem. To je normální jako nemluje. Festival. Jo. To, že je tam dětský program odpolední, neznamená, že se tam nebude točit alkohol.
0: A přátelé, grilovaný specialitky, ty jsou fakt laskomina. Furt mluvím o tom žrádle? Dneska
1: lát.
0: Nežral ještě, asi jo, vy. Divný, no. Hele, další. Zdravím do studia. Igor Orozovič, když muž svléká tmu, je na Spotify a mám ho v oblíbených. Moc pěkná muzika. Doporučuji třeba song Hippokratova Armáda. Trochu temnější text, ale dobře se poslouchá. Tak jenom, když už o tom byla řeč a Simon s Garfunklem byl dobrý přemát, to schvaluju všema deseti. No, jsem se přemátnul. No. Dnešní zpovědnici jsem naladil náhodou a poslouchám se zaujetím. Zdravím oba stálí posluchač Vašek z Brna. Děkujeme, Vašku. Skvělý. Poděkuj taky, Michale.
1: Ano, děkujem, Vašku. Ahoj, čau. Děkujeme.
0: Tady zase zdravím do rádia, povídání výborný. Dan tančí svůj tanec tlačítky. Chlapi jen tak dál. Díky, Lumor. Tak. Fajn, že se vám to líbí a my budeme pokračovat. Děkujeme za reakce. A my budeme pokračovat, protože jsme chtěli mluvit, o čem jsem já to chtěl mluvit. Jo, máme tady připravenou vlastně, máme Paskala,
1: jo,
0: ještě
1: to je
0: připravený a ty jsi chtěl ještě něco zmínit.
1: Já jsem chtěl zmínit k festiáku. Pokud byste chtěli dorazit na ten festiák, tak veškeré informace o dopravě, jak se tam dostat na náš Blue Stone Fest do Kamenice, najdete na webových stránkách bluestonefest.cz, psáno Blue E Stone dohromady. Jo, to je ten modrý kamínek.
0: Ano.
1: Jo?
0: Blue Stone, ne Blues Stone, jako bluesový tón,
1: ano,
0: ale
1: je
0: jako
1: to modrý kámen.
0: Ale je to
1: taková slovní hříčka.
0: Ano, Blue
1: je to
0: Stone.
1: S tou kamenicí spojený jako
0: každý, no, si to může v podstatě interpretovat po svém. Jasně.
1: Nicméně pro nás, co to pořádáme, je to Blue Stone. Ale když někdo bude chtít říkat Blue Stone, tak říká bluesový tón.
0: Autem, když tam budou chtít lidi
1: autem.
0: Přijet.
1: Autem, ideální cesta, je tam parking, je tam obrovská louka, kde můžete zdarma zaparkovat a vlastně potom pěšky dochozí do 10 minut, do 5 minut jste před hlavním pódiem. Takže to je úplně bez problému. Lístky na místě se dají koupit buď v hotovosti, anebo v předprodeji teďko na GoOutu za 590 korun, jsou do teďka. Na místě budou o něco dražší. Tak doporučuji nakoupit na GoOutu předem. A zase je to Blue Stone Fest a normálně je tam odkaz na lístky.
0: Co děcka? Vyplatí,
1: a děcka jsou do 12 let zdarma právě, jo, na ten dětský program. Tam ty rodiče můžou vyrazit i s dětma a nemusí za ně platit, když mají 3 děti, tak je to docela ušetření.
0: Jasně.
1: Jo. Takže všechno je na Facebooku, Instagramu a webových stránkách Blue Stone Fest. .cz.
0: Já jenom připomínám, Blue Stone Fest je 11. července.
1: Ano, jo. Je to po svatých, je to druhý víkend v červenci.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Ještě když tak připomeneme potom a teď si zase zpestříme tenhle krásný večer.
1: A to je taková písnička.
0: No.
1: Tu, když jsem hrál, tak jsem si říkal, to je ideální do auta, kdybyste někdo jel autem, jo, třeba kluci kamionáci někde jedou, tak je taková jako road Road

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Hudobná spovědnice na Rádiu Beat.
1: Michale, doufám, že jsme na nic nezapomněli, že jsme řekli všechno o chystaném Bluestone Festu, no chystaném, on už je nachystaný, že jo?
2: On je nachystaný, no. Já to připravuju prakticky rok dopředu s holkama, jako aby jsme na nic nezapomněli a všechno měli.
1: No to říkají všichni pořadatelé festivalu, jak těch malejch, tak těch středních, jako je tenhle, nebo těch velikánských, že sotva skončí festiák, zbalej obrazně řečeno kufry a už připravují další, další ročník.
2: Je to úlet, mě se to trošku motá, já se přiznám, protože já připravuju už teďko ročník 2027.
1: No jasně.
2: Jo, a jak ještě neproběh 26, tak já už řeším smlouvy na příští rok. Je to prostě nějaký strašně zrychlený, já doufám, že se to celý zpomalí.
1: No, to si občas přejem všichni, ať se něco kurňa zase zpomalí, nebo se s vyplazeným jazykem zhroutíme. Je to tak, no tak když chce někdo dělat něco pořádně a s takovou vervou a s takovým, jak to říct u tebe, s takovou bůvolí, prostě vůlí, když to mám říct takhle, tak to musí být docela náročný. A to ještě jsme zapomněli říct, nebo připomenout, že jsi nejen muzikant, nejen pořadatel festivalu Bluestone, předtím tedy
2: Jurkovič
1: Open Air, tak jsi taky filmář, děláš dokumentární filmy a že jsi jich nadělal docela dost.
2: No, já jsem k tomu hraní, který jsem měl, zvolil vlastně práci v produkci audiovizuální, takže jsem produkoval nějaký různě dokumenty, nebo snažil jsem se to dát dohromady v koprodukci s Českou televizí.
1: Jo.
2: A to dělám asi 10 let a abych měl jako k tomu hraní ještě nějakou druhou práci, tak jsem se pustil do tohohle. Ale jelikož jsem říkal, tak jako muzikant dělám festival, tak jsem se pustil primárně do hudebních dokumentů. Takže kdyby někdo chtěl vidět mojí práci těch hudebních dokumentů, tak všechno je na i-vysílání České televize pod mým jménem Michal Rákosník a tam vyběhne první film z roku 2015, ten Bluesman o Petru Jurkovičovi a výrobě kytar. To byl první dokument a pak následovali asi 6 takových menších dokumentíků s koncertama spojených o Krausberry, Bluesberry a těchto těch kapelách.
1: A propo?
2: Flamengo třeba jsme dělali.
1: No, tak Krausberry jsme viděli vlastně loni na festiáku, protože jste tam promítali tyhle ty dokumenty tvoje. A hele, bude tam, budeš zase promítat filmy tam na tomhle festiáku, na letošním ročníku
2: Na Bluestone letošním Festu. Ročníku Bluestone Festu filmy, jelikož jsem bohužel teď 2 roky nic nenatočil, tak nic novýho nemám. Tak já zase musím něco natočit, abych tam příští rok měl co pouštět.
1: A propo, to je můj dotaz původně taky, nebo jeden z mých dotazů, který jsem měl připravený, zdali ještě budeš točit filmy. A ty jsi mě teď odpověděl, že až bude nápad, tak do toho jdeš, ne?
2: Až bude nápad, tak do toho jdu a až bude energie, tak určitě se něco objeví. Já v to věřím, že stejně jako festival zatím to všechno přežívá, tak přežijou i nějaký další dokumenty, něco se zjeví. Já tomu věřím, že to bude dobrý.
1: No já taky věřím, jo. Že to bude dobrý. Že to říkáš tak smutně, víš? Jako...
2: No, tak ono, no, je to trošku náročnější. Já to říkám ve smyslu smutně, spíš si apelovat posluchače, býťáky, ať se opravdu zajímají o to, co se děje s Českou televizí, protože ta dokumentární tvorba bude čím dál těžší vyrábět, pokud se to bude uchylovat touhle cestou, kterou se to uchyluje a představují to si to moci páni, tak
1: já myslím,
2: jak to představují, tak to prostě v životě takovýhle věci, jako jsou hudební dokumenty o rockových nebo bluesových kapelách českých, tam v životě nevzniknou. To nám prostě, to nebude kde vyrábět. No. Pokud ta Česká televize nezůstane Českou televizí a zlikvidujou zároveň i ten archiv, který tam je. jo, jestli se podaří převalit tu televizi, tak je to opravdu milník úplně obrovský a apeluju opravdu na posluchače, aby se zajímali.
1: Že to normálně uvažující občan velmi dobře sleduje a velmi dobře ti rozumí, o čem mluvíš. Přesně tak. Ale nebudeme agitovat, všichni víme, řekl jsi to.
2: Já jsem to řekl, proto si, jako, když se ptáš, proč smutnej, protože je to čím dál těžší
1: vůbec jako něco,
2: něco takového udělat. Hmm. A ještě, když do toho někdo hází takovýmhle způsobem vidle, jako tady naše hnědá koalice, tak to nebude možný za chvilku vůbec nic. A po těch muzikantech opravdu nic nezbyde, když ty dokumenty nenatočíme. Jo, kolikrát obrazově. Ten archiv, který vznik za těch posledních x let v té televizi, je tak obrovský a my do něj v tuhle chvíli jako nikdo pořádně nepřispíváme, tak by mě zajímalo, co ta generace následující nebo dvě, tři další budou po nás, jako tady bude jako černá díra, nebo hele, já tomu nerozumím.
1: Nenechme házet někoho vidle, takhle bych to ukončil, tenhle příspěvek tvůj, a my neházejme flintu do žita, asi tak bych to řekl.
2: Já ji neházím, proto říkám, že věřím tomu, že to dobře dopadne a budeme točit dál dokumenty a bude se hrát dál muzika a bude festival.
1: Já tomu věřím stoprocentně.
2: Já jsem se ještě chtěl na poslední věc k Bluestone Festu, který proběhne 11.7. Jsme si hráli už všechny vlastně skoro kapely, které tam budou a na jednu z nich jsem zapomněl úplně, se tím musím omluvit.
1: A ta
2: kapela se jmenuje Dan Kohout Band a tu bych rád zmínil, že bude ve 2020 na B stage Pilsner Urquell, se objeví sám Dan Kohout a zahraje vám svým sametovým hlasem nějaké to blues.
1: Sametový hlas, tak uvidíme. Jestli mám sametový hlas, já to spustím.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: No a roková spovědnice s Michalem Rákosníkem je na konci. Michale, jenom ještě tady jeden vzkaz, tak bych to mohl pojmenovat. Ahoj, Dané, děkuji vám oběma za skvělý pořad. Ta písnička Do auta se poslouchala dobře, připomínám, že Michal...
2: Jo, to děkuju, jo, to je jo, super,
1: ten road music, jak jsi tomu říkal. Dobře, ta poslouchala dobře i na kole, tady jsem to nedočet, jo. Ještě by mě zajímalo, jak to, že při zpívání zníš úplně jinak, než při mluvení. Přeji vám příjemný večer, to bylo asi na mě. No to tak je občas, no. Zdravím vás, Radim z Sheffieldu. Jelikož Radim poslouchal tu písničku teďka někdy na kole, tak to nebude asi Sheffield v Británii, ale Sheffield ve Spojených státech. Přesto děkujeme moc. No.
2: Děkujeme, děkujeme.
1: A na konci tedy bude jedna archivní skladba a teď se vyjádří k tomu, protože si poznamenával, že ta archivní skladba má cosi společného s těmi dokumenty, že to má cosi společného s pamětí, tedy uchovávání těch postav výrazných českého, potažmo československého hudebního světa. Tak jak jsi to myslel?
2: Já jsem to myslel tak, že se domnívám, že je důležitý zaznamenávat naše předky, zakladatele, muzikanty, který vlastně nám prokopali svým způsobem tu cestu k tomu, že tady dneska hrajeme a zahráli jsme si třeba s nima, nebo nás naučili spoustu věcí a že je potřeba to archivovat a připomínat. A nejenom teda filmama, ale tady ti ještě můžu ukázat, co se mi podařilo, neuvěřitelný kousek. V roce 1990 vyšla první nahrávka bluesového tria Tucet, na který vlastně hrál kytarář Petr Jurkovič, zpěvák Marek Hlavica, kterého můžete vidět na Bluestone Festu, jak jsme se o něm bavili, a druhý kytarista Petr Hudec. A tohle trio zahrálo neuvěřitelnou, nahrálo skvělou desku, kdy hrál jenom ve třech kytarách a harmonikou fukací. A tahle deska je úplně zapomenutá. A mně se nějakým zázračným způsobem podařilo, když jsme točili s Igorem Orozovičem na Suprafonu tu desku, přesvědčit pana producenta ze Suprafonu, jestli by tu reedici tohohle toho tria Tucet nevydali po 30 letech znova. A podařilo se to. 5 let jsme to domlouvali. A já můžu říct, že letos to vyšlo, 2026, reedice vydal Suprafon, tady Tomáš. Je to Tucet a jmenuje se, co takhle zbalit nějaký baby a pojďme si připomenout nahrávku 30 let starou, která se podařila takhle vydat.
1: Tady mám. Krásný. Mám to tam nastavený, že? Ten přebal je originál.
2: Tak. Ne, ten přebal je novej, udělaný pro tu reedici, kdyby to někdo hledal, je to na všech streamovacích platformách a zase ožila ta deska po 30 letech. Kdy byla vydaná vlastně jenom na kazetě a na CDčku v roce 90, myslím jedna nebo dva.
1: Takže v 90. na CDčku nebo na vinylu?
2: Na CDčku.
1: Na CDčku.
2: A to už nikdo skoro nemá, to má prostě opravdu pár fajnšmekrů.
1: Takže tohle je nová podoba té reedice. S novým přebalem, ano, ale původní muzikou.
2: Ano, původní muzika, jo. Remasterovaná a s novým obalem.
1: Letos vyšla.
2: Letos vyšla, podařilo se nám to dát do oběhu a i na Bluestone Festu vlastně tyhle ty připomínkové desky bude možný koupit v merchandise stánku. A
1: to je informace, dalších, kterou jsme ještě neřekli, vidíš to.
2: Spoustu dalších zajímavých věcí tam budete moct koupit.
1: No tak chvíli.
2: Trička od dětských velikostí až pro 3XL s logem Bluestone Fest.
1: 3XL, no. To je tak na mě, ne?
2: I takový jsou býťáci.
1: Dobrý. Michale, no. Hele, vidíš ohlasy. Já, jako stejně jako posluchači, taky já tobě děkuju za tenhle večer, za skvělý povídání, skvělou muziku hlavně. A připomínáme, přátelé, s panem ředitelem festivalu Bluestone, že tento skvělej... já nechci říkat rodinej, ale taky rodinej, festiák, kde je strašně příjemná atmosféra, se koná 11. července od 14 hodin.
2: 14 hodin je to celé.
1: Dvě stage, mraky stánků, skvělý jídlo, skvělý pití a skvělá zábava. Byla tam skvělá zábava, i když loni chcelo. Takže když bude svítit sluníčko, což vím, že bude, tak to bude
2: ale
1: fakt skvělý.
2: Ale je to za 14 dní no. A já se domnívám, že letos nám to počasí bude přát. Teď se to vypraží, pak se to vyprší a pak bude krásně v Kamenici 11. července.
1: Teď se to vypraží, pak zaprší a 11. července v Kamenici bude zeleno. Jasně, Michale, jako s ním mostem.
2: A bude tam modrej kámen.
1: Bude tam modrej kámen. Tři.
2: Tři modré kamínky, kdo najde, bude mít pivo, celý festival zdarma.
1: Kdybych, prosím tě, když kapela nejde. Byla na pódiu a já tam ještě jak nebyl, tak hledám šutry.
2: Tak si našel modrejka.
1: A nebo už jsem našel a už na pódiu nevylezu. Dobrá. V tom případě. Tak uvidíme. Michale, díky, měj se hezky.
2: Taky děkuju.
1: Čau, ahoj.
2: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Leč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Pík. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

0: Uniklo vám na beatu?
1: Michale, tak samozřejmě víme, proč si tady nová deska, spoustu nových koncertů a prej, že ti bude 70.
2: No, to víš, tak čas, čas běží, ale vážení.
1: Pozor, teďko, já když se na tebe dívám od sebe, jak dlouho, daleko, metr a půl, no. Ty vůbec nevypadáš na 70 let.
2: Tak to děkuju.
1: Vypadáš dobře na 80.
2: Tak to potěší, ale jako hele, ve města schránka to už začíná být. Proměňuju se v takovýho toho titanmana různě, jo, různýma hřebíkama, umělejma kyčlema a tak dále. Ne, ale tak jako, hele, pokud člověk stojí na pódiu, má z toho radost a lidi taky, tak jako nestárneš.
1: Je tam něco, co, a teď vážně, jako co cítíš, jako že jde pomalejš, jako že, nemyslím jako ve hře na kytaru, ale...
2: Chůze, že jo, to pro klouby, kolena, tak to je klasika, už v tomhle věku to začíná trošku jako už vrzat, ale já jsem samozřejmě absolvoval nějaký operace a já jsem rád, že zase můžu stát na tom pódiu. Předtím jsem seděl, ale teďka vlastně můžu tu kytary držet, což je ta nejpřirozenější pozice pro mě, že prostě a užívám si to.
1: Tak to máte ve výběru podle mě nějakou jako chorobu, protože když tady byl Klauda Krišpín, tak ten zase nemohl sedět. Jo?
2: No, ten si musel vždycky stát. Lehal. No, jako...
1: A ten to měl kvůli plotně nebo kvůli něčemu?
2: Taky, no, já to mám taky. Tohle, to jsou, ale pojď dál, zdraví. Jsou Vánoce, ať nás nic nebolí, ať jsme šťastní.
1: Já jsem právě začal tou novou deskou, jo? Nová deska by měla vyjít v dubnu, je to tak, příští rok?
2: Ne, nová deska, pokud to všechno vyjde.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Konec legrace, budeme vážní, pojďme si říct, jak vypadá doprava takhle brzy před 6 hodinou ráno. Tak D7 hlásí, to je taková prevence, na 47. kilometru ve směru na prvou porouchaný nákladák, ale bude kolem mě asi nějaký ten pohyb, takže s tím počítejte a projíždějte prosím velmi opatrně, býťáci. To je jedna aktualita, kterou tady pro vás mám. 346. A tady se to týká obec Kámen, Sedletín, Jilem, Chotěboř. Tak tady očekávejte kluskou vozovku, je tam rozsypaný nějaký štěrk množstvím větším než velkém. Zvlášť teda motorkáři, pokud se tudy hodlají při ranní cestě do práce vydat, tak by měli být velmi ostražití, protože tam je to ještě o něco nebezpečnější. Hradecká dálnice 60. kilometr ve směru na Prahu, porouchaný odstavený osobák, s ním počítejte na 46. a příjezdu do Opavy očekávit další osobák. Ten je havarovaný, probíhá tam vyšetřování téhleté dopravní nehody, tak tady projíždějte taky prosím s velkou opatrností.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: TOB. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Důvody 30-letý nejlepší střelec české reprezentace zatím neuvedl. Petr Bříza bude kandidovat na prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident je jedním z 9 uchazečů o post po Tardifovi. Volit se bude v říjnu. Většina stanic v Česku včera zaznamenala teplotní rekord. Nejtepleji opět bylo v Doksanech 37,5 stupně. Dnes má být opět o něco tepleji. Vláda podle ministra spravedlnosti Tejce respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO, a to i přes vyjádření některých členů koalice. A nakonec do Slavkova u Brna míří stovky historických vozidel na Veteran Fest. Akce v zámeckém parku přiláká tisíce návštěvníků.
2: Setkání se již tradičně koná v impozantním prostředí historického zámeckého parku. Veteran Fest není ale jen o lesklých karoseriích a vůni benzínu. Celou akci doprovází dobová atmosféra, kterou dotvářejí dámy v elegantních modelech s kloboučky a paraplíčky, inspirovanými první republikou. Myslí se i na nejmenší návštěvníky. Veteran Fest je událostí, kde se baví celá rodina. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Ani jsme se nenadali a je tu pátek 26. června 2026. Dnešní první zprávy touto informací končí.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Barbary Ends na rádiu Beat a jejich muzika, která dneska, řekl bych, už může být skoro taková lehce závadná, jenom tím dotazem, jestli seš kluka nebo holka, jak se to celé jmenuje, na to už se dneska nesmíme ptát. No nicméně, byla to píseň taková probouzecí, takhle po 6, 11 minut po 6 dohrála Standardu Báš přeje příjemné páteční ráno. Adrianám všechno nejlepší k svátku a všem, kteří někam vyrážejí, tak taky všechno nejlepší, přežijte to v těch teplotách, ať už to budou koncerty nebo festivaly nebo něco jiného. Už jsem tady zachytil takhle po ránu několik pozvánek, ty si samozřejmě během dnešního rána a dne vyřičíme spolu a vyřídíme takhle do éteru. Třeba to právě pro někoho může být jako inspirace a pozvánka. A pokud vy máte taky nějaký tip, kam by se dalo vyrazit dneska, zítra, pozítří. No tak to jenom připomínám, že pátek je ten den, kdy se o tom bavíme od rána do večera. Stačí sepsat zprávu jednoduše stručně modelem co kdy kde a poslat jí sem do Beatu mailem, SMS-kou nebo z aplikace, to už máte úplně jedno. Jak nám to přijde pod ruku, tak čteme.

0: Já bych klidně řekl tady do toho potlesku, abych tady Andyho nepřeřvával, že time bude right, teda hlavně v 9, protože je pátek a po 9 tady na beatu nemýváme obvykle detektivku, ale naopak míváme rockerovo rána. No a Andy Deris bude právě tím hostem toho dnešního povídání s kolegou Vojvodákem, jednak o oslavě kapely Halloween a dnes kvůli dokonce orchestru Halloween, protože teď ta současná sestava je skutečně veliká, takže budu říkat, že to je jeden ze dvou zpěváků kapely Halloween. Zároveň taky o tom, co se třeba chystá tady u nás, protože Halloween tu 40 slaví i na festivalu Masters of Rock. Zároveň třeba o tom, co vím, že se chystá, a to je červencové speciální číslo z parku, které je celé věnováno kapele Halloween, takže pokud jste jejich fandové, tak byste si to neměli nechat ujít. Na druhou stranu můžu prozradit, že když budete poslouchat vysílání beatu, tak si to nenecháte ujít. A třeba ještě navíc tohleto speciální číslo budete moct vyhrát úplně zadarmo. To jsou takové pozvánky vlastně na několik týdnů dopředu, řekl bych.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Teď hýbají na silnici D1, 98 km ve směru na Prahu. Pozor, tady někdo ztratil židli, jako vážně, tam židle na vozovce, projíždějte velmi opatrně. Když jsme u té D1, tak ještě 237. z Prahy na Ostravu nebo z Brna na Ostravu. Olej na vozovce vylitý po nějaké poruše, tam kousek dal odstavený kamion kvůli technické závadě. Hasiči jedou na místo, tak tady projíždějte s extrémní opatrností. Ostrava 28. října na křižovatce z Nádražní, tam nám to v té křižovatce blokuje nějaké porouchané, jo, počkejte, porouchané vozidlo. Ona je tam vykolejená tramvaj, tak to bude asi blokovat ještě chvilku. Tady tudy ten průjezd asi bude stát za to, možná hledejte rovnou sami pro sebe nějakou objízdnou trasu, asi neprohloupíte. Prahu Cínoveckou ulici, tam to přicpává podstavený kamion pro defekt pneumatiky, takže se bude vyměňovat, bude to chvilku trvat. Projíždějte i tady, prosím, velmi, velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Matyáš Vacek po třetí za sebou vyhrál mistrovství republiky v časovce. Na šampionátu v Uničově porazil Otrubu a Kelemena. Třetí titul v řadě slavila i cyklistka Julia Kopecky. Ministryně Mrázová nakonec neodletěla na konferenci o obnově Ukrajiny do Gdaňsku. Premiér Babiš jí totiž vytkl špatně připravené memorandum. V Praze zítra začne prázdninový provoz MHD s delšími intervaly. Omezí se četnost spojů u metra, tramvají i autobusů a nepojedou školní linky. Dopravu navíc během léta ovlivní výluky. Putovní hra Českým rájem je už víc než 20 let součástí nabídky místních infocenter.
2: Původní formát, kdy ke splnění úkolu byly potřeba měsíce až roky, ztratil na atraktivitě, proto se organizátoři rozhodli hru rozdělit na jednotlivé pověsti. Začátek i konec putování je v docházkové vzdálenosti od zastávek veřejné dopravy. Luboš Dvořák, Český ráj.
1: A nakonec zásilkovna rozšiřuje služby pro e-shopy a zavádí doručování i v sobotu. Od července budou moci všechny internetové obchody podávat balíky přes Z-boxy, což zlevní odesílání menším prodejcům. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Jeden Sting tady na rádiu Beat a jeho If I Ever Lose My Faith in You. Je 6.40, je čas, abychom otevřeli páteční beatové, pravidelné, neoficiální, ale za to hojně využívané téma. A to je odpověď na otázku, kam se dá vyrazit, kam se člověk může jít případně podívat. Tak jednou z možností, kterou bych tady pro vás měl, je třeba zpráva tadyhle od Kuby přes aplikaci Beatu, který píše, vím, že to není rockový koncert, ale kdyby si někdo z Beatáku chtěl jít za kulturou, tak divadelní soubor Skalka zve na divadelní představení, když Libuše věštila, bude to v Přírodním divadle v Novém Podlesí u Příbramě, je tady napsáno v té SMSce, a bude to zítra 27., pozítří 28. a pak třeba 2. a 4. července vždycky od 21 hodin. To je jedna z možností. Víc rokovou a méně divadelní pozvánku posílá Vráťa, ten píše, ahoj Beatáci, v sobotu jste zvaný na beatové letokruhy od 15 hodin do venkovních prostorů hospody Alpaka u Čepelíka, od 17 hodin zahrají Greyhound a od 20 hodin Deep Purple Revival z Plzně. Vstup je dobrovolný, Vráťa podepsaný, pozvánka vyřízená.

No na trochu country metalu takhle po ráno taky nemůže chybět. Je 6 hodin a 44 minut, je pátek s datem 26. června a to by každý býťák speciálně z jižních Čech měl mít zapsáno někde v kalendáři už dávno, že ví, že dneska se vyráží do Písku, což je taky pravda. V 9 se tady rozloučíme, abychom se za nějakou chvilku zase mohli vítat, protože já se mezi tím přesunu do Bikers Crown v Písku na Hradišťskou 326. Rozbalím tam spolu s kolegy naše beatové mobilní studio, tak aby od 12 ještě než vystřelíte někam za město na zahrádky a podobně ke grillům, tak jsme se mohli potkat, poklábusit, dát vám třeba takovou tu speciální motocyklovou 3D samolepku, když se tam zastavíte a třeba i zahrát k tomu nějakou tu muziku a ještě určitě vymyslíme spoustu dalších radostí a kratochvílí, které se tam dají spáchat, tak to berte jako pozvánku na poslední chvíli, ale platnou, že dneska v poledne se vidíme v Písku.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleď ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Mladá ambiciozní skupina Kabáti a jejich Opilci v dějinách, ti jsou za námi. Koukám na hodiny, myslím, že úplně s klidem si můžeme slíbit, že ještě třeba Jetroutal bychom mohli vmáčknout do playlistu, než se sem začne dobejvat Petr Šimáček a přinese další čerstvé zprávy. Využijeme teda ten čas, který nám zbývá, k tomu, abychom si užili tu muziku, ale zároveň, abyste mi třeba dali vědět, jak to vypadá v dopravě. Třeba už teď jsou místa, kudy raději nejezdit, nebo třeba už teď jsou místa, kudy jezdit rozhodně, protože to průjezdné je. A to my chceme. Tak tyhle všechny zprávy sbírám, jsem na čísle 210 32 33 34.

0: To byli oni a vešli se nám. Za 3 minuty bude 7, po 7 bude Petra, čerstvé zprávy po Petrovi, to už vám klidně můžu prozradit, zvláště těm, kteří mě tady prozvánějí, protože se takhle snaží chytit Elise Coopera, což se jim samozřejmě prozvánění nikdy nepovede, ale hned poším jim to budou Scorpions, takže i prozváněčům vyhlašuju na příští píseň pauzu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Takový jsem, kámoš, klidně jsem je mohl nechat drnčet tady dál. 414 příjezd do obce Březí od Břeclavy, nehoda dvou osobních aut, počítejte s ní. Na D11 Hradecké 60. kilometr na Prahu, v tuhle chvíli hlášen požár vozidla, na místě všechny složky IZS, včetně hasičů. I když je to uklizeno na té zpevněné kranici, ono to s tím průjezdem nebude úplně nejzábavnější, počítejte s tím. Liberec, Zákopnická ulice, nehoda dvou osobních aut na 35. Je to příjezd do obce Hrušová od Ústí nad Orlicí, tady byste měli počítat, že je teď nějak husto, můžou za to vozidla stavby, která se tam řadí, výjíždějí a zajíždějí a ten průjezd je tam omezen. No a 17 před Zámrskem, jedete-li jakože od Vratslavy, tak tady byste měli počítat, že je nějaká snad dopravní nehoda, taky ten průjezd je v tomhle místě omezen. Když se podívám na dopravní mapy, abych se podíval, jak vypadají ranní kolony, tak zatím kolonama úplně strašit nebudu, ale jo, hustší provoz už najdete na D1 před Brnem od Prahy někde od Domašova. To fakt 130 nepojede, bude to zpomalovat místy, zastavovat a zase se rozjíždět. Tak s tím počítejte, pražská mapa hlásí, že už to začíná lehce houstnout, aniž bych teď chtěl vyvolat nějakou paniku ve směru od Černého mostu na Štěrboholi. Ještě to není taková ta tradiční ranní nehybná kolona, ale už se tam začíná tvořit, tak s tím počítejte.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 37 na severovýchodě místy kolem 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F po výhře 3-1 nad Tuniskem. Z druhého místa postupuje Japonsko po remíze 1-1 se Švédskem, které jde dál jako třetí tým. V Ečku si postup zajistili fotbalisté Pobřeží Slonoviny po výhře 2-0 nad Kirasem a třetím postupujícím je Ekvádor, který otočil zápas s Německem na 2-1. Austrálie remizovala s Paraguají 0-0 a udržela druhé místo ve skupině. Blízko postupuje i Paraguaj díky bodu. Fotbalisté USA už s jistým prvenstvím prohráli s Tureckem 2-3. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil 40-denní operaci. Drony prý mají donutit Moskvu k ukončení války. Bližší detaily neuvedl. Útoky v Rusku dosud zasáhly například rafinérie a vedly k omezení prodeje paliv. Na pražském Žižkově brzy ráno vyhořel bytový dům, hasiči evakuovali 45 lidí a dalších doslova 15 zachránili. 4 lidé museli ošetřit záchranáři. A nakonec na hradě Rychenburg na Chrudimsku otevřeli 4letou výstavu o vývoji vesmíru. Expozice Alchymie planet přibližuje vznik hmoty, hvězd, planet i života pohledem astrochemie a astrobiologie. Více Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie.
2: Mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a to, co tvoří i nás vlastně živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír, v tom ještě větším a obrovským vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
1: To byly zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

jsem to tak trošku čekal už před mnou chvilkou, ale myslel jsem si, že počkám na potvrzení a to dorazilo hned ze dvou míst. Nejprve z aplikace psal vládě SMS-ku Histan do dálnice D11 směr Praha. Na 60. kilometru hoří auto IZS na místě dálnice uzavřena, což zápětí potvrdilo také ředitelství silnic a dálnic. Objízdná trasa vede mezi exity 62 Chlumec a 50 Dobšice. Uzavřeno je, hasí se, odklízí se, odhad zatím žádný nemáme, takže budeme sledovat tu situaci, jak se na té hradecké dálnici bude vyvíjet. V tuhle chvíli tam nevzniká úplně dlouhá kolona. Ti, kteří minuli ten 62, tak samozřejmě stojí před tímhletím místem, ale jinak vás to stáhne z té dálnice pryč. Počítejte s tím, že příjezd do cíle tedy se vám protáhne o nějakých těch pár minut a možná to bude narůstat tak, jak se bude plnit ta objízdná trasa. Dáme si vědět, v každém případě tohle je teď aktuální zpráva.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští silniční cyklisté mají za sebou pátou etapu závodu Tour Transalp. Trať měřila 100 kilometrů, měla více než 2300 metrů převýšení a jelo se přes Monte Grappa. Nejlépe si vedl Petr Schwarz z Domestici CZ, který obsadil 16. místo. Plochodrážní jezdci Jan Kvěch a Václav Milík vyhráli veslaném mistrovství Česka dvojic. Favorité ve finále porazili domácí duo Klíma a Vojdilo. Bronz získal dvojice Petr Kvěch a Konzak ze Svitav. Basketbalistky ZVVZ USK Praha posílí francouzská reprezentantka Aminata Geová. 23-letá podkošová hráčka přichází ze španělské Zaragozy. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll.

To bylo jen pěk. Dědečku v duch dohrál a my si dáme ještě do půl jednu věc, takovou řekl bych radně kachní záležitost, protože jsem to nějak zanedbával ty AC tenhle ten týden, tak dáme je. Zároveň připomenu to, co jsem vlastně říkal včera, protože velký souboj probíhá na beatovém webu mezi některými deskami. Určitě do toho souboje nepočítám Ozzyho, ten je favoritem a skoro takhle při pátku si troufám tvrdit, že pozici půlnočního alba na příští týden má už jistou s deskou Patient No. 9, ale za ním je to celkem mela. Jsou tam Saxon, Carpe Diem, jsou tam Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead a tyhle ty disky se přetahují o tu postupovou druhou šprušli a v tuhle chvíli je mezi nimi rozdíl 8 hlasů, což vůbec nic není a může se to kdykoliv přehoupnout na jednu či na druhou stranu. Tady v tom bodě bych vás poprosil, abyste hodně zabojovali a zahlasovali. Budu fér a řeknu i ty další tři disky, které jsou v nabídce, ale kterým už opravdu fakt nevěřím, že by měly šanci být půlnočními, i když jsou skvělé, třeba Blind Guardian, The Gad Machine, Five Finger Death Punch, jejich Afterlife nebo Alter Bridge, jejich Pawns and Kings, ta je na samotném ocásku toho vašeho beatového hlasování s 650 hlasy, což je opravdu takhle při pátku málo.

0: Po ranní kachní pojďme na ranní dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tu můžeme začít tak nějak relativně pozitivně, protože už neplatí uzavřená hradecká dálnice na 60. kilometru na Prahu. Je taková polouzavřená. Teď už vás to nebude stahovat na Chlumec, ale počítejte, že provoz je obnoven pouze levým jízdním pruhem. Leckdo přibrzdí, podívá se. No a ta kolona na místě tam samozřejmě pořád ještě je. Drží se od toho 62. vlastně od toho sjezdu na Chlumec směrem na Prahu, tak máte na výběr. Buď to ty dva kiláky proskáčete a pojedete potom dál na Prahu v podstatě bez omezení až k Černému mostu, anebo to vezmete ještě po té objízdné trase, nicméně už to není povinnost. Co mi hlásíte dál je příjezd do Sosnové od České Lípy, nehoda dvou autobusů a sjezd komunikace číslo 9 před přejezdem do průmyslové zóny vydatně Přicpán. Praha, Lhotecká ulice, vážná dopravní nehoda, kde osobní auto srazilo chodce, proto jsou na místě všechny složky IZS. Taky se ozýváte ze silnice 427 Starého města v okrese Uherské Hradiště. Je havárie náklaďáku s chodcem, policie na místě a lékaři, záchranka taky. Tak s tím počítejte opatrně, jeďte na 55 do Kunovic, protože tady je aktuálně sled československých letadel v Kunovicích, 13. ročník téhleté akce, a proto na těch silnicích je teď docela živo a docela dost věcí se tam vozí v přívěsech a podobně, takže ta doprava tam oproti normálu asi určitě bude nějakým způsobem housnout. Počítejte s tím.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 37 na severovýchodě, místy kolem 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Motocyklista Filip Salač i v následující sezóně mistrovství světa bude pokračovat v kategorii Moto 2 pod týmem OnlyFans American Racing. Levné nabídky plynu pro domácnosti brzy skončí. Odborníci čekají zdražení nových smluv až o třetinu, což může znamenat tisíce korun ročně navíc. Důvodem je růst cen na burzách po napětí kolem Iránu. Praha bude ode dneška do neděle kropit ulice kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. TSK nasadí kropící vozy po celém městě. O případném prodloužení se rozhodne po konzultaci s meteorology. Okolí Anděla na pražském Smíchově snad bude bezpečnější.
2: Radnice Prahy 5 se dohodla s městskou policií na dalším postupu. Na místě se bude pohybovat více hlídek i se psy. Impulzem k jednání byl nedávný zátah proti zdrogovanému muži, který se oháněl nožem. Problémové situace tu způsobuje také lékárna, ve které si lidé vyzvedávají substituční přípravky. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, jak řekl, tak se stalo. Apple zdražil své počítače, tablety i další hardware. Nejvíce podražili

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Hlásím se vám z třetího časového pásma. Tak daleko jsme se posunuli od mého posledního vstupu. Ještě před Moskvou jsme navštívili městečko Gagarin, které je pro nás takovou vzpomínkou na prvního kosmonauta ve vesmíru. Potom jsme pokračovali objezdem Moskvy, který je dlouhý, ta spodní trasa 140 kilometrů. Velkým zážitkem byl také přejezd řeky Volhy. Volha, to je matka všech ruských řek. Její šířka v místě, kde přejíždíte po mostě, je 3,1 kilometru. Ve městě Nábřežní Čelny jsme byli velkou atrakcí. Za ty dva dny, které jsme tam strávili, jsme začali být dost známí a točila s námi i internetová televize. Poté jsme se přesunuli z obrovského Tatarstánu do Baškýrie, kde jsme mohli podél silnice sledovat takzvané koníky. Těmi se čerpá nafta z nitra země, tak jak to známe třeba u nás v okolí Hodonína. Naší zatím poslední zastávkou je bývalé carské město Jekaterinburg. To nám připravilo neskutečný příběh. Na benzínce před městem jsme narazili na motorkáře Piotra. Požádal jsem ho, zda by nám mohl pomoci najít nějaký levný hotel, protože zde není možné použít.

0: služby Bookingu. Řekl, že o jednom levném hotelu ví, jel tam s námi, cena však pro nás byla nepřijatelná a tak Piotr přišel se zajímavou nabídkou. Má totiž v centru města v novostavbě nově koupený byt, od kterého právě dnes dostal klíče. Jel tam s námi, vyjel s námi do 16. patra, předal nám klíče a řekl, zde můžete být, jak dlouho budete chtít. Bylo to pro nás něco neuvěřitelného. Přespali jsme jednu noc a dnes právě opouštíme Jekatěrinburg. Oba motocykly CF Moto mají za sebou téměř 4000 kilometrů a jedeme dál směr Tjumen. Fotografie z cest můžete sledovat i na mém facebookovém profilu. Tak ať to jezdí.
1: Ze sedla motocyklu pro posluchače rádia Beat Jarda Šíma.
2: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s pětiletou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

Eclipse a Brain Damage v jednom balení. 7.44, přesný čas tady na beatu. Pozvánky přicházejí, tak se do nich pojďme pustit, ať něco nezapomenu. Naposledy jsem mluvil tu o Vráťovi, nebo o Vráti. No a další pozvánka je od Michala. Ten říká dokonce tak jako dopředu, že v pátek 3. července v kempu na Tanvaldském špičáku bude probíhat minifestival na podporu lokální hudební scény, takže můžete vyrazit právě tímhletím směrem. To je jedna taková velmi stručná, rozepsanější pozvánka je tady od Tomáše, zveme na tradiční soutěž ve vaření kotlíkových gulášů, což v těch teplotách podle mě bude velmi zajímavá disciplína. Tak tradiční soutěž v kotlíkových guláších se koná tento víkend v Radvanicích u Trutnova, kotlíky se rozpálí v sobotu úterem 10. hodiny, ale už dneska v pátek nás na pódiu čeká to 18 hodin skupina Mescalero, kolem 9:30 Reflection of Karma, bude to velká jízda, tu hudební produkci dnes zakončí manuál, tady píše Tomáš a pokračuje, že zítra od 12. hodiny nám k vaření bude hrát skupina The Night's Joy po vyhlášení výsledku, což vyjde bajvoko kolem 17. hodiny, to budou ZZ Top Revival a celou akci ukončí dvorní kapela Clark Band, tak na všechny se moc těšíme, píše Freebiker z Radvanic. Tomáš, vy to berte jako takový tip, mně přijde soutěž v kotlíkových guláších jako naprosto geniální nápad. Škoda, že zítra zrovna nemůžu, byl bych se tam měl podívat.

Manfred Mana, Fox and the Run, liška v běhu je už v cíli, mě čeká dneska koupel za jízdy, protože když jsem ráno jel na motorce sem do rádia, tak byla teplota taková velmi, řekl bych, příjemná, velmi jsem si to užíval. Po deváté si myslím, že bude teplota o něco vyšší podle předpovědi a to se navlíknu tady do Černýho a vyrazím směrem na Písek, což pro vás znamená tady pozvánku do Písku, protože v Bikers Crown tam vysíláme živě z mobilního studia od 12 hodin, dorazíme už o něco dřív, oni mě pak sundají z motorky, vylijou mě z toho oblečení, já se převlíknu a budeme pokračovat. Vy jste zváni na to, abychom si poklábosili, abyste se zastavili pro nějaký ten dárek od Beatu, třeba tu beatáckou motorkářskou 3D samolepku, taky samozřejmě budou dárky od Bikers Crown připraveny. Už tak trošku můžu naťuknout, že bude taková soutěž speciální vyhlášena během té dvouhodinovky, co budeme vysílat z Písku, víc k tomu zatím neřeknu, ale kdo bude poslouchat nebo kdo se objeví na místě, tak se dozví hned víc informací. No a co bych vám ještě řekl, že muziku vám zahrajeme, jakou budete chtít, když dorazíte tady. Od 12 do 14 vysílá naše mobilní studio z Písku dneska právě z adresy Hradišťská 326. Mapu máte i na Beatovém webu a já se tam na vás budu těšit.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: To byly Sweet na Radio Beat a jejich Loves Like Oxygen. Tahle ta věc je za námi. Další věci vám budu slibovat až na příští hodinu po 8, protože se sem dobej vášimi. Dáme si čerstvé zprávy před tím čerstvou dopravou.
1: Bíťáci na čtyřech kolech.
0: Pojďme si říct, bíťáci, to, co hlásíte, tedy, že Karlovy Vary a ulici Svobodovu přicpává teď aktuálně nehoda dvou osobních aut. Další jedna, Velké Pavlovice, Dlouhá ulice, osobní auto s motocyklem, tady se řeší tahle ta nehoda na D35 na 129. kilometru směrem na Ostrov, počítejte s porouchaným nákladákem, který tam snad mění pneumatiku. Na D5, tedy plzeňské dálnici, je to 59. kilometr na Prahu, tady je to velmi podobná situace, ale než uvidíte ten nákladák s tou prosknou pneumatikou, tak už uvidíte cucky té pneumatiky v jízdních pruzích, tedy projíždějte prosím velmi opatrně. Co se týká ranních špuntů, tak ty jsou v porovnání s jinými dny podstatně veselější, snad jsem to teď nezakřiknul, ale přesto počítejte na cestě třeba do Brna po brněnské dálnici už od Říčan, že to nepojede tou maximální povolenou rychlostí. Není to úplně stojící kolona, jo? Pohybuje se, i když ne úplně rychle v některých místech, ale počítejte s tím, že zpomalení vás tam nemine. No a to samé pak platí na D5 od Chrášten k Ořechu, z druhé strany od Slivence k Ořechu, tadyhle není úplně stojící kolona, ale taky to nejede úplně tou maximální povolenou rychlostí. Všem přeju šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním bíťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno. Teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na západě Čech přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39, na severovýchodě místy kolem 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Letošní fotbalové mistrovství světa překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy dosud navštívili 3 milióny 605 tisíc diváků. Fotbalová Slavia získala posilu z Polska. 19-letý křídelník Oskar Kubiak přichází z Arky Gdyně a podepsal smlouvu do června 2030. Fotbalisté Bořil, Bužek a Kušej mohou trénovat s Libercem, kluby finalizují jejich přestup ze Slavie. Opačným směrem zamíří Gesan a Diakité. Policisté loni při vyšetřování drogové kriminality zajistili drogy celkem za zhruba 500 000 000 korun. Taková by prý byla jejich hodnota na černém trhu. Poprvé se koplo na více jak 5-kilometrovém obchvatu Plas na Plzeňsku. Součástí stavby za 750 000 000 je i dříve budovaný most vysoký přes 87 metrů, který bude nejvyšší silniční v Česku. Hotovo má být ve třetím čtvrtletí 2028. Miroslav Blabol z ŘSD o jedné anomálii říká.
3: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unií z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz, není tady žádná dotace.
2: A nakonec studenti Vysokého učení technického v Brně vyšlou do vesmíru vlastní družici. Jmenuje se Kostka a už čeká ve startovací modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu by měla zamířit v červenci. A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 26. června 2026.
0: Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Ve Blue Effect, samozřejmě. Ej, padá Rosenka, ta je právě teď za námi tady na beatu. Co se týká pátečních pozvánek, no tak pojďme se podívat, jestli tady nějaká náhodou třeba nepřibyla ve studiu. Tadyhle třeba tahle, ta by se dala použít. Ahoj beatáci, tady je Iggy ze skupiny Biograf. Rád bych vás tímto pozval opět po roce do Ostravy Poruby, kde vystoupíme na malé scéně Baskingu u Dukly v rámci festivalu v ulicích. Můžete nás vidět a slyšet v pozdní sobotní odpoledne, a to 27. zítra od 18.15. Tak to je třeba jedna z věcí, která se jistě dá využít k tomu, aby se člověk někde pobavil. Tadyhle Ivan Hajniš píše, ahoj kamarádi ve studiu, prosím o zmínku dnešního koncertu. Dnes v 19 hodin vystoupí legendární frontman The Primitives Group Ivan Hajniš s jeho akustickým triem na terase kulturního domu v Kolíně. Zazní nostalgické songy od B.B. Kinga, Chucka Berryho, Boba Dylana, Bruce Springsteena, Neila Younga. Všichni býťáci, rockeři, bluesmeni i normálové jste srdečně zváni, je napsáno v tomhleto mailu.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: V Praze začalo mistrovství Evropy v boxlacrosu. Češky ve své premiéře na mezinárodní scéně porazili Finsko 25-2 a dnes večer je v Radotíně čekají Němky. Češi podlehli po boji Izraeli 14-16. O víkendu se v Orlickém Záhoří koná mistrovství Evropy v rogainingu. To je sport podobný orientačnímu běhu, jak říká viceprezident České asociace Jan Tojnar.
2: Soutěží se v týmech, trať závodu není pevně určená. Mapu dostanete předem, abyste si mohli vybrat, které kontroly navštívíte. Kontroly mají různou bodovou hodnotu a vyhrává tým, který během časového limitu nazbírá nejvíce bodů. Vyplatí se pečlivě zvážit, kam jít a co vynechat. Informace najdete na webu rogaining.cz.
1: Frenštát pod Radhoštěm zítra hostí mistrovství republiky ve sportovním dřevorubectví. Závody nabídnou disciplíny se sekerou i pilou, včetně atraktivní hoco nebo springboard. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
3: Zprávy, sport a rock and roll.

0: To byl John Lennon na rádiu Beat. Pojďme si být jas říct, že za malou chvilku zazní Motorhead a Omega, taky si dáme krátké zprávy a taky se vrátíme na hradeckou dálnici.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Protože jestli dneska hledat někde místo zakleté, tak hradecká dálnice je přesně to ono. My už jsme se bavili o tom, že na 60. kilometru hořel kamion, dálnice byla uzavřena, pak se otevřela na jeden pruh. V tuhle chvíli je uzavřena znovu, ale na 61. je dopravní nehoda dvou kamionů a je to v tuhle chvíli kompletně neprůjezdné ve směru na Prahu. Takže zpátky platí znovu objízdná trasa 62 Chlumec nad Cedlinou, 50 Dobšice. Tudy se vyhnete tomu místu, kde se teď vyšetřuje tedy tahle ta dopravní nehoda a odklízí se následky toho požáru, který způsobil tu minikolonu, která teď pravděpodobně lehce může růst. Když se podívám na dopravní mapy, objízdná trasa to zatím zvládá, ta kolona začíná někde právě na úrovni toho 62. těsně před sjezdem na Chlumec, tak tudy vám doporučím se pouštět, vlastně ani jinou možnost nemáte. Jenom pokud někam míříte na čas, tak bych vyrazil trošku s předstihem. Co mi hlásíte dál je D6 na samém začátku, to je taková preventivní zpráva na kilometru 1,5. Z Prahy na Vary je porouchaný auták, se kterým byste měli počítat na 37. Už dírce nad Doubravou je nehoda dvou osobních aut, tak to je další jedno místo. Brno Žebovřeská osobák s nákladákem v sobě. No a ještě bych mohl tady vytáhnout tuhle zprávu, která říká, že příjezd do obce Žabeň od Frýdku Místku je taky v podstatě přicpán, ne-li zablokován nehodou tří osobních aut. Tady je to ťukec, tady je to bez zranění, ale sepisují se škody v tuhle chvíli, pokud tudy míříte, máte tohleto v cestě, tak jděte velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
1: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Cyklista Matyáš Vacek po třetí za sebou vyhrál mistrovství republiky v časovce. Na šampionátu v Uničově porazil Otrubu a Kelemena. Třetí titul v řadě slavila i cyklistka Julia Kopecky. Ministryně Mrázová nakonec neodletěla na konferenci o obnově Ukrajiny do Gdaňsku. Premiér Babiš jí totiž vytkl špatně připravené memorandum. V Praze zítra začne prázdninový provoz MHD s delšími intervaly. Omezí se četnost spojů u metra, tramvají i autobusů a nepojedou školní linky. Dopravu navíc během léta ovlivní výluky. Putovní hra Českým rájem je už víc než 20 let součástí nabídky místních infocenter.
6: Původní formát, kdy ke splnění úkolu byly potřeba měsíce až roky, ztratil na atraktivitě, proto se organizátoři rozhodli hru rozdělit na jednotlivé pověsti. Začátek i konec putování je v docházkové vzdálenosti od zastávek veřejné dopravy. Luboš Dvořák, Český ráj.
5: A nakonec zásilkovna rozšiřuje služby pro e-shopy a zavádí doručování i v sobotu. Od července budou moci všechny internetové obchody podávat balíky přes Z-boxy, což zlevní odesílání menším prodejcům. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
2: Radio Beat. Classic Rock.

Trocha maďarštiny, myslím, nikdy neškodí, ale už se to tady pomalu tak překrucuje, jakože chtěl bych říct němčině, no on ten rozhovor, který máme před sebou v němčině, asi úplně nebude, ale Halloween, to víme dávno, jsou doma v Německu a Halloween jsou aktuální téma, za prvé proto, že slaví 40. výročí, budou to dělat i tady u nás na Masters of Rock, vyjde k něm speciální červencové číslo magazínu Spark a navíc si Sandy Derisem pokecáme my už za malou chvíli tady na beatu ve Vojďákově Rockerově ráno. Tam je dneska právě Andy Deris, jeden z orchestru, jeden ze dvou hlasů toho, já vždycky říkám v úzovkách orchestru zvaného Halloween, od té doby, co se spojili stará parta s novou partou, tak ten bude hostem právě toho našeho povídání tady na beatu hned po deváté. Což tedy neznamená, že by se měnilo cokoliv dalšího, i když poběží Rockerova rána, vy klidně posílejte svoje tipy na to, kam vyrazit dneska, zítra, pozítří, protože bude ve zbytku dnes spousta času si společně s býťáky udělat takový seznam akcí v regionech býtu, kde člověk může být. Většinou jsou to koncerty, ale jak dobře víte, už jsme to měli dneska divadlo, už jsme tady měli taky soutěž v kotlíkových guláších, takže vlastně všechna témata jsou otevřená, sběratelství, nějaký burzy třeba vinilů, nebo jestli jdete někam na závody, ať už v čemkoliv a kohokoliv, to klidně všechno sepište do zprávy a pošlete sem k nám buď SMS-kou nebo mailem, nebo zprávou z aplikace. We'll be right back.

0: Clash ich London Calling, tak ještě jednu píseň tam dáme, ještě se nám vejde o Crosbury, pak se vrhneme na dopravní servis, ale přece jenom jednu aktualitu dopravní tady od Honzy, tu pustím už teď, dobře poslouchejte.
1: Na Barrandově se aktuálně v Praze srazily dvě tramvaje, sešrotovaly dodávku mezi sebou, takže nebudou určitě jezdit chvíli tramvaje z Barrandova a nedá se autem do Klukovic.
0: Tak díky za tuhle tu zprávu, myslím, že chvilku to určitě vydrží a myslím, že to neovlivní jenom ty tramvaje, ale že se to podepíše i na dopravě automobilové, čímž teda nechci nikoho nijak strašit, budeme sledovat i tohleto místo.

0: Vánoce nebude, ale Bikers Crew dneska bude. Akorát se s vámi chystám býťáci rozloučit. Předat vás do dobrých kolegů Vejvoďáka, Andyho Derise a později Oty Samana. No a co nejrychleji se přesunout směrem na písek, abychom to ve 12 měli celé vymyšlené, postavené, zapojené. A hlavně, aby to hrálo do éteru, protože to je důležitá podmínka, abychom se znovu mohli slyšet od 12 do 14 z mobilního studia. Berte to jako pozvánku, doražte do písku do Bikers Crew.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Honza se ozýval před malou chvilkou z Barrandova.
2: Na Barrandově se aktuálně v Praze srazily dvě tramvaje, sešrotovaly dodávku mezi sebou, takže nebudou určitě jezdit chvíli tramvaje z Barrandova a nedá se autem do Klukovic.
0: Řeší se to, počítejte s tím, býťáci. Na 50. silnici, 78. kilometru ve směru z Brna na Starý Hrozenkov, ono to vychází tak nějak na úroveň Uherského Brodu, počítejte, že došlo k požáru nákladňáku v křižovatce, takže za prvé světelná signalizace je tak jako v tuhle chvíli k ničemu, za druhé je to tam přicpáno složkami IZS, včetně hasičů, počítejte, že ten průjezd tady teď nebude z nejzábavnějších a možná to rovnou berte jinudy. Liberec a dojezd odtud na Jeřmanice, tam je hlášená havárie nákladňáku do domu, na místě taky všechny složky IZS. Na plzeňské dálnici na 57. kilometru ve směru na Prahu, ale on ten směr se asi může měnit, je hlášen pohyb zvěře na dálnici, nevím úplně, jaký konkrétní druh zvěře to je a vy to taky nechcete zjistit, takže projíždějte velmi opatrně. Uherský Brod, ulice 26. dubna, havarovaný osobák, policisté na místě, probíhající vyšetřování, dojezd do obce Výčapy po 360 od Třebíče, ten je taky přicpán, došlo tady ke kolizi osobního s traktorem. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno. Teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na západě Čech přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39, na severovýchodě místy kolem 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Důvody 30-letý nejlepší střelec české reprezentace zatím přesně neuvedl. Petr Bříza bude kandidovat na prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident je jedním z 9 uchazečů o post po Tardifovi. Volit se bude v říjnu. Policie dnes a v nadcházejících dnech posílí dohled na silnicích, především na hlavních tazích a u turistických cílů. ŘSD omezí práce o víkendech a přesune je spíš na pracovní dny. Počet potvrzených obětí dvou zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 mrtvých a nejméně 4300 raněných. A nakonec do Slavkova u Brna míří stovky historických vozidel na Veteran Fest. Akce v zámeckém parku přiláká tisíce návštěvníků.
2: Setkání se již tradičně koná v impozantním prostředí historického zámeckého parku. Veteran Fest není ale jen o lesklých karoseriích a vůni benzínu. Celou akci doprovází dobová atmosféra, kterou dotvářejí dámy v elegantních modelech s kloboučky a paraplíčky, inspirovanými první republikou. Myslí se i na nejmenší návštěvníky. Veteran Fest je událostí, kde se baví celá rodina. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák.
3: A co takový Andy Deris z kapely Halloween? Rockerova

0: Jakou ránu po ránu má Andy Deris z kapely Halloween. Rockerová rána na beatu.
1: Ahoj Andy, v okamžiku, kdy teď spolu mluvíme, tak se připravuješ na festivalovou sezónu. Zanedlouho budete hrát tady u nás v České republice na Masters of Rock.
2: Not the first time though.
3: Přesně tak a nebude to poprvé.
1: Jak určitě spousta pravidelných návštěvníků tohodle festivalu ví, ovšem letos to bude výjimečné vystoupení u příležitosti 40. výročí kapely.
3: Ano, neuvěřitelných 40 let.
1: Vzhledem k tomu, že se jedná o festivalové vystoupení a navíc k výročí kapely, tak mám otázku ohledně setlistu. Jak jste přistoupili k výběru skladeb? Chtěli jste zakomponovat co nejvíc známých hitů Halloween, nebo jste byli v pokušení vybrat svoje nejoblíbenější skladby?
2: In a perfect world it would be both of it, right? So, yeah, I mean, there is the...
3: V ideálním případě by to bylo to samé. Samozřejmě jsou tu skladby, které prostě musíme odehrát. Vzpomínám si, že jsme v minulosti na jednom nebo dvou turné hráli přece jenom věci, které máme rádi my osobně. A myslím, že jsme nikdy neměli tolik stížností na téma, proč jsme nezahráli tohle nebo tamto. Fanouškům prostě nevysvětlíš, že nechceš hrát pořád to samé. Na druhou stranu, jako fanoušek, taky chci, aby moje oblíbená kapela zahrála všechny svoje hity. Takže dřív nebo později pochopíš, že ty hity je prostě potřeba odehrát. Naštěstí jsou to většinou skladby, které hrát chceme, takže to pro nás není žádná oběť. Obětovat ovšem musíme délku vystoupení. Na festivalech má kapela sotva hodinu a půl, maximálně hodinu a tři čtvrtě, což samo o sobě znamená, že je potřeba udělat nějaký ten kompromis. Naše běžné koncerty trvají asi 2 hodiny 20 a do toho času můžeme vměstnat všechno podstatné, co jsme za těch 40 let nahráli. V případě zkráceného vystoupení je ovšem jasné, že není možné potěšit všechny fanoušky. Některé skladby prostě musíme vynechat. To se nedá nic dělat. Nejradši bychom odehráli 3 hodiny, tak jako v případě našich prvních vystoupení sestavy Pumpkins United s Michaelem a Kejem. Tehdy jsme měli víc než 3hodinový koncert a i tak si lidi stěžovali, že jsme neodehráli to či ono. Nedá se prostě nic dělat. Myslím, že máme pěkný průřez s těmi 40 lety. Zařadili jsme hned několik nejdůležitějších skladeb z každé dekády. Osobně si myslím, že je to dobrá kombinace, aniž bychom vynechali nějakou významnou skladbu. Jinak by nás totiž fanoušci možná vybučeli. Ale myslím, že to bude dobré. Teď máme za sebou první velký festival Sweden Rock a šlo to skvěle, takže myslím, že ten setlist bude v pohodě.
1: Navíc v případě festivalu tak je třeba počítat s tím, že v publiku budou lidi, kteří neznají vaši tvorbu tak dobře jako skalní fanoušci Halloween.
2: Yeah, yes and no. I mean, it's 40 years of Halloween, so that's what we celebrate. So at the end of the day, even if there are people who don't know Halloween, and probably there's lots of when you have playing in front of a crowd of 60 or 70 or even more thousand of people.
3: Ano i ne, to vystoupení je shrnutím 40 let kapely. Takže i když v tom 60-tisícovém davu budou lidi, kteří nás zas tak dobře neznají, nedá se nic dělat. V takovém případě to nebude vystoupení úplně pro ně. Soustředíme se hlavně na naše fanoušky. Bylo to pro nás jasné rozhodnutí. V první řadě mi jde o naše fanoušky. Pokud se nám podaří získat si nové publikum, tak jedině dobře. Sice nehrajeme žádný popík a nemáme zase tolik balad, i když nějaké tam taky jsou. V případě kapely, která hraje speed metal, je potřeba počítat s tím, že se nezavděčíš všem, ale to je v pořádku.

0: Jakou ránu po ránu má Andy Deris z kapely Halloween. Rockerova rána na beatu.
1: Andy, už jsi zmínil vaši aktuální sestavu Pumpkins United, kde jste vlastně všichni tři zpěváci, nebo teda dva a půl, jak rád říkáš. Zajímalo by mě, jestli je tahle situace pro zpěváka určitým ulehčením, nebo to naopak věci trošku komplikuje.
2: I would definitely say, and I think Michael is with me, and hopefully Kai as well, it's definitely much easier.
3: Za sebe bych rozhodně řekl, že je to mnohem snazší a myslím, že i Michael, i Kay by se mnou souhlasili. Člověk se necítí tolik pod tlakem. Představ si, že někomu z nás není zrovna dobře a nemůže odvést takový výkon, jaký by chtěl. V tom případě si může být jist, že za něj zaskočí některý z dalších dvou zpěváků, nebo jednoho a půl. Takže i když bych například já nemohl zpívat, celý koncert by nebyl úplně v háji. Vždycky se snažím odvést co nejlepší výkon, ale pokud by mi nebylo dobře, nebylo by to moc dobré vystoupení. A to je potom logické. Když ti je zlé, nedá se nic dělat. Ale vím, že zbývajících 50 nebo 60% vystoupení bude skvělých. A díky tomu nejsem pod takovým tlakem. A znamená to, že bychom se celým koncertem neprotrápili. A kdyby nastalo to, že mi nebude dobře, Michael a Kai to vezmou za mě. Kdyby nebylo dobře Kajovi, tak jsem schopen odspívat i jeho skladby. To není problém. Myslím, že tahle situace má jen samé výhody. Mít dva a půl zpěváka žádné nevýhody nemá.
1: V případě posledních dvou alb vznikaly nové skladby už přímo pro sestavu se třemi zpěváky. Jak jsi k tomu přistoupil během procesu tvorby? Skládal jsi jednotlivé skladby přímo pro konkrétního zpěváka, nebo jste se až během procesu rozhodli, kdo naspívá kterou?
3: Tak i tak. V případě skladeb, které vznikly už dávno, jako například balada Into the Sun, která byla nahraná už pro předchozí album, to byla jiná situace. Tehdy producent chtěl nahrát v nižší poloze a taky jsme to tak udělali. Nakonec jsme si ji poslechli a došli k názoru, že je to sice dobrá skladba, ale nejsou to Halloween, tak měla takzvaný chameleonský efekt. Tedy mnohem víc by se hodila na naše někdejší album Chameleon, které se hodně odchylilo od typického stylu Halloween. A upřímně, do té řeky bychom si už nedovolili znovu vstoupit. Bylo třeba jí nahrát v původní výšce, což je sice dost vysoko, ale když slyším publikum, jak zpívá s námi, ty výšky zvládá skvěle. Je to neuvěřitelné, jak dobré zpěváky máme v publiku. V případě posledního alba jsem hodně skládal pro Michaela. Například skladba This is Tokyo byla určená pro dva hlasy. Bez toho druhého hlasu by jednotlivé sloky zněly zcela nudně. Ten druhý hlas je tam prostě potřeba. S Michaelem jsme se shodli, že já budu zpívat hlavní part v první sloce a on potom v druhé a zafungovalo to dobře. Skládám každou skladbu přímo pro někoho z nás? Ne, to rozhodně ne. Vyplyne to potom přirozeně. Když mě něco napadne, řeknu si, tohle by mohlo být pro mě, tohle pro Michaela a nebo třeba pro oba. Pro mě je to jako mít další figurku na šachovnici, která mi proces skládání usnadňuje. Dřív jsem mohl skládat jen pro jednoho zpěváka, takže jsem měl jeden jasný směr. Teď se mi otevírá víc cest. Když vím, že můžu pracovat se třemi, nebo teda dvěma a půl zpěváky, můžu se víc rozmáchnout. Já osobně se považuji tak trochu za soulový typ zpěváka, který potřebuje na konci sloky nebo refrénu malou pauzu. V případě dvou zpěváků je tu někdo, kdo to po mně může převzít, a nebo se naše hlasy můžou překrývat a tak podobně. A v případě živých vystoupení je to velice důležité. Tedy alespoň v případě kapely, jako jsme my, která je tak říkajíc ze staré školy. My se snažíme všechny nahrávky zahrát autenticky i naživo. V případě některých nových kapel na tom tolik nezáleží. Těm je to fuk. To je v pohodě, já to přežiju. Ale u nás platí pravidlo, že naživo by veškerý zvuk měl vycházet přímo z tvých úst, tvé kytary a tak dál. Jediná výjimka, kterou jsem ochoten akceptovat, jsou klávesové party, které můžou jít z počítače, ale všechno ostatní musí být naživo.
2: From the computers, but that's it, the rest of your life.

0: Jakou ránu po ránu má Andy Deris z kapely Halloween. Rockerová rána na beatu.
1: Kromě tří zpěváků máte teď i tři kytaristy. Představovalo to pro vás velkou výzvu, pokud jde o zaranžování starších skladeb pro živá vystoupení?
2: Yeah, sometimes it was. Sometimes you were on the hunt for the third melody, so to say, the third harmony, and whenever you played the third harmony, it completely changed the character of the song. So
3: někdy ano, někdy jsme hledali třetí kytarovou melodii do harmonie s původními dvěma. Třetí harmonie často úplně změnila vyznění celé skladby. Na druhou stranu, pokud máš tři kytarové harmonie, což se tak úplně nehodí, můžeš třetí kytaře připsat rytmický part. To je ten snadnější způsob. Někdy jsme to tak museli udělat, protože jsme nemohli nic jiného vymyslet. Někdy to dopadlo dobře, protože třetí kytara dodala skladbě něco výjimečného, ale někdy to prostě nefungovalo. Asi v 80% to zafungovalo, ale v těch zbývajících 20 to sice vypadalo správně, ale neznělo to dobře. Tak jsme nechali dvě solové kytary a z té třetí udělali rytmickou. Vždycky se to dá nějak vymyslet, ale jak si řekl, někdy to byla docela fuška. Často to fungovalo, ale někdy prostě ne. To máš jako se skládáním. Někdy to prostě nedopadne. Člověk by neměl tlačit na pilu. Myslím, že hudba by měla vycházet ze srdce a vznikat intuitivně. Jsme rockeři a metalisti, takže nemusíme mít přehnaně zprodukovanou muziku. To je vlastně jediná výzva. Pokud máš k dispozici tři kytary, někdy máš tendenci to přeprodukovat, což ovšem nutně neznamená, že je to tak lepší.

0: A co takový Andy Deris z kapely Halloween? Rockerova rána na beatu.
1: Andy, Halloween je jedna z mála kapel, která stále ještě nahrává analogově. Co je z toho pohledu vlastně největší výhoda tohohle způsobu nahrávání?
2: Analog feeling is there from beginning on. I have a digital studio down there, so I can tell you.
3: Ta atmosféra té hudby, analogový zvuk je tam od samého začátku a není třeba ho uměle přidávat. Tady dole mám digitální studio, ale můžu ti říct, že i když zrovna nahrávám tady doma, vždycky se snažím dosáhnout analogového zvuku. Je třeba

0: Rovnou je. Já osobně analog miluju, i když chápu, že je to drahá věc a ne každá kapela si to může dovolit. Ale dokud budeme mít možnost zaplatit si analogovou nahrávku, vždycky do toho půjdeme.
1: We want to do that.
2: Vaše poslední album vznikalo v Nizozemí, je to tak?
1: No, Netherlands was only the mixing.
0: Ne tak úplně, tam jsme ho jenom mixovali. Nahrávání se odehrávalo různě po Evropě. Všechny vokály jsme nahrávali tady u mě doma na Tenerife. Stejně tak některé kytary, protože na vokály a kytary úplně nepotřebuješ analogovou mašinu se 24 stopami. Stačí ti dvě analogové stopy. Takže tady nám k dosažení analogového zvuku stačily pouze ty dvě stopy. Ale například bicí se nahrávalo v Bavorsku, protože tam měli velký sál, kde nahrávají například dechové orchestry a tak podobně. Takový nahrávací sál skvěle funguje i k nahrávání bicích. To bylo jediné místo, kam mohl náš bubeník Danny nastěhovat tři bicí soupravy. Jednotlivé soupravy se oddělily zvukotěsnými přenosnými panely a fantasticky to fungovalo. Pokud bychom to dělali digitálně, stačí zmáčknout tlačítko a máš tam jiný kopák nebo virbl, ale v případě metalistů, jako jsme my, musíš mít jednu bicí soupravu a pokud třeba zrovna ten kopák nezní dobře, nemůžeš to pak už změnit. Pokud se tedy nechceš uchýlit k digitálnímu nahrávání. Pokud chceš ten správný kopák nahrát, musíš mít tři bicí soupravy. Pro bubeníka je to spousta práce, protože každou skladbu musí vlastně nahrát třikrát, ale byla to zábava a Danny to tak chtěl. Myslím, že to pro něj byla příležitost se blízknout a použít všechny tři svoje oblíbené soupravy. Danny má neuvěřitelnou sbírku bicích. Myslím, že má nějakých 50 nebo 60 souprav. Ten chlap je něco neuvěřitelného, ale splnil si tak svůj sen. No a nám to dalo víc možností vybírat si mezi různě znějícími bubny. Na něco se hodil třeba Ludwig, na něco zase jiný typ. Bylo to jako mačkat ty knoflíky na počítači a prohazovat zvuky. Byla to zábava, i když bych to úplně nedoporučil pro kapely s menším rozpočtem. Ale pro jednou jsme do toho šli a stálo to za to. Zopakujeme to zase? Asi ne. Do we do it again? I don't think so.

0: Jakou ránu po ránu má Andy Deris z kapely Halloween. Rockerová rána na beatu.
1: Andy, bavíme se tady o různých hudebních nástrojích. Kytarista, ten si může zaskočit do obchodu pro novou kytaru, bubeník si objedná novou bicí soupravu, ale ty nemůžeš jen tak zajít do hudebnin a koupit si nové hlasivky. Asi tušíš, kam mířím, ty jsi docela známý tím, že máš rád kubánské doutníky. Jak jde zrovna tohle dohromady se zpíváním? A jakou máš takzvanou hlasovou hygienu?
2: Stručná odpověď zní, jde to se zpíváním dohromady líp než klasické cigarety. Když jsem vykouřil dvě krabičky Camelex filtrem denně. To má na hlasivky přímo vliv, protože ten kouř přímo prochází skrz hlasivky. Díky svému producentovi Charliemu jsem párkrát zkusil doutníky a zachutnalo mi to, i když pro mě, jako pro těžkého kuřáka, bylo těžké nešlukovat. To pro mě bylo nejnáročnější. Musel jsem se naučit vychutnávat si doutníky, aniž bych ten kouř vdechoval. Nakonec jsem si řekl, že mi to přináší potěšení a kouř neprochází skrz hlasivky. Tak bych možná měl cigarety vyměnit za doutníky. Pokud mi ten tabák tak moc chutná, možná je tohle pro mě cesta. Asi před 12 lety jsem to přesně tak udělal a musím říct, že mi to vyhovuje. Má to rozhodně menší vliv na hlasivky. Neříkám, že je to zdravé, ale není to až tak škodlivé. Takhle to můžu říct. Řekl bych, že je to mnohem příjemnější než cigarety. Doutníky mají mnohem lepší chuť a člověk si dvakrát rozmyslí, než si ten doutník zapálí, což v případě cigaret neplatí. Tam můžeš kouřit jednu za druhou. V případě doutníků jde o mnohem vědomější rozhodnutí. Teď mám mnohem radši doutníky. Navíc si na ně musíš udělat čas půl hodiny až hodinu. Je to větší pohoda. Nehulíš jako fabrika jednu za druhou. Jak jsem řekl, není to tolik škodlivé, ale i tak to samozřejmě škodí. Pro mě jako pro zpěváka je důležité, že kouř neprochází skrz hlasivky. Mimochodem, James z Metallica by ti to potvrdil.
1: Dobře. Tak já ti budu věřit.
2: Podívej se na to takhle. Například zpěváci, kteří začali někdy v 15, 16 kouřit ještě předtím, než začali zpívat. Bylo to pro ně pak hodně těžké se závislosti na cigaretách zbavit, obzvlášť pokud člověk dělá v hudebním průmyslu. Jedná se o hodně náročný obor, kde je člověk denně vystaven nejrůznější stresu, ať už z dobrých nebo špatných důvodů. Takže pokud je člověk už kuřák, je skoro nemožné se toho zbavit, zvlášť v tak stresujícím prostředí. Tudíž pro mě byla asi jediná alternativa přejít na doutníky.
1: Pojďme tedy k tomu, jak o svůj hlas pečuješ.
2: Nemám sice nějaká zvláštní cvičení, ale mám zvláštní režim. Řekněme, pokud vím, že mě čeká půl roku nebo rok pauza, kdy budeme pracovat na novém materiálu, někdy si povolím skleničku whisky nebo tak. Což jindy nedělám, protože tvrdý alkohol je pro hlasivky úplný jed. Je pro hlasivky mnohem horší než například ty cigarety. To jsem si uvědomil už hodně dávno. Alkohol je zpěvákův nepřítel číslo jedna. Cigarety pak číslo dvě, takže se držím dál od tvrdého alkoholu, pokud vím, že budu vystupovat, a to už nějaké 2-3 týdny před vystoupením. Ovšem nejlepší je se mu vyhnout už tak 2 měsíce předem, protože je třeba si hlas znovu vytrénovat. Takže 2 měsíce před turné začnu velice pomalu hlas rozcvičovat. A já osobně se držím dál od jakéhokoliv alkoholu. Povolím si maximálně tak půl sklenky červeného vína. Co se týče kouření, je lepší přejít na doutníky. Nebo pokud nejsi tak hloupý jako já, prostě s tím na dobro přestat. Nejdůležitější je hlas procvičovat. I když má zpěvák dlouhé pauzy, je lepší se zavřít do kabiny nebo do auta a hlasivky pravidelně trénovat. Nepřepínat je, ale rozhodně trénovat. Alespoň půl hodinku nebo hodinku, každý druhý nebo třetí den. Prostě, abys hlas udržel v kondici. Nejhorší, co můžeš udělat, je to odbývat. Kulturista taky nevzpírá 100-kilové činky a pak půl roku nevkročí do tělocvičny, aby potom čekal, že těch 100 kilo zvedne zase. To samé platí pro hlasivky. Nesnažit se to vrátit do formy za pouhý týden. To je pro hlasivky škodlivé. Radši trénuju už 2 měsíce předem. Přesně jako ten kulturista. Konec konců hlasivky jsou taky sval. Tak je třeba s nimi tak zacházet. To ostatní asi nemusím vysvětlovat. Držte se dál od studených nápojů, starejte se o svoje zdraví, ale zase to nepřehánějte. Spousta zpěváků dělá tu velkou chybu, že se navlečou, i když je teplo. Pak se spotí, chytnou průvan a onemocní. Starejte se o své zdraví jako každý běžný člověk, ale nepřehánějte to. Berte vitamíny. Já osobně beru jenom vitamin C a zinek a to stačí. a necpěte se, což není snadné hlavně na turné, protože tam je pořád spousta jídla. Lepší je hodinu dvě nejíst a pak si dát kvalitnější jídlo, třeba sushi nebo tak. Je to lepší než nějaká pizza. Potřebuješ výživné jídlo, nestačí brát ty vitamíny. To je asi tak všechno. Víc už člověk udělat nemůže.
3: Because you need some vitamins. Vitamin C and zinc itself is not enough. It's just the basis. More you cannot do.

0: Jakou ránu po ránu má Andy Deris z kapely Halloween. Rockerova rána na beatu.
1: Andy, zajímalo by mě, jaká skladba od Halloween je pro tebe nejnáročnější, co se týče živého vystoupení.
2: Bývalo to Eagle Fly Free, ale tu už naštěstí zpívat nemusím. Ze současného setlistu bych řekl, v případě našeho setlistu na 2 hodiny 20 je to asi Hell Was Made in Heaven anebo Hey Lord. Ty jsou velice náročné, protože Hell Was Made zpívám převážně hrudním hlasem a v případě Hey Lord jsou to výšky. Pokud jsem zdravý a všechno je v pohodě, nemám problém. I tak je to trochu náročnější, ale když jsem trošku nachlazený, je to pak hrůza. Takže tohle jsou skladby, ve kterých používám hrudní hlas, kde se nezapojuje žádná hlasová technika. Nejsou dost vysoko na to, abych využil nějakou hlasovou techniku. Sice to můžu zkusit, ale nemusí to fungovat. No a když je člověk nachlazený, stává se z nich noční můra.
1: Než se rozloučíme, pověs mi, jaká je tvoje nejoblíbenější éra nebo přímo album za celých těch 40 let historie kapely Halloween. Ať už z doby tvého působení v kapele, nebo třeba i z jiného období.
3: It probably will always be two albums. That's the Master of the Rings, because that was my first album, which I recorded.
2: Asi to vždycky budou dvě alba. Masters of the Rings, což bylo moje první album, které jsem z Halloween nahrál, a byly to divoké časy. Jako nový zpěvák jsem se musel pokusit dostat velkému odkazu Michaela Kiskeho, což nebyla žádná legrace, ale to album jako takové mě bavilo. Je to jeden z mých největších hudebních milníků. A pak taky eponymní album Halloween s Michaelem a KM. To byl náš další milník. Sice to pro mě nebyl takový nervák jako Masters of the Rings, ale i když jsme věděli, že jsme asi na správné cestě, na základě úspěšného světového turné, museli jsme se snažit i v téhle sestavě udržet kvalitu. Museli jsme si dát pozor, aby jsme to s tím vylepšováním nepřehnali. To byla pro nás taková výzva, zachovat klid. No a poslední album Giants and Monsters, to byla už taková úleva. Tam už jsme si to mohli užívat a tak by to vlastně mělo být. I když mám to eponymní album rád, přistupovali jsme k němu ne přímo s obavami, ale rozhodně s respektem. Cítili jsme velký tlak, aby jsme to nepodělali. Spousta lidí na tohle album čekala. Tenhle tlak pak při práci na Giants and Monsters pominul. Naštěstí to bylo asi nejuvolněnější album, jaké jsme kdy dělali. Mám nahrávky ze studia, kdy jsme čekali na odpočítávání a je tam slyšet, jak se bavíme a smějeme. To bylo asi pro všechny to nejlepší nahrávání. Takže moje odpověď je Master of the Rings a eponymní album.
1: Díky, Andy, za rozhovor a uvidíme se na turné.
3: Thank you. Thanks for having me. See you in Czech. Bye bye. Ciao.

0: Sice tedy Judas, ale samozřejmě Halloween v programu Rádia Beat. 3 minuty před 10. skončila rockerová rána. Ta další nás čekají. No, kamaráde, myslím si, že ještě jedno rockerovo ráno příští týden v pátek. A tím, jak jsou prázdniny, tak si dáme potom trošku oddych, aby jsme se taky trošku odfoukli. Máme připravenou muziku po 10. hodině, jako Uriah Heep, taky Them, anebo Guns N' Roses. To vše ale až po zprávách s Petrem Šimáčkem a také po dopravních informacích.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Pozor si dávejte na Vyškovsku v Brankovicích v ulici Náměstí. Osobní auto tam srazilo chodce. V Jičíně v Jungmance se srazil autobus s osobním vozem. V Kroměříži v Březinově ulici vyšetřuje policie havárku osobního auta a cyklisty. V Ústí nad Labem v Palachově ulici se srazila 2 osobní auta a bouračka 2 osobáků se řeší také v ulici České armády v Litoměřicích.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno. Teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na západě Čech přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39, na severovýchodě místy kolem 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F po výhře 3-1 nad Tuniskem. Z druhého místa postupuje Japonsko po remíze 1-1 se Švédskem, které jde dál jako třetí tým. V Ečku si postup zajistili fotbalisté Pobřeží Slonoviny po výhře 2-0 nad Kirasem a třetí postupujícím je Ekvádor, který otočil zápas s Německem na 2-1. Austrálie remizovala s Paraguají 0-0 a udržela druhé místo ve skupině. Blízko postupu je i Paraguaj díky bodu. Fotbalisté USA už s jistým prvenstvím prohráli s Tureckem 2-3. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje majetková přiznání politika ANO Ondřeje Prokopa. Kontrola podle Seznam zprávy řeší mimo jiné tři nepřiznané družstevní byty a nejasnosti v uváděných příjmech, za což mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Prokop po kauze přišel o funkce a oznámil odchod z politiky. Polsko otevírá poslední 40-kilometrový úsek rychlostní silnice mezi Štětínem a Trojměstím. Celá trasa dlouhá 330 kilometrů zrychlí dopravu na pobřeží a zkrátí cestu mezi Gdaňskem a Štětínem asi o hodinu a půl. A nakonec na hradě Rychmburg na Chrudimsku otevřeli čtyřletou výstavu o vývoji vesmíru. Expozice Alchymie planet přibližuje vznik hmoty, hvězd, planety života pohledem astrochemie a astrobiologie. Více Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie.
2: Mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a to, co tvoří i nás vlastně živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír v tom ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
1: Zprávy jsou tímto za námi.

0: Tohle byly Juráhýb na beatu, 2 minuty po 10:45 dopoledne. Dneska je pátek, budeme se věnovat poznámkám a teď do 12. hodiny a potom až po té 14. protože jak dobře víte, dneska vysíláme živě z Písku, z prodejny Bikers Crown. Standard Ubáš už by měl být na místě přímo v Písku, kde se staví mobilní studio vysílací rádia Beat. My tam odsud budeme vysílat živě dneska do celé České republiky v té dvouhodinovce, tedy mezi 12. a 14. To Liky před chviličkou, to bylo samozřejmě šum a to byla vada signálu, to nebyl můj přeřek. Co se týče kanálů, s kterými nebo skrz které se můžete dostat s vaší pozvánkou na vaši kapelu nebo váš hudební projekt, tak můžete pozvánku pro Býťáky poslat SMS-kou na 720 001 222, nebo můžete napsat pozvánku 2-3 věty s podpisem e-mailem na adresu studio@radiobeat.cz a nebo přes býťánskou aplikaci, tu využíváte ze všeho nejvíc, protože tam se dá poslat pozvánka jak textovka, 2-3 věty s podpisem, anebo hlasovka. Tedy můžete vy svým hlasem namluvit do mobilního telefonu, do té aplikace pozvánku, poslat přímo sem a my ji odvysíláme. Až do dnešního večera vaše tipy a vaše pozvánky čteme do našeho éteru tohle zadarmo.
1: Hlas. Neznat se ptat, nevolat si více. Je to jen vzduch, co ještě vstoupí mezi nás, když marně pálí svíce. Tohle je úžas, nečekaný čas, nemít se neptat, nedohledat cíle. Je to jen strach, co ještě vstoupí mezi nás, až tiše skončí chvíle.

0: Minutu a půl, bude půl jedenácté dopoledne, za okamžik Eric Clapton, taky BSP nebo skupina Kiss, aby toho nebylo málo. Připravené jsou menšinové sporty, na ploché dráze se jelo mistrovství republiky dvojic a máme pozvánku do Orlického Záhoří na mistrovství Evropy v rogainingu. A Šimi nám také řekne, co to je rogaining. Za okamžik na beatu.
1: Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxika.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: Čeští silniční cyklisté mají za sebou pátou etapu závodu Tour Transalp. Trať měřila 100 kilometrů, měla více než 2300 metrů převýšení a jelo se přes Monte Grappa. Nejlépe si vedl Petr Schwarz z Domestici CZ, který obsadil 16. místo. Plochodrážní jezdci Jan Kvěch a Václav Milík vyhráli veslaném mistrovství Česka dvojic. Favorité ve finále porazili domácí duo Klíma a Vojdilo. Bronz získal dvojice Petr Kvěch a Konzak ze Svitav. Basketbalistky ZVVZ USK Praha posílí francouzská reprezentantka Aminata Geová. 23-letá podkošová hráčka přichází ze španělské Zaragozy. V Praze začalo mistrovství Evropy v boxlacrosu. Češky ve své premiéře na mezinárodní scéně porazili Finsko 25-2 a dnes večer je v Radotíně čekají Němky. Češi podlehli po boji Izraeli 14-16. O víkendu se v Orlickém Záhoří koná mistrovství Evropy v rogainingu. To je sport podobný orientačnímu běhu, jak říká viceprezident České asociace Jan Tojnar.
7: Soutěží se v týmech, trať závodu není pevně určená. Mapu dostanete předem, abyste si mohli vybrat, které kontroly navštívíte. Kontroly mají různou bodovou hodnotu a vyhrává tým, který během časového limitu nazbírá nejvíce bodů. Vyplatí se pečlivě zvážit, kam jít a co vynechat. Informace najdete na webu rogaining.cz.
6: Frenštát pod Radhoštěm zítra hostí mistrovství republiky ve sportovním dřevorubectví. Závody nabídnou disciplíny se sekerou i pilou, včetně atraktivní hoco nebo springboard. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Rádio Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle je Čapalík, tedy BSP a Hopka, holka a Čapní draka v programu Rádia Beat, půl minuty po 10:45 dopoledne. Další porce pozvánek. Hned ta první pozvánka je na koupák do Lozy.
1: Čau Bíťáci, chtěli bychom vás pozvat na festival Koupák Loza. 26. a 27. června v pátek vystoupí Never Ending Light, Antabus a Edit. A v sobotu Rezatý rakety, Pesopír, Bohyně zvolině a Biomechanoid. Tak přijďte pobejt na koupák do Lozy na sever od Plzně. Těšíme se na vás. Zdraví Viktor.
0: Zdravíme také Viktora. Ivan Hlas Trio zahraje zítra od 7:30 večer v kamenném sále na zámku Plumlov. Následuje Jam Session. Děkujeme Martinovi za tuhle pozvánku a přidáváme ještě jednu do Bělova u Otrokovic.
2: V Bělově u Otrokovic, jinými slovy na Bělově, je v pátek 26. v tamním areálu pod širým nebíčkem koncert skupiny Kapela Obscura. Uslyšíte výběr francouzských šanzonů, ale nejen jich. Vstupné je dobrovolné, čili do klobouka, a začínáme v 8 hodin.
0: Ano, v 8 hodin tam budeme. Děkujeme, další tipy posílejte buď přes bíťáckou aplikaci, jako jste slyšeli právě teď v pozvánkách, anebo v textu, také přes apku, anebo SMS-kou 720 001 222.

0: to, co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: To byly ACDC, Rock and Roll, and No Spolution. Za 5 minut bude 11 hodin dopoledne. Měl by být připraven Petr Šimáček na poslední dopolední zprávy dnešní. Pak už by si spíš redakci, a redakce není žádná štafeta, tak by si ji přebral Pepa Lábus na potom polední a odpolední zprávy. Muzika připravená, Night Ranger, taky Beatles, Turtles, anebo Princess of the Universe, jako první po 11 hodině. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 193. kilometr od Prahy u Brna nebo kolem Brna jedete, je to před křižovatkou u Futura, srazila se tam 2 osobní auta. Na Pražském okruhu je zásek od letiště kolem D5, 27. až 17. kilometr, je tam zdržení přes 10 minut pro osobní auta. Ve Znojmě na Vídeňské třídě u křížení s ulici doktorky Milady Horákové se srazila 2 osobní auta. Ve Žďáru nad Sázavou v Santýnyho ulici je také bouračka 2 osobáků, stejná, ne tedy ta stejná, ale jako myslím tím stejná 2 osobní auta se srazila i ve Strakonicích v Bezděkovské ulici. Na Liberecku v Raspenavě v Hejnické teď vyšetřují bouračku motorkáře se zraněním, na místě je rychlá. V Pardubicích v ulici Na Spravedlnosti se řeší havárka 2 osobáků, v Karlových Varech v Sokolovské to samé a České Budějovice Dukelská třída je blokovaná bouračkou 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jestli chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být jasno, během dne místy přechodně polojasno. Teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů. Zítra jasno nebo skoro jasno, během dne zejména na západě Čech přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39, na severovýchodě místy kolem 33 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Letošní fotbalové mistrovství světa překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy dosud navštívili 3 605 000 diváků. Fotbalová Slavia získala posilu z Polska, 19-letý křídelník Oskar Kubiak přichází z Arky Gdyně a podepsal smlouvu do června 2030. Fotbalisté Bořil, Bužek a Kušej mohou trénovat s Libercem, kluby finalizují jejich přestup ze Slavie. Opačným směrem zamíří Ngesson a Diakité. Energetici ujišťují, že vlna veder sítě neohrozí. Spotřeba elektřiny je teď zhruba o 2% vyšší než obvykle, oproti zimě ale zůstává asi o třetinu nižší. Poprvé se koplo na více jak 5-kilometrovém obchvatu Plas na Plzeňsku. Součástí stavby za 3,25 miliardy je i dříve budovaný most, vysoký přes 87 metrů, který bude nejvyšší silniční v Česku. Hotovo má být ve třetím čtvrtletí 2028. Miroslav Blabol z ŘSD o jedné anomálii říká.
3: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz, není tady žádná dotace.
2: A nakonec míč, kterým Maradona dal gól boží rukou na mistrovství světa 1986, jde do aukce. Vyvolávací cena je asi 58 milionů korun a může prý vystoupat až k částce kolem 200 milionů. Za tolik se prodal Maradonův dres ze stejného utkání proti Anglii. To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho.

0: jsme si trošičku tuhle skladbu, její název tady počeštili. You Can Steal, Night Ranger, tedy Rockin' in America v programu Rádia Beat. Ve 11:45 skončila tahle muzika. Další porce pozvánek začínáme Jardou Soukupem, který nás zve na koupák.
1: Býťáky zdraví, Jarda Soukup z kapely Extra Band Revival. Zítra v sobotu 27. června hrajeme v Přešticích na Plovárně a je to od 19 do 22 hodin. A teď pozor, býťáci, plavky sebou. Doražte, ahoj.
0: Ano, plavky a klobásy sebou. Já přidám další pozvánku také na zítřek do areálu Ostrov v Týnci nad Labem. Koná se tam týnecký mazec, už 20. ročník. Vystoupí například Ador Dorad z Českého Těšína nebo ostravští Nahum, domácí Elysium, plzeňáci Search and Destroy a jako headlineři francouzská kapela z Lyonu Vertex. Jste srdečně zváni. A ještě jedna pozvánka, ta je od Zdeňka do Kolína.
2: Ahoj, tady Zdeněk z Kolína, zdravím všechny býťáky a chtěl bych vás pozvat na dnešek do Kolína na terasy za městským společenským domem, kde vystoupí Ivan Hajniš Trio. Ivan Hajniš, zakladatel legendární kapely The Primitivist Group, společně s ním Jaroslav Šantrůček na klávesi a Helen Rock na housle. Zahrají jak vlastní skladby, tak samozřejmě rockové a bluesové evergreeny a hity 60. až 90. let. Takže dnes večer Kolín, ahoj.
0: Zdeňka zdravíme, do Kolína přijedeme, další svoje tipy posílejte, býťáckou aplikaci máte, pokud ne, zdarma si ji můžete stáhnout i z našich webových stránek do vašeho mobilního telefonu a potom přes tu býťáckou aplikaci posílat hlasové zprávy, ale klidně i textové. Nemáte-li a nechcete-li, můžete přes SMS-ku poslat pozvánku na váš koncert nebo na hudební akci, kterou pořádáte, ať už dneska nebo zítra. SMS číslo 210, pardon, to je telefonní. SMS-kové číslo je 720 00 1 222.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Skupina Police a di du du du di da da da, tam je důležité neříct víckrát di, anebo dá, aby se ta skladba nemenovala jinak, než jak Police a Sting zamýšleli. Za 3/4 minuty bude 11:30 dopoledne, jenom chci upozornit na víkend, teď sobota, neděle. My jsme ten víkend tady na Beatu nazvali, na začátku byl song, a my si celý víkend, sobotu a neděli, budeme hrát úplně první věci, které námi známy, známé kapely a interpreti vydali. Třeba ještě i předtím, než se jmenovali tak, jak se jmenují. Třeba Simon & Garfunkel, Tom & Jerry, jejich úplně první nahrávka, kterou vydali. Stejně tak třeba u velkých kapel, které nemusí jmenovat, Deep Purple, Led Zeppelin a další a další. První český punkový song v originální verzi a další věci, které byly prvotinami interpretů a kapel, které dneska velice dobře známe a vnímáme jako legendy, a jejich následující alba a songy velice dobře známe. Budeme si pouštět prvotiny těch interpretů. Já si myslím, že to má velikou váhu, a já osobně, že mám volno teďko po měsíci a půl o víkendu, tak já si to poslechnu společně s vámi. Za chviličku budeme poslouchat právě Simona Garfunkla, taky Vítkovo kvarteto, Neil Younga a bůh ví koho ještě třeba. Aha.

0: To byl Alice Cooper, House of Fire, teď je 11:45, 2 stupenky na jeho úterní koncert do Plzně byly ve hře, tak kdo pak nám to pro tentokrát vyhrál? Ty bláho, máš teda úplně na prd signál, ale doufám, že to zmákneme. Slyšel jsi koho, nebo co?
1: No, Kupra, Elise.
0: Elise Kupra, no tak to máš správně. Mně se dokonce líbí, německy by to bylo House of Foya, normálně anglicky House of Fire, ale ten Alice Cooper zpívá House of Fire. Jo, že on má tu výslovnost takovou, jakou potřebuje, ale to není pro tebe vůbec samozřejmě důležitý, pro tebe je,
1: no, aby si... No to není pro žádnou ani jedno, ani druhé, ani třetí.
0: Hele, vůbec nic nevadí, pojedeš do Lockspeed.cz arény v Plzni, je to v úterý příští týden, 30. Bomba. června, a já
1: tak
0: ti...
1: Tak si nám pivo.
0: No, to si můžeš dát klidně, co potřebuješ, jo? Já ti nechci podněcovat ke konzumaci alkoholu, a můžeš si zaklidně i dvě. A já ti pošlu...
1: No, to jich bude víc.
0: Já ti pošlu vstupenky e-mailem, ty si to tam odsaď vyzvedneš, vytiskneš, nebo ukážeš u vchodu jenom ten QR kód a pak vyrazíš, jo. No. Já si myslím, že tě čeká hezký úterý, tak jak tě poslouchám, co?
1: No tak to bude. Ještě nebude takový vedro.
0: No, vedro určitě bude, kamaráde. To ještě bude, no. Ale od západu Čech má po konci víkendu přijít nějaká bouřka a deště, tak třeba tě to spláchne. Uvidíš, ale jo.
1: Tak já... to by bylo radši prasítko,
0: odblata,
1: než
0: tady
1: to vedro.
0: Já si taky říkám, že jako, poslouchej, děkuju, gratuluju, a vy, co jste teď to nestihli, tak máte ještě šanci dneska až do večera, jakmile zaslechnete Elise Coopera a dovoláte se jako kolega takhle, tak 2 lísky tady ještě pro někoho z vás jsou připravené. Děkuju, tobě gratuluju, čau.
1: To mi díky.
0: 11:46 připomínám jenom.

0: To byly Budgie a Brad Fun na beatu 2,5 minuty před 12. hodinou. Za chviličku budeme přepojovat do Bikers Crown do Písku, kde už je Standa Rubáš. Budeme až do 14. hodiny tam odsud vysílat živě. Ten, kdo z vás přijede, může si tam odsud poručit muziku na přání a zbytek samozřejmě vám vysvětlí a vytmaví Standa Rubáš po 12. hodině. Ode mne ještě před zpravodajským přehledem dne s Pepou Lábusem pár dopravních informací.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na Pražském okruhu na 61. kilometru od Černého mostu ve směru k Europarku. Je tam bouračka nákladního a osobního auta. Na Praze 9 na Kbelské na úrovni Proseka ve směru do centra hlavního města stojí levý pruh kvůli bouračce dvou osobních vozů. Na 43. na Svitavsku u obce Březová nad Svitavou ve směru právě na Svitavy, tak se srazila dvě osobní auta. Na Ústecko-Orlicku v Lančkrou v Komenského ulici vyšetřují bouračku dvou osobáků. Havárka dvou aut osobních se řeší i ve Zlíně na Havlíčkovo nábřeží. Pozor na Praze 6 v Patočkově ulici na Malovance ve směru na Břevnov se srazila dvě osobní auta. A pozor v Novém Boru na Českolipsku v ulici Rumburských hrdinů trefilo nákladní auto popelnici. No tak to je z těch veder už, nebo já nevím.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno, během odpoledne se na některých místech může vyskytnout kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 37 stupňů, ty noční klesnou na 17, zítra se ještě o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F po výhře 3-1 nad Tuniskem. Z druhého místa postupuje Japonsko po remíze 1-1 se Švédskem, které jde dál jako třetí tým. V Ečku si postup zajistili fotbalisté Pobřeží Slonoviny po výhře 2-0 nad Kerasem. Třetím postupujícím je Ekvádor, který otočil zápas s Německem na 2-1. Austrálie remizovala s Paraguají 0-0 a udržela druhé místo ve skupině. Blízko postupuje i Paraguaj díky bodu. Fotbalisté Spojených států už si s tím prvenstvím prohráli s Tureckem 2-3. Policie dnes a v nadcházejících dnech posílí dohled na silnicích, především na hlavních tazích a u turistických cílů. RSD omezí práce o víkendech a přesune je spíš na pracovní dny. V Praze zítra začne prázdninový provoz MHD s dalšími intervaly. Omezí se četnost spojů u metra, tramvají i autobusu a nepojedou školní linky. Dopravu navíc během léta ovlivní výluky. Počet potvrzených obětí dvou zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235 mrtvých a nejméně 4300 raněných. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil 40-denní operaci. Drony prý mají donutit Moskvu ukončení války. Bližší detaily neuvedl. Útoky v Rusku zatím zasáhly například rafinerie a vedly k omezení prodeje paliv. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď si užívejte živé vysílání z Bikers Crown v Písku s rádiem Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Bajťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bajkers Crown na rádiu Beat.
1: Už to tak bude, vypadá to jako pravda. 8 minut po 12. se hlásí mobilní studio rádia Beat. Ten můj plán, který jsem ráno říkal, tak vyšel, takže se mi podařilo přemístit se po trase Praha-Písek. No a v Písku, v Hradišťské ulici v Bajkers Crown, už tedy je rozsvíceno, už je to celé zapojeno a jak to tak slyším ve sluchátkách, zdá se, že to dokonce i celé hraje. Takže všichni beatáci z širého i blízkého okolí jsou zváni sem k nám do Bajkers Crown se ochladit krom jiného, protože když jsme přijeli, tak byly dva nápady, buď to budeme vysílat venku, anebo vevnitř, ale protože děvčata tady z písecké prodejny tady mají vnitřek vychlazen na minus 265 stupňů, tak se rozhodlo velmi nedemokraticky, že budeme vevnitř, aby jsme tady měli takové příjemné klima, které můžete využít v tomhletom parném počasí. Zdraví vás, Standardu Báš, přeju právě pěkné odpoledne páteční z písecké prodejny s touhletou pozvánkou, která je vlastně taková dvojitá, možná, že nakonec bude i trojitá. Za prvé pokecáme, za druhé tady pro vás máme spoustu dárků od Beatu i Bajkers Crown. A za třetí pro vás budeme mít během dneška ještě takovou soutěž, která odstartuje a týká se zařízení zvaného Monimoto 9. Víc o tom zatím říkat nebudu. Nechám to na samostudiu každého jednoho býťáka, ať se porozhlédne po tom, cože tohleto zařízení je, protože vám v průběhu té dvouhodinovky, která tady v Písku odstartovala, řekneme, jak se k tomu zařízení můžete dostat úplně zdarma. Myslím, že z pravidel je to všechno důležité. Ještě můžu dodat jedno, kdyby po mě chtěl zahrát Alice Cooper, tak mu ho pustím, ale bude to nesoutěžní píseň, protože lístky tady nemám, ty jsou v Praze a tahle ta soutěž ta samozřejmě pokračuje hned, jak se zase po té 14. hodině odpojíme z Písku a připojíme do Prahy.

0: Born to Ride. Živie z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Tak to je, z mobilního studia Beatu se hlásí Standa Rubáš, spolu se mnou teď taky Jirka, který se stojí tady vedle mě. Ahoj Jirko, prosím tě, tak budu si dělat zase takový průzkum jako vždycky, když jsme takhle při pátku Bikers Crown. Seš na motocyklu nebo nejseš?
2: Jsem tady autem.
1: Musíš na ten mikrofon, prosím.
2: Jsem tady autem, ano. A přijel jsem sem z oběda z práce.
1: Takhle, podle trika jsem tě typoval na kánoj teda. Jsi takový námořnický, víš, jakože...
2: Jo. No, námořnický, ano, to jsem, v tričku maximálně.
1: Ano, jak jsi na tom s motorkama? Máš doma něco zaparkovaného, nebo?
2: Nemám, maximálně kolo.
1: No kolo, když se na to přidělá dostatečně silný motor, tak už je vlastně motorka, že jo,
2: to
1: se
2: je
1: počítá.
2: Pravda. Na kole dávám tolik, co jiný na motorkách.
1: Hele, podívejme, tak dobře.
2: Kolem 6 až 8 tisíc.
1: To jsi docela blázen, no, tak co, to ti gratuluju, to by si zrozuměl s naším Peťou, to je taky takovýhle střelec. No. Odkud jsi? Jsi písecký nebo jsi z dovozu?
2: Dá se říct tady místní, no.
1: Dobře, a co ti tady zahrajeme a proč a pro koho?
2: No, rád bych, a to už jsme si domlouvali, Queen, to je moje srdcovka a pro manželku jsem vybral Don't Stop Me Now, to je vlastně její taky oblíbená. Mm-hmm.
1: Dobře, no tak já jim mám připravené.
2: Svižná, rychlá.
1: Ano, ano. Co dělá manželka? Pracuje nebo?
2: Jo, pracuje, ale teď má prázdniny, začaly prázdniny.
1: A takže dneska dostala hromadu kytek, bomboniery a bude mít svatý pokoj.
2: Možná. No.
1: Dobře, tak prosím
2: tě. Jestli nezlobila.
1: Pozdravuji ode mě za její bohulibou činnost, kterou vykonává a my jdeme hrát ty kviny, jo?
2: Jo, děkuju.

0: Bíťáci, da sedel. Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Ano, vedle mě stojí Jarda teď v Bikers Crown v Písku a Radišské ulici. Soudě podle šlí to vypadá, že ty budeš motorkář a ještě navíc vím, jaký značky, je to tak?
2: Ano, přijel na motorce.
1: Na motorce značky BMW. Je to tak? Není to tak, že jsi přijel na Harley a máš jenom ksandy od BMW?
2: S bavoráčkem jsem.
1: S bavoráčkem spokojený.
2: Milovaným bavoráčkem.
1: Hele, no, ano, památná věta z letošního motosalonu bylo boxery legenda, to je pravda. Co ty máš, GSO nebo
2: já mám GSO.
1: GSO, tady venku.
2: Já mám GSO, asi 7. už.
1: Hezky, tak to půjdu okouknout. Jardo, odkud jsi, Písecký nebo z dovozu?
2: Ještě jednou.
1: Písecký jsi nebo z dovozu?
2: Já jsem pražský.
1: Pražský, takže ty jsi to měl jako já. Pěkně, jezdíš na poctiváka, jakože kožená bunda a chcípnu po cestě ve vedru?
2: Ježišmarja, samozřejmě, samozřejmě.
1: Ano, tak já jsem čekal, že až dorazím, že mě tady z toho oblečení vylejou, ale nakonec se to celkem jakože dalo. Dobře, budeme hrát teda tobě asi do Prahy, nebo kámošům, nebo to, nebo komu zahrajeme?
2: Prosím tě, zahrajeme kámošům na Vyšehrad, mm-hmm. Protože jsem vyšehradskej, tak z té naší partě tam bych jim to poslal.
1: Dobře, dobře, dáme Roberta Plenta, jsme vybrali nakonec, že by mohl být, viď?
2: Super.
1: Děkuji ti, vybírej dál, já jsem tě zastavil, určitě. Jak jsi tady procházel na průzkum Bikers Crown, tak pokračuj v cestě a užij si tu muziku.
2: Určitě, díky moc.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Čína plánovala rozsáhlý projekt Nebeská řeka na ovlivnění monzunů nad Tibetem. Desítky tisíc zařízení měly pomocí jodidu stříbrného přesměrovat srážky a zmírnit sucho. Projekt ale narazil na fyzikální limity a byl ukončen, jak říká Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Někteří soudruzi v Pekingu jsou nepoučitelní a mysleli si, že poručit počasí půjde i ve velkém. Před olympiádou dokázali vyčistit oblohu oséváním mraku jodidem stříbrným. Ten funguje jako umělé jádro, na které namrzne voda, krystaly stěžknou a spadnou na zem jako déšť nebo i sníh. Jenže projekt Nebeská řeka měl pokrýt oblast velkou jako Aljaška. Plán byl vysát vlhkost z indického monzunu nad řekou Jangtse-kiang a stočit ji nad Žlutou řeku. Propaganda je mocná, ale vodu z čistého nebe nevyčaruje. A navíc sousední Indie okamžitě začala Čínu obviňovat z budoucí krádeže mraků. O projektu dnes už není ani vidu, ani slechu. Příroda a její zákony nejdou ušálit.
0: Vítoskop.
1: Xiaomi představilo svá první náhlavní sluchátka Redmi Headphones Neo. Nabídnou aktivní potlačení hluku, výdrž až 72 hodin a bezdrátové připojení s možností spojení dvou zařízení. V Česku se mají prodávat za 1600 korun.
0: Vítoskop.
1: AMD kritizuje levný notebook Apple MacBook Neo kvůli slabé podpoře her. Podle firmy na něm nativně běží jen 5 z 20 populárních titulů, zatímco počítače s procesory Ryzen zvládnou všechny. AMD zároveň vyzdvihuje vyšší výkon svého produktu, větší úložiště a lepší konektivitu svých zařízení. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: Bajťáci, kto sedel? Vysielame živie z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Parádne vychlazeného Bikers Crown, mělo by se říct. Odtud vysíláme z Písku, z Hradišské ulice. Když vlezete sem do té prodejny, tak zaprvé na vás dejchne ten chlad klimatizační, který je velmi příjemnou změnou, když člověk přijde zvenku, kde je peklo totální. Zároveň tady chystáme to, co už jsem naťukl před začátkem, a to je soutěž o GPS Tracker Monimoto 9. Tak kdo bude na příjmu, případně ho mu doporučím podívat se na sociální sítě Bikers Crown, ten už za chvilku se dozví, jak se dostane tadyhle k tyhle ty věci, nebo jak se k ní dostane blíž tedy, protože o tuhletu věc se bude soutěžit, ale zároveň taky si povídáme tady uvnitř písecké prodejny Bikers Crown o tom, co je kde novýho, co se kde oslavuje a co se chystá a co samozřejmě zahrajeme. Vedle mě stojí Ondra. Ondro, pěkný odpoledne, tady prosím tě na mikrofon.
2: Ahoj, tady Ondra z Písku, jsem tady s tátou.
1: Nejstatečnější,
3: já jsem Láďa.
1: Ano, nejstatečnější z rodiny je Ondra, protože Láďa s mamou čekali, až přijdeš, aby si se tady postavil, aby jsme si mohli tady prohodit teplé lidské slovo. Na téma, že vy chystáte oslavu, to už můžu vykecat, ne? Tak chystá se nějaká oslava.
2: Ne, takhle to není. Je to tak, že Pavel Kučera ze Sušice slaví jubileum a já bych mu chtěl popřát všechno nejlepší samozřejmě, aby byl zdravý a hlavně veselý, aby byl.
1: Ano.
3: Já úplně to samý, jo, takže já nevím, co bych dodal.
2: Takže mu zahrajeme nějakou pěknou písničku tadyhle
1: od
2: ZZ Top, ani nevím jakou, ale určitě to bude dobrá pecka.
1: Já jsem vybral, jsi říkal pěknou, tak jsem vybral pěknou.
2: No jasně.
1: Takže to by mělo všechno v pohodě. Tak prosím tě, z Beatu posíláme gratulace k těm kulatinám.
2: Děkujeme.
1: A vám díky, že jste dorazili, vlastně celá rodina. Teď si užijte ten chládek, ještě jdete si něco dobrýho. Jak jste tam s motorkama, jsem se nezeptal. Jste motorkáři, nebo jste tady tak jako náhodně?
2: Táta je motorkář, já jsem bejval, už nejsem, ale k motorkám mám pořád blízko, takže jsem tady správně.
1: No tak to jste tady oba správně, když Láďa na to...
3: Já mám motorku, jo, to jo.
1: A jakou máš?
3: Ducati Monster.
1: Hezky, hezky. No vidíš na to, jak jsi nechtěl mluvit, tak to jde.
3: 900.
1: Je to jednoduchý. Červenou.
2: Takže tě zdravíme moc do Sušice, Pavlíku, měj se krásně. Rumor spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Born to Ride. Shivies Bikers Crown na Radio Beat.
1: Tady proti mě na té digitální ceduli vyskočila otázka, je ti v kalhotách teplo, tak musím říct, že tady ne, tady uvnitř prodejní Bikers Crown je akorát. My se tady potkáváme se spoustou býťáků. Michal stojí vedle mě, Michale, pěkný odpoledne.
2: Ahoj, dobrý odpoledne, zdravím všechny býťáky.
1: Pojď takhle blíž, budeš líp slyšet do éteru.
2: Tak ještě jednou zdravím všechny býťáky.
1: Jak ty seš na tom? Přijel jsi na motorce a seš odvážný, že máš na sobě kraťasy
2: ne,
1: a pantofle?
2: Ne, nebo... přijel jsem autem a jsem ze Strakonice, jelikož vás poslouchám, jste super rádio. A když jsem se dozvěděl, že jste tady, tak jsem sem musel vyrazit a prostě vidět vás. A chtěl jsem, jestli byste zahráli něco od Vysáčů, jelikož jdu večer na koncert, který je tady nedaleko Strakonic ve Volyni, tak něco pro naladění, jestli byste něco zahráli.
1: Ale 100% a rádi, trošku si mě zmát tím trikem Pražský výběr, ale Vysací zámek taky
2: jo,
1: umíme,
2: tak...
1: to určitě jako zvládneme. A navíc si píšu tady čárku ke Strakonicům, protože jsi podle mě první strakonický, který jsem dorazil. Hele, průzkum pokračuje. Motorku obecně máš doma někde, nebo jsi přijel jenom za bítem?
2: Jsem tady pracovně, ale vyloženě, když jsem slyšel, tak jsem přijel jenom za beatem.
1: Dobře, no tak jo, tak hele, beat ten tě rád vidí, díky, že jsi dorazil. Ty Vysáče tady samozřejmě taky mám. Vlastně jsme udělali i páteční pozvánku takhle přes éter, protože kdyby náhodou někdo váhal, tak ve Volyni
2: Vysací zámek. Vysací zámek.
1: Tak, a ty si užij koncert, pozdravuj kluky.
2: Jo, vyřídím, děkuju moc.

0: Fíťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Ano, už jsme skoro v půli, ale pořád můžu říct všem, kterým je horko a jsou v dosahu písku, že pořád je tady poměrně příjemně a chladno, jednak protože jsme tady v těch tlustých zdech a jednak protože ta klimatizace tady je vyladěná k dokonce. Takže byťáci tady přicházejí a stojí kolem mě takový příjemný hlouček a povídáme se o všem možným. Teď budeme i s Michalem. Michale, pěkný odpoledne.
2: Ahoj, Michal, zdraví všechny byťáky, co nás slyšejí.
1: My tebe taky. Máš pěkný tričko, jsem ti chtěl říct. Musíme naší radce ukázat tenhle ten potisk lesa, protože myslím, že to by mohla být další edice, až bude vymýšlet nový barvy pro byťáky.
2: Já se musím přiznat, že se vracím teď po týdnu z ryb, takže vypadám tak nějak, zrovna bych tohle triko neřekl, jakože je dobrý, ale počisk je dobrý.
1: No, když to hned dokřemí, tak nemůžeš mě vidět, čověče.
2: Rybářský tričko.
1: A kde jste byli, kapři nebo co jste chytali?
2: Kapři, takže. Byli jsme kousek tady na Kořensku, to jsou to Lužnice s Vltavou. Moc velký vedro asi na té ryby, nebylo žádný velký.
1: Žádný velký překvapení nevyplul, ani noční.
2: Žádný kapřík nepřiplul.
1: Tak dobře, no tak ale náladu máš dobrou, tak já ti ještě vylepším nějakou muzikou. Písecký seš, to jsem se nezeptal.
2: Písecký nejsem, narodil jsem se tady, ale bydeme v Milevsku.
1: Tak Milevsko, ano, píšu si, jezdím čárky, víš, abych věděl, kam je ty byťáci, odkud jezdí. Protože to bývá tak, že třeba no, rekordmanem jsou Vary, kde podle mě těch lidí bylo asi 100 a z Varu nebyl ani jeden, tak tady už Písecký jsme zachytili. Ale to jsem krásně odbočil, pojďme zpátky k muzice. Co zahrajeme a pro koho to zahrajeme?
2: Takže moje přání byly dvě, jedno z toho se nepovedlo, bohužel, ale nevadí to, tak jsme zvolili Judas Priest, Punkillera. Chtěl jsem něco ostřejšího, ano. Tak. A tohle je srdcovka taky, svým způsobem, říkal se vždycky, je to nadčasová skladba.
1: To rozhodně je. Tak tu tady mám, to umím, tak jdeme hrát.
2: Tak jsi šikovnej.
1: Ano, děkuju. Ty taky užij si tady to odpoledne v chládku a užij si tu muziku.
2: Děkuju, je tu pěkně, přijďte.

0: Vodňáci na čtyřech kolech.
1: A máme přepojeno zase zpátky do Prahy, do vysílacího studia Rádia B. Dopravní informace, dálnice D1 od Prahy na Brno na 174. kilometru se brzdí. Dál potom směrem do Brna je silný provoz a zdržení kolem 10 minut. D1 na 223. kilometru od Brna na Vyškov. Řeší se tam bouračka motorkáře. Na dálnici D8 na mezi 18. a 20. kilometrem, to je úsek kousek za Novou Vsí ve Spinu na Ústí nad Labem. Je tam bouračka nákladního auta a v tomto úseku zdržení kolem 10 minut. D8, příjezd do Prahy od Roudnice, od 5. kilometru se popojíždí až do Libně a i tady naberete minimálně 10 minut. Pozor v Liberci, ve Švermově ulici je tam bouračka motorkáře. V Praze, v Poncarově ulici, což je vlastně spojka mezi Řeporiemi a Jinočany, u odbočky na Krteň je bouračka dvou osobních aut, která tam blokuje provoz. A opatrně také ve Valašských Kloboukách na Zlínsku, v Brumovské ulici se srazila multikára a skútr.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji, Pepa Lábus. Dnes bude jasno, během odpoledne se na některých místech může vyskytnout kupovitá oblačnost, maximální teploty dosáhnou 37 stupňů, ty noční klesnou na 17, zítra se ještě o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: České hokejbalistky bez jediné porážky došly k vítězství v základní skupině mistrovství světa. V Ostravar aréně zakončili skupinovou fázi výhrou nad Velkou Británií poměrem 17-0 a dnes od 20.15 vyzvou semifinále Slovensko. Mužský výběr dnes od 17.45 ve čtvrtfinále vyzve tým Velké Británie. Vlna veder vrcholí, o víkendu budou teploty stoupat na 40 stupňů. Nejhorší situace bude v neděli, kdy může padnout i absolutní český rekord pro nejvyšší teplotu, český hydrometeorologický ústav dnes vydal k situaci výstrahu. Internetová seznamka nesmí vydávat účty spravované placenými moderátory za běžné uživatelské profily, potvrdil to nejvyšší správní soud. Nestačí ani obecné upozornění v obchodních podmínkách, že některé účty jsou uměle vytvořené, pokud návštěvník webu nepozná, zda komunikuje se skutečným uživatelem nebo splaceným moderátorem. NSS zamítl kasační stížnost firmy z Liberecka, které takovou praxi už v roce 2019 zakázala Česká obchodní inspekce. Úřad pro odpovědnost americké vlády vydal zdrcující zprávu o bojeschopnosti moderních stíhaček F-35. Plně způsobilý k boji je podle ní jen jeden ze 4 strojů. Náprava problému má stát dalších 290 miliard korun. To byly zprávy. Po nich si užívejte živé vysílání z Bajkerskán v Písku. S rádiem Beat.

0: Bajťáci, do sedu! Vysíláme živě z Bajkers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, Cibule mi ukazují tady 11 minut po 13. hodině, to znamená, že jsme za polovinou toho našeho dnešního setkání tady v Písku v Bajkers Crown v Hradičské ulici, kam stále, ale koukám, přichází další a další nové milé tváře. Ono tím, že to je proti tomu vchodu, kde svítí slunce, tak vidím jenom siluety, ale přibývají, což je vlastně jako dobrá zpráva. Čáďa, ten už se tady s týdmi vyloupnul, došel až ke mně, dojel až ke mně vlastně, tak na čem ty seš tady?
2: Čau, ahoj. No, jsem tady na takovém, dá se říct, už skoro veterán, tyjo, je to přes 20 let starý bandit, 12.
1: Ano, a slouží.
2: Slouží furt, tyjo, má nalítáno necelých 130 a furt na originál spojku, teda jako držák.
1: Teď jsem čekal, že na vodní gumák, že to je. Tak ty bych chtěl taky. Dobře, a odkud jsi? Jseš místní nebo z dáli?
2: Já jsem kousek, Blatná.
1: Blatná jseš první.
2: Blatná, letiště Tchořovice přímo.
1: No jo, tam já to znám, tam já zase jezdím s Mustangama. Tam vždycky trnu hruzou, kdo projede tím hovnocucem napříč tou dráhou, když zrovna letí ty auta, ten sprint. Zrovna nedávno jsme se tam takhle potkali. To už vlastně poslední letiště, kde se jezdí závody. No, mám pocit v republice, tak doufujeme, že to tam u vás vydrží tenhle ten krásný koníček. Tak do Blatné zdravíme. Tobě díky, že jsi dorazil. No a otázka povinná samozřejmě, co zahrajeme a pro koho?
2: Chtěl bych zahrát úplně pro všechny Klid od Abraxasu a ať si lidi z té písničky něco vezmou, protože fakt jako není třeba se nikam honit. Spíš ten duševní klid.
1: To bylo krásně řečeno, jdeme na ní.
2: Díky.

0: Dýťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu B.
1: Je to tak, vysíláme živě z Bikers Crown, zároveň já už jsem to naťukl v minulý hodince, když jsem říkal, že Monimoto 9, tenhle ten GPS tracker pro motocykly, i když ve finále on je univerzální, můžete se hrát kamkoliv, takže bude ve hře a že dneska odstartuje soutěž o tohleto chytrý, jednoduchý, malinký, šikovný a praktický zařízení. Už se tak stalo, když se podíváte na sociální sítě, weby, Facebooky, TikToky, Instagramy, Bikers Crown, tak tam to máte i s obrázkem. Co musíte udělat pro to, abyste do 7.7. se mohli zapojit do téhleté soutěže o tuhletu věcičku, tak to je jenom taková rychlá odbočka od Bikerskému k Bikers Crownu. A teď tedy zpátky sem do Písku, do písecké prodejny, kde vysíláme z toho našeho mobilního studia. A já tě zdravím, ahoj. Zdravím tě, ahoj.
2: Já tě taky zdravím, samozřejmě.
1: Kejvnul na mě, ale to teda v rádiu není moc vidět. Tak já budu křičet víc. Prosím tě, když jsi přišel, říkal jsem si, mám dvě možnosti. Buď to bude Slayer, nebo to bude Metallica, anebo půjdeš jiným směrem. Jo, protože Slayer na čepici, Metallica na triku.
2: Ještě jsem chtěl přes overkill, ale... Všechno je dobrý.
1: Ale tak uvidíme, třeba ještě zbyde čas, ale nakonec jsme se domluvili tady v té tvojí dvojici, kterou dáme. A tak to vlastně řekni, kterou dáme a proč jí dáme? Pro koho jí dáme?
2: Hele, asi dáme pro všechny, kteří mají rádi dobrou hudbu a spíš z nostalgických důvodů, protože se nám blíží takový smutný výročí, kdy nás opustil Clifford Lee Barton v září 86. Takže to bude 40 let a je tu bez něj takový prázdno. No.
1: Dobře, tak dáme takovou tu rozlučkovou pohřební jeho, že jo, Orion. Ten, já už jsem dlouho nehrál, teď jak jsi to vybral, jak jsem si říkal, kdy já jsem naposledy hrál,
2: dlouhý
1: to je, ale to mě nevadí. To my úplně tak zase takhle v tom rádiu neřešíme. Pojďme si dát tedy tuhle, tobě díky, projdi si prodejnu, mrkni, co si na sebe vybereš a díky užij vás. Si to, já to trošku zesílím tady do těch beden.

0: Born to Ride. Živie z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, vysíláme živě z Bikers Crown, zmínili jsme, že soutěž o Monimoto 9 už odstartovala, takže na sociálních sítích třeba najdete informace o tom, jak se zapojit a jak zkusit vyhrát tuhle tu věc, tenhle ten GPS tracker, který vám krásně zavolá na mobil v případě, že se třeba vaše motorka pohne ve chvíli, kdy se pohybovat nemá, tak to najdete tam a zároveň si to můžete prohlídnout i vlastně tady v prodejně, protože tenhle ten GPS tracker je vystaven hned, jak sem člověk vejde, tak po levé straně na té vitríně a další informace k tomu tady poskytnou samozřejmě děvčata z Bikers Crown. Já poskytuju tady informace, co se týká muziky, anebo teda spíš vy mě, protože já se ptám, co zahrajeme. Honza už vybral muziku, kterou bych chtěl zahrát. Honzo, pěkný odpoledne.
2: Ahoj, Stando.
1: Odkud pa ty jsi?
2: Já jsem z Písku, já jsem domácí.
1: Hezký Písek, dvě čárky dneska. Jinak zatím to teda valchují všichni ostatní býťáci z dovozu, ať už z blízka či z dálky. Jak seš na tom s motorkama? Motorkářským nejseš úplně.
2: Nejsem, byl jsem odvážnej dneska.
1: Ty jsi byl odvážný. No, ono je to takový, já jsem taky váhal, když jsem vyrážel, jestli to dám v krátkém rukávu a nakonec jsem se teda do toho navlík, ale celou cestu mi nebylo úplně pěkně. Tak dobře, takže ty jsi motorkář, na čem jsi přijel?
2: KTM Adventure 890.
1: To jsem tam ještě neviděl. Vím, že tam je naše sbírka Indošů píseckých, to jako jo. Viděl jsem tam CF-ko postavený, viděl jsem tam, tuším, že Harley to byla ta stavba. Tak na to jí se půjdu podívat ještě. A píšu si teda správně čárku k motorkářům, protože takhle to má samozřejmě taky vypadat během toho pátečního odpoledne. Aby to nevypadalo, že to jenom pro motorkáře, samozřejmě všichni ostatní, co přijeli jakkoliv jinak, třeba tadyhle s RIP autem, tak to taky pochopitelně platí. A ty zpátky k tobě. Co dáme za muziku a pro koho?
2: Tak dáme Krausberry a bude to písnička Horko a bude to pro všechny, kterým je teď horko.
1: Ano, chtěl jsem se na chvilku zeptat, co tě k tomu inspirovalo, ale došlo mi to. Děkuju za výběr, jdeme
2: taky hrát. Taky díky, ahoj.
1: Za chvíli jdeme hrát.

0: Bajkaci, do sedel! Vysíláme živě z Bajkers Crown na rádiu Beat.
1: Áno, staré známe tváře se objevují krom jiného tady u nás teď aktuálně v Bajkers Crown v Písku. Vítě třeba je takový ten exemplář, jehož obličej znám, pravidelně vídám. Vítě, pěkný odpoledne.
2: Ahoj.
1: Ale co já si tak vybavuju, tak jestli se nepletu, tak vždycky poctivě tě vidím, jak se soukáš z kombinézy. A dneska teda seš od kombinézy poměrně daleko outfitem. Je to tak?
2: Je to tak, protože dneska v tomhle hicu jsem zahřešil a vyjel jsem opravdu na lehko.
1: Ano, ano, ale ty jsi říkal, a to je právě hezký, to jsme si už řekli tady těsně předtím, než se nám ty mikrofony zapli, že abys to tak jako ozvláštnil, tak jedeš po každý na jiný motorce a dneska vyhrál Goldjazz, takže tam jako se to celkem jako dá, že jo?
2: Goldwing.
1: No. Takže jedeš tak jakože na pohodu.
2: Jasně.
1: Dobře, no tak Goldwinga jsem tak ještě nevěděl, protože jsem se ještě nedostal teď ven před barák, půjdu se podívat a ty mě pověz, co zahrajeme a pro koho to zahrajeme a proč to zahrajeme.
2: Hele, já tomu jenom něco řeknu.
1: Ano.
2: Všichni určitě máme nějaký kamarády. Ty kamarádi některý se změní v dobrý kamarády a ty dobrý kamarádi se některý změní v nejlepší kamarády.
1: Mm-hmm.
2: A já mám takovouhle jednu kamarádku a ty chci nechat zahrát, jmenuje se Janička, je z Unhošti a nechám jí zahrát od Queenu You're My Best Friend.
1: Jdeme na ní, děkuju, pozdravuji Janičku.

0: Svíťáci, kdo sedel? Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: No a poté jemné, klidné, v podstatě bych se nebál říct až něžné skladbě kapely Queen přijde jedna, která je taková ostřejší a divočejší, protože ji tady vybral Martin, který stojí vedle mě. Martine, ahoj, pěkný odpoledne.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny beatáky, jsem rád, že jsem to stihnul, letěl jsem sem z Prahy.
1: Ano.
2: Malešice, Malešický, takže takhle to je a jinak jedu na Rožmita a pod Třemšínem, tam jezdím nějaký rok už teďka, je to tam super, Český kraj mám rád. Takže povídejte, já tě nechci přerušovat.
1: Ne, já jsem tě krásně to říkal, já jsem tě říkal, že jsme měli přibližně stejnou cestu a typuju, že to, na čem si přijel, bude Honda.
2: Mám Afričku, mám milovanou Afriku, kterou jsem si vysnil, je to můj sen. Aha. Předtím jsem jezdil silnici 7 pade, mám nějaký leta už 55 na krku, takže jsem říkal, trošičku zvolníme. Půjdeme do Afričky, mám rád Dakar, mám rád prostě takovýhle akce různý, všelijaký, motorkářský, všecko, co se týče motorek. Takže takhle to je.
1: A zvonil jsi, jo? Jasně, úspěchy by odpovědí. Dobře, tak my jsme krásně vlastně už jako vyzradili těm, kteří umí číst mezi řádky, co budeš hrát za muziku, a stejně si to řekni o Fiko. Co to bude a pro koho to bude?
2: Hele, nemůžu jinak. Jsem z Malešic, je to pražský Rémon, Vítkovo kvarteto. Kluci z plynárny, kluci z bohemky, z fotbalu, motobanda moje, všechny je zdravím. Nikdo by mě to neodpustil, kdybych tady to nezahrál. Hraju to v práci, peru jim to do hlavy, oni se všichni smějou, takže takhle to je, prostě nemůžu jinak.
1: Jdeme na ní, děkuju.
2: A jinak přeju beatu, ať vám to jede furt, ať vám to hraje. Dobře se to poslouchá na mašině, asi 7 minut tady před pískem jsem letěl, byl tam masakr, Metallica to byla, nevím, co to bylo.
1: No,
2: to bylo moc krásný. To se mělo dobře. Doufám, že mi nepřijde pokuta, jo, z radaru trošičku jsem přidal. Tam je potom kirínko, že jo, takže tady to, ale no. Naštěstí je tam nějaká tolerance, jako rychlostní, takže to jde. No.
1: Jo,
2: asi jsem se do toho vešel.
1: Tak to nevím, jestli je tolerance, ale budeme zjistit od místních, jestli fotějí zezadu. Hele, děkuju, jdeme na muziku.
2: Děkuju moc. Mějte se všichni, ahoj, čau.

0: Vyťáci, kdo sedel? Vysíláme živě z Baker's Crown na rádiu Beat.
1: Ano, abych vám tak jako popsal, vy, kteří jste se tady ještě neukázali, jak to vypadá v píseckém Baker's Crownu, tak když vstoupíte dovnitř, tak jsou to vlastně takový zděný chodby, tubusy a úplně ta prostřední, kde jsou i ty hlavní dveře, tak tam stojí mobilní studio. Koukáme takhle jako ven těmi dveřmi, tím, že venku je spousta světla, tak když někdo přichází, tak není úplně původně vidět do obličeje, vidíte tu siluetu. No, před nějakou chvíli jsem viděl siluetu a říkám si, Ježíši Kriste, není to. A byl to. Kamil Střihavka je tady vedle mě. Kamile, hezký odpoledne.
2: Ahoj Stando, zdravím všechny býťáky.
1: Kamil Střihavka, motorkář, navíc ještě vlastně místní, že jo, protože ty patříš tady jako já k Indošům a k First Check, tak pro tebe to byla v podstatě povinnost. Nebo kde ses tady vyloupnul?
2: Prosím tě, já jsem přijel za svým kamarádem, ano. Mírou Žižkou, u kterého jsem si tedy Indian Motorcycle Písek, ano, zakoupil svého vysněného Indiana. Zakoupil jsem si motocykl, o kterém jsem snil už od svých 11 let a Míra Žižka mi ho i přestavil, protože má už 30 let firmu staví motorky, ano, a tak mi udělal přestavbu. Jeho firma VMP tedy, ano, a udělali mi strašně hezky podle mýho gusta a ten motocykl v tuhle chvíli vlastně odráží mou osobnost a jedná se tedy o skauta Bobra, abych to doplnil teda.
1: Ano, ano, kdo pozorně čte na Beatovém webu ví, protože viděl fotky z toho přebírání tohohle motocyklu, tak teď se může podívat na živo. Ono tady těch Indošů je víc, protože jsou tady doma. Já jsem taky přijel na svém, Míra přivez ještě něco a málo ze své sbírky, kterou má tady 500 metrů daleko, včetně té stavby k 25 letům. Doufám, že nekecám. Teď tady vykukoval na mě, aby mi to potvrdil a už se zmizel. Je to k 25 letům pekelec, viď? Potvrzuje, tak si to pamatuju dobře. Tak ještě máte chvilku čas, když se tady ukážete do dvou, můžete se podívat i na tyhle ty motocykly, protože o těch Indiánech zatím řeč úplně nebyla a bavili jsme se o těch ostatních, na kterých přijeli býťáci. Kamile, muzika, co dáme, proč dáme?
2: Tak jestli můžu na přání, to je poprvé v životě, co mi někdo zahraje na přání, tak já bych chtěl poslat všem býťákům Ozzy Osbourna, Perry Mason.
1: Jdeme na ní, děkuju.
2: Tak hezký den.

0: Bajťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Ale taky už jsme ve finále toho našeho živého vysílání z Bikers Crown v Písku, protože se řeklo, že od 12 do 2 bude zapnuto mobilní studio. Když se podíváte na hodinky, tak ta druhá zase není už tak daleko. Ještě jedno povídání a ještě jednu muziku zvládneme. Ten, o kom se mluví a nedaleko bývá, on byl schovaný tady za tím banerem. Tak Míra Žižka je tady vedle mě s Martinem. Kluci, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, čau.
1: Míro, ty jsi Kamilův kamarád, můj taky kamarád, tak my pojedeme, až to tady zabalíme, tak pojedeme na kávu tady kolem tebe, protože já, když jsem přijel, tak jsem samozřejmě to frnk okolo, ale nestihl jsem se zastavit, protože bylo potřeba tady Máňu zapojit. Co novýho u tebe? Protože naposledy jsme se bavili v březnu v Brně na motosalonu, to už byly jasný nějaký plány tej přestavby toho areálu u tebe tady, tak jak to vypadá dneska?
2: Prosím tě, takže ten areál už je, dá se říct, zvenku téměř hotový. Zevnitř prostě jsme to nějak trochu odsunuli, protože sezona, že jo, už se nám nechce horko, to se pro ně dá prostě pracovat v tomhle počasí, to je nelidský, jo. Takže zvenku krása, zevnitř ještě to má nějaký trhlinky, ale ty odstraníme na podzim a dá se říct, že do Vánoc, jestli si k nám zavítáte, prostě bude to v topu, jak
1: ano,
2: se říká.
1: Tady je potřeba si říct, že to, co vzniklo vlastně tady z malého, skromného Indian Písek je vlastně velký areál, který je takový skoro už multifunkční, otevřen všem. To bychom asi taky měli říct, že všichni, kteří jedou tady okolo, tak se můžou zastavit na kávu a koláček. A to doslova, protože přibyl tam Airstream na zahrádce, jsem koukal, ten půjdu okouknout, jak je naleštěn a jak drží. Takže všichni jsou zváni tady k vám do toho areálu, který se zvětšil, kam se těch motorek vejde spousta. To bychom asi měli říct, aby jako zaznělo. Martine, co ty, jak hodnotíš přestavbu tady v Písku? Ty to sleduješ častěji než já, protože jsi místní.
4: Já jsem skoro domácí, skoro zdejší. Ne, určitě je to moc pěkný, protože to, co Míra tam vlastně s klukama dělá, tak to zaslouží opravdu jako pochvalu. Bylo to, víme všichni asi dobře, jak to vypadalo, že jo, tak ta prodejna byla hezká, nicméně ty prostory toho servisu byly stísněný a pak se tam špatně pracuje, tak teď vlastně to bude takový jako plnohodnotný a bude tam jako hezká dílna a ještě tam přibudou potom prodejní kanceláře a bude tam vlastně jako i bazár a všechno, takže z mýho pohledu je to skvělý, co tam kluci dělají a strašně jim držím palce a fandím.
1: Ano, na geniálním místě hned pumpa je vedle a noční klice nemusí dodržovat.
2: Já ještě doplním, když už můžu o té pumpě, máme tam i pivo pumpu. To doslova.
1: Tak dobře, tak to je další pozvánka k vám. Já zabalím Máňu tady a pojedu se podívat teď, ale pojďme ještě říct, jakou dáme muziku.
2: Ale tak já bych to viděl asi tak, já to risknu, protože jestli mě za to ukamenujou kluci od Dimitry a následně Proteus, tak to je vlastně to konec konců jejich problém, že se jim to možná nebe líbit. Dáme tam písničku od Dimitry jako Indian.
1: Ano, dobře. To se celkem hodí k té značce. Tak jo, kluci, děkuju moc krát a já se rovnou rozloučím, protože když se dívám na hodinky, tak ono už toho času za stolik nezbývá, 13.56 je přesný čas, takže to tady pomalu začneme uklízet. Kdo je na cestě tady někde v dosahu, tak samozřejmě je zván, protože ještě nějakou chvilku nám to zabere, než to zabalíme a samolepky i ty speciální 3Dčkový na motorky budeme balit poslední, takže kdo ji ještě nemá, bude mít tuhle tu šanci. Zároveň, kdo není za volantem ani za řídítky, tak se podívá třeba na Facebook nebo Instagram nebo TikTok Bikers Crown, protože jak jsme říkali, ten GPS tracker Monimoto 9 už je ve hře, už tam visí jasná pravidla, už se můžete zapojit s tím, že 7. července, ono se to dobře pamatuje, 7.7. přímo takhle v éteru Beatu vyhlásíme, kdo si odnese tuhle tu praktickou záležitost, která se namontuje do motorky nebo namontuje, může se tam někam schovat a která vám dá vědět, pokud by se motorka třeba pohla a pohybovat se zrovna v tu chvíli nemá. No a já se loučím, pouštím Dimitry a předávám zase připojení zpátky do pražského studia.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D1 z Prahy na Brno před mostem Šmejkalka je to zhruba na 10 minut, stojí se od 10. kilometru. Dálnice D10, aby těch desítek nebylo málo, na výjezdu z Prahy na Mladou Boleslav až na 9. kilometr se popojíždí a zdržení pro osobní auta přes 5 minut. D8, příjezd do Prahy od Roudnice, od 5. kilometru se poskakuje až do Libně a to zdržení je přes 10 minut. A podobná věc je i na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně na 9. kilometru před Rudnou. Budete zastavovat a potom popojíždět až na Zličín přes 10 minut určitě. Pražský okruh ve směru od letiště kolem D5 24. až 17. kilometr stále přetrvává silný provoz a čtvrt hodiny zdržení pro osobní auta. Na Náchodsku v Jaroměři v Hradecké ulici se srazila dvě osobní auta, v Ostravě na Těšínské je silný provoz a v něm bouračka osobáku a motorkáře a ještě Zlínsko napajedla nádražní ulice, tam policie vyšetřuje bouračku tří osobních aut. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno, během odpoledne se na některých místech může vyskytnout kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 37 stupňů, ty noční klesnou na 17, zítra se ještě o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou čeká v prvním kole tenisového Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s domácí Hana Klagmanovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros ruská Anastasia Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Alexejem Popirinem. Jakub Menšík narazí na domácího Toboho Samuela. Rozhodl o tom dnešní noc v Londýně. Rusko má v České republice opět nejvyšší diplomatické zastoupení. Prezident Pavel dnes převzal na Pražském hradě pověřovací listiny velvyslankyně Anny Ponomarjovové. Je nástupkyně Alexandra Zmejevského, který na ruské ambasádě skončil v květnu po 10 letech. Velvyslankyní v České republice jmenoval ruský prezident Putin loni v prosinci. Na ambasádě v Praze už v minulosti opakovaně působila. Má také další vazby na Českou republiku. Mimo jiné zde studovala. Cenové stropy na naftu a benzin, které Česká republika od dubna uplatňuje, dodržuje naprostá většina čerpacích stanic. Specializovaný finanční úřad provedl za dobu trvání cenové regulace 3040 kontrol. Překročení stropu odhalil ve 32 případech. Za porušení regulace hrozí provozovatelům pokuty. V Paříži, kde teploty v posledních dnech šplhají ke 40 stupňům, otevřeli ochlazovací místnost pro veřejnost. Obyvatelstvo tak může trávit úmorná vedra v klimatizovaných prostorech. Úředníci připravují otevření dalšího klimatizovaného prostoru. Venku přitom hasiči nachystali ochlazovací lázeň pro pacienty s úpalem. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Na úvod dnešních tupláků vousáči, já myslím, že to je docela stylový, pohodový. Tohle byly ZZ Top a jejich připomínka tvorby jedna, který z roku 1983, to byla ta první s názvem Lex a byla to píseň z desky Eliminator, která vyšla vlastně i u nás v Suprafonu, takže není snad jediný býťák, který by ji tehdy neposlouchal. Tedy kdo už byl na světě, samozřejmě, to je jasný, to dá rozum. Máme i mladší býťáky posluchače. A ta druhá, I Got to Get Paid, tak tu jsme si dali a připomněli jsme si tak jejich tvorbu z roku 2012. La Futura byla ta deska. No a teď nás čeká trošku historická záležitost. Rok 1964 přinesl slavnou desku Hard Day's Night. No a jdeme na to. Tu si dáme jako, tedy tu píseň titulní si dáme jako první v tom následujícím tupláku a vy už víte, že to budou Brouci, to je jasný. Marta My Dear je druhá. Je to záležitost ze 68. z Bílého alba. Takže Beatles na beatu v tuplácích právě teď. Já jsem Ota Semana, přeji příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: No, je čas zase trošičku přiostřit. Tentokrát to uděláme společně s AC/DC. Vydáme se do roku 1978, abychom si poslechli If You Want Blood, You've Got It. Tuhle věc si dáme jako první, takže uslyšíme Bona Scotta. No a ta druhá vlastně bude taky z repertoáru jeho, tedy v jeho provedení. Big Balls bude druhý kousek, kde se vrátíme až do roku 76. Tady jsou AC/DC.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na radě.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Balada z desky Brothers in Arms z roku 1985 je vlastně skoro až takovou ukolébavkou, klidně by se to tak dalo říct. Mark Knopfler v ní vlastně utěšuje svoji milovanou osobu, řekněme, dost poetickými slovy. A byla to píseň, která se stala skoro, bych řekl, i ukolébavkou, alespoň v mém případě, protože kdykoliv jsem tu desku pouštěl, tak u tohohle jsem vždycky zaručeně usínal a většinou se mi to povedlo. Takže je to ukolébavka, no, proměňuje chladný a krutý svět v takovýto klidný místo. Tohle byly Dire Straits. My jsme ještě před touhle písní slyšeli Sultans of Swing, song z roku 1978, eponymní desky téhleté formace, single, který byl vlastně prvním singlem Dire Straits a je to píseň o partě kluků, který prostě po práci jdou do klubu a tam si hrajou s místní kapelou nebo založí jakou místní kapelu Sultans of Swing. Je to jedna z těch barových kapel, které mají docela dobrý nápady, ale chybí jim ty ambice, aby se posunuli dál a výš, a tak si hrají jenom takhle ve svém vlastním volném čase. Takhle to alespoň Mark Knopfler myslel a ten nápad, ten vznikl v době, kdy viděl v jednom takovém klubu právě, kam ho zahnal déšť, bylo to v Ipswichi, tak tam v takovém baru někdy už jako hodně po půlnoci, tak se tam publikum skládalo prý z nějakých asi 4 nebo 5 opilců, kteří se tam ploužili různě po parketu a vůbec nevěděli, o co jde. A ta kapela, která tam hrála, tak to byli prostě kluci, kteří když zakončili vystoupení, tak jako do mikrofonu ten zpěvák křičel: moc vám děkuji, my jsme sultáni swingu. Prostě takovým tím, takovou v té euforii, že opravdu si zahráli, byť teda publikum bylo naprosto úplně jinak naladěné. Takže jemu to přišlo vtipný a říkal si, že o tom musí napsat písničku. A tu taky napsal a my jsme ji teď slyšeli v tuplácích na beatu. To byla ta první od Dire Straits. Teď nás čeká vlastně už finále toho dnešního, těch dnešních dvojic písní a dáme si domácího interpreta, bude to Aleš Brichta, s ním se vydáme do poloviny 90. let. 96. rok, pokud se nepletu, přinesl desku Ráno ve dveřích Armády spásy a z ní pro vás budu mít píseň V uniformě lokaje. A pak nás čeká ještě takový výlet do bájí a ten přišel nebo spatřil světlo světa v roce 1994 na desce Růže pro Algernon. Takže tady je Aleš Brichta a závěr dnešních tupláků na beatu.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: Lejboj, lejboj! A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Plánky, teď vypadneme ze středověku a půjdeme do přítomnosti. Ta přítomnost, ta bude souviset i s Pepou Lábusem, který přinese zprávy na 15. hodinu, pak si dáme něco o Aerosmith, ale chystám taky Petra Gabriela, Katapult nebo Rolling Stones. Zkrátka, muziky bude i na příští hodinu určitě dost. Teď si podíváme na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Nejdřív něco z Národního dopravně informačního centra, D10 mezi 4. až 9. kilometrem ve směru na Turnov máte počítat s tvorbou kolony vozidel před dopravní nehodou. A podobná situace, ta je před nepojízdným vozidlem na D1 mezi 2. až 9. kilometrem ve směru na Ostravu. Na D5, což je plzeňská dálnice, mezi 5. až 9. kilometrem ve směru na Plzeň je kolona před dopravní nehodou a tady pozor, je to požár vozidla, neprůjezdný je pravý jízdní pruh, to vozidlo hoří na 9. kilometru. Na D4 Strakonické na 30. kilometru ve směru od Prahy na Strakonice stojí odstavené porouchané vozidlo. Odstavené vozidlo je také v Žižkově ulici nebo na Žižkově třídě v Českých Budějovicích, dále pak v Uhelné ulici ve Znojmě bourala dvě vozidla osobák s nákladňákem, tak buďte opatrní. Na Švajcerově ulici v Olomouci v silném provozu vyšetřují také dopravní nehodu osobáku s nákladňákem a osobák a motocyklista, to je předmětem vyšetřování v Těšínské ulici v Ostravě, taky v silném provozu, tam teď jsou majáky, tak s tím počítejte, býtňáci, a jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býtňákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne se na horách na západě Čech vyskytne kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou až 39 stupňů. Ty noční klesnou na 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté extraligových Karlových Varů posílí americký obránce Daniel Brickley, který na západ Čech přichází z Finska. V minulé sezóně pomohl Tampaře Tampere k zisku mistrovského titulu. V lázeňském městě Brickley podepsal roční smlouvu s obcí. Klub o tom informoval na svém webu. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Dnešní rozsudek není pravomocný. Lze proti němu podat odvolání k městskému soudu v Praze. Žalobce nejvyššího státního zastupitelství zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti usnesení o zahájení trestního stíhání v tzv. Bitcoinové kauze. Podle něj jsou stížnosti nedůvodné. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky v zemích Evropské unie by měla být prodloužena o další rok do 4. března 2028, ale s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Návrh Evropské komise dnes představil komisař pro vnitřní záležitosti Brunel. Navrhovaná opatření podle něj komise intenzivně diskutovala jak s ukrajinskými představiteli, tak se státy Evropské unie, hlavně s těmi, které hostí nejvíc ukrajinských uprchlíků. Mezi ně patří i Česká republika. A je po zprávách, po nich si poslechněte Aerosmith na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Pult znám podobu tvou pravou. Dneska jsem někde četl takovej titulek, jakože pořadatelé ruší různý akce kvůli horku, který bude o víkendu, a tím pádem ty akce třeba nebudou úplně fungovat. Já věřím tomu, že rockových akcí se tahle záležitost týkat nebude a že rockeři prostě rušit akce nebudou a nemusí. Co se týče tedy věcí, které plánujete, ať už tam hrajete, vystupujete, nebo třeba jste pořadateli, anebo tam jdete jenom jako diváci, tak mi můžete dávat, protože pozvánkový den je ten pátek, to je celkem jasný, a i teď během toho odpoledne se budu tedy pozvánkám věnovat na různé rockové akce, můžou být samozřejmě i sportovní anebo nějaký další, už mi tady přišla nějaká akce na speciální, k tomu se dostanu každopádně. Vy můžete posílat, a to je důležité, abyste věděli, kam ty pozvánky, tak 720 001 222 SMS-kami, maily na studio@radiobeat.cz, můžete posílat pozvánky taky na naší beatáckou apku, kam se to hodí, buď tedy přímo zvukově, tedy že to namluvíte sami a je to takový osobnější, tak to můžete posílat taky, anebo to můžete udělat i písemně přes beatáckou apku. Tak posílejte pozvánky, já je budu postupně během toho odpoledne, jak mi to bude chodit, odbavovat. No a z muziky, z té pro vás tady teď momentálně mám, co koukám, slíbený Rolling Stones.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Fire, Jimi Hendrix, pozvánky zvu všechny tuto neděli do České Skalice u Náchoda na celodenní akci u příležitosti výročí 160 let války roku 1866. Bude ukázka bitvy, vojenský tábor, spousta různé muziky a také dobroty a řemeslné pivovary. Píše mi tady Ivana, děkuje za zveřejnění. Takže do České Skalice u Náchoda můžete vyrazit, máte o důvod víc. Dobrý den, prosím, kapely Koda a Kašpar v sobotu 27.6. Svratka u Hlinska, pouť. Takhle mi to tady přišlo jednoduše. Začátek koncertu je ve 20 hodin a vy tam buďte samozřejmě klidně dřív, protože se můžete osvěžit.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
3: Přesně, mikina Beatu sekne každému, s kapucou i bez, v několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
5: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
7: 11.
6: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
5: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
8: 11.
5: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v pondělí po 11. večer na Beatu.
3: Radio

Tak to byly Twisted Sister a jejich We're Not Gonna Take It, slavná to píseň, a já bych rád upozornil býťáci, že nás čeká zajímavý víkend. Pokud tedy v tom vedru nepůjdete nikam na nějaký big beat, nevyrazíte někam ven, nepůjdete ani k vodě, tak si nenechte ujít, ale k té vodě si můžete vzít sebou rádio, tak si nenechte ujít naše víkendové vysílání, budou to opravdu zajímavý, hodně zajímavý pecky a songy. Má to podtitul, na začátku byl song, tomu budem věnovat celý ten následující víkend. A o co půjde? Půjde o to, že kapely, které když začínali, tak se možná ještě nemenovali ani tak, jak se jmenují dneska a jsou slavný, jo? Třeba Beatles a podobně, třeba David Bowie se ještě tenkrát neříkal Bowie. No a v té době už měli nějaký nahrávky, byly to první songy, kterýma se snažili nějakým způsobem vejít do světa hudebního. No a tyhle ty songy, tak ty budou znít v průběhu toho víkendu nastávajícího a bude to opravdu hodně, hodně luxusní

výlet do historie těch slavných kapel na jejich úplný začátky. To si fakt nenechte ujít, protože jsou to skvělý raritky. Jinak pozvánky samozřejmě posílejte i nadále, jo, to je jasný. Tady jsou Toto Africa.

0: Deep Purple Lazy, přivedla nás tahle ta píseň až k 16. hodině. Na 16. chystá Pepa Labus zprávy. No a v příští hodině samozřejmě připomínám, budu se věnovat zase pozvánkám, tak je klidně posílejte na 720 001 222 SMS-kami, mailem na studio@radiobeat.cz nebo přes bíťáckou apku. Teď se podíváme na dopravu a po celé uslyšíme jes.
1: Bíťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D11 mezi 23. až 27. kilometrem ve směru na Hradec, počítejte tady s tvorbou kolony vozidel před dopravní nehodou, zpráva z Národního dopravně informačního centra. Na D11, když zůstaneme, tak na 58. kilometru ve směru od Prahy na Hradec stojí odstavené porouchané vozidlo. Na D5 plzeňské dálnici 25. kilometr trasy Praha-Rozvadov, tady jsou dvě havarovaná vozidla, takže počítejte s dobržďováním. Na Libušské ulici v Praze vyšetřují dopravní nehodu osobáku s dodávkou. A bouralo se taky na D0C exit 16 směr D1. Tady je osobák, který to tam opřel o svodidla. Bíťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním bíťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne se na horách na západě Čech vyskytne kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou až 39 stupňů. Ty noční klesnou na 17.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Všechny čtyři české posádky na světovém poháru ve veslování v Lucernu prošly z úvodních rozjížděk do zítřejších semifinálových bojů. Pavlína Flamíková a Anna Šantručková na dvojce bez kormidelnice postoupily z druhého místa. Další tři lodě skončily ve svých jízdách třetí a postup si zajistily na základě dosaženého času. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů prosadila nový zákon o státních zaměstnancích. Má usnadnit výměnu státních úředníků. Jejich zaměstnávání se bude víc blížit běžnému pracovnímu poměru. Koalice před hlasováním na návrh ministra Šťastného za motoristy prosadila předčasný konec rozpravy, do které se ještě hlásili opoziční poslanci a pevný čas hlasování. Podle opozice norma povede k politizaci státní správy a umožní vedoucí garnituře dosazovat si na úřady loajální lidi bez ohledu na odbornost. Normu teď dostane k posouzení Senát. Ostravský okresní soud dnes nevyhověl návrhu žalobce na vazební stíhání karvinského primátora Jana Wolfa v korupční fotbalové kauze. Soudkyně ho propustila. Důvodem návrhu byly obavy z ovlivňování svědků a maření vyšetřování. Vyšetřovatelé Wolfa viní z uplácení rozhodčích a hráčů. Hrozí mu až 8 let natvrdo. Dál tedy bude stíhán na svobodě. Vinu odmítá. Zemětřesení ve Venezuele připravila o život 589 lidí, zraněných jsou skoro 3000. Počet mrtvých se oproti poslední bilanci zdvojnásobil. Americká armáda mezitím oznámila, že na podporu záchranných operací nasadí dvě vojenské lodě, letadla a vrtulníky. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Yes na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

to říkal, pozvánky, který posíláte, posílejte samozřejmě i nadále. Jednak tedy je možnost na 720 001 222, stejně tak je pochopitelně možnost to i posílat na studio@radiobeat.cz mailem anebo přes naši býťáckou apku. Tak pojďme na to. Ahoj býťáci, rád bych pozval všechny příznivce rockové muziky na koncert mladé rockové kapely Projekt. Dnes v pátek 26. června od 17 hodin v občerstvení na cyklostezce Mariadol u Světlé nad Sázavou. Přijďte si užít příjemné odpoledne plné živé rockové muziky, těšíme se na všechny, kapela Projekt. No tak vidíte další z těch typů, pokud tedy pojedete na kole, tak to tam můžete klidně zapíchnout a třeba si užít i pěkný Big Beat. Pozvánky posílejte, já pouštím Creedence Clearwater Revival. S vámi nabídl Ota Seman, přeji příjemné odpoledne.

George Harrison, Eric Clapton a jejich verze Here Comes the Sun živě, tak jak jsme si ji teď pustili tady na beatu. Ahoj býťáci, zveme na první prázdninové dětské odpoledne do Rybníku u České Třebové, kde večer od 20 hodin zahraje kapela Hit Music z Litomyšle. Jste všichni srdečně zváni. A ještě pozvánka na sobotu, zveme všechny v sobotu od 21 hodin do Roztok u Křivoklátu na fotbalové hřiště, kde bude hrát kapela Brutus. Občerstvení a stanové místo zajištěno, na závěr ohňostroj zvou fotbalisté z Roztok. Takže tam můžete taky. No a posílejte dál 720 001 222 textovkami přes mobil, maily studio@radiobeat.cz a případně tedy přes býťáckou apku, kde je možnost to i namluvit, aby to bylo takový jako osobnější, víc od srdce.

0: s Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Hlásím se vám z třetího časového pásma. Tak daleko jsme se posunuli od mého posledního vstupu. Ještě před Moskvou jsme navštívili městečko Gagarin, které je pro nás takovou vzpomínkou na prvního kosmonauta ve vesmíru. Potom jsme pokračovali objezdem Moskvy, který je dlouhý, ta spodní trasa 140 kilometrů. Velkým zážitkem byl také přejezd řeky Volhy. Volha to je matka všech ruských řek. Její šířka v místě, kde přejíždíte po mostě, je 3,1 kilometru. Ve městě Nábřežní Čelny jsme byli velkou atrakcí. Za ty dva dny, které jsme tam strávili, jsme začali být dost známí a točila s námi i internetová televize. Poté jsme se přesunuli z obrovského Tatarstánu do Baškýrie, kde jsme mohli podél silnice sledovat takzvané koníky. Těmi se čerpá nafta z nitra země, tak jak to známe třeba u nás v okolí Hodonína. Naší zatím poslední zastávkou je bývalé carské město Jekaterinburg. To nám připravilo neskutečný příběh. Na benzínce před městem jsme narazili na motorkáře Piotra. Požádal jsem ho, zda by nám mohl pomoci najít nějaký levný hotel, protože zde není možné použít služby Bookingu. Řekl, že o jednom levném hotelu ví, jel tam s námi, cena však pro nás byla nepřijatelná a tak Piotr přišel se zajímavou nabídkou. Má totiž v centru města v novostavbě nově koupený byt, od kterého právě dnes dostal klíče. Jel tam s námi, vyjel s námi do 16. patra, předal nám klíče a řekl, zde můžete být, jak dlouho budete chtít. Bylo to pro nás něco neuvěřitelného. Přespali jsme jednu noc a dnes právě opouštíme Jekaterinburg. Oba motocykly CF Moto mají za sebou téměř 4000 kilometrů a jedeme dál směr Tjumen. Fotografie z cest můžete sledovat i na mém facebookovém profilu. Tak ať to jezdí.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s pětiletou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byl Ted Nugent a jeho pecka Cat Scratch Fever. I on samozřejmě zpíval ještě v dobách, kdy nebyl slavný a určitě někde třeba i v koupelně a možná, že z toho jsou i nějaký ty nahrávky. Každopádně já bych vás chtěl vlastně takhle pozvat k tomu, abyste si nenechali ujít tento víkendový program, který máme pro vás připravený, protože o tomto víkendu to bude opravdu velká přehlídka rarit, jo, takhle bych to klidně řekl, protože tady se chystají písně z dob, kdy velké hvězdy ještě nebyly hvězdami, některé se dokonce ještě ani nejmenovaly tak, jak se jmenují a jak je znáte pod těmi jmény, pod kterými je znáte, jako třeba Paul Simon a Art Garfunkel, to byly Tom a Jerry, jo, v té době ještě. No a ano, je to hodně dávno. No a tyhle ty písně budou znít o víkendu, tedy písně z dob, kdy hvězdy ještě nebyly hvězdami, takhle bych to možná řekl. Takže si to nenechte ujít a tyhle raritní kousky si pěkně vyslechněte, ať už to bude zítra, anebo pozítří, tedy v sobotu i v neděli tady u nás na Beatu.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Leč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tolik tedy Bára od kabátu už je minulostí a Pepa Lábus dorazí se zprávami za malou chvíli, pak si dáme kysáky, taky něco od Genesis a určitě v příští hodině uslyšíme i Jirku Schellingera, tak tím jsem vás trošku navnadil na muziku, kterou chystám na tu příští hodinu. Jako takhle, pořád ještě buďte ve střehu ohledně Elise Coopera, to nikdy nevíte, že jo, samozřejmě, ale teď se podíváme na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D11 z Prahy na Hradec Králové, 27. kilometr, nehoda v levém pruhu, IZS na místě, kolona už od 20. kilometru. Píše mi tady Víťák Tomáš, já mu za tuhle informaci děkuju. Když se podívám na další věci, D1, 13. kilometr ve směru od Prahy na Brno, nějaký předmět na vozovce, tak buďte velmi opatrní. Na Králové Dvorské ulici v Trutnově došlo k dopravní nehodě. Osobák tam naboural do sloupu a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A ještě pozor na D35C. Na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice stojí odstavené porouchané vozidlo. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Audio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne se na horách na západě Čech vyskytne kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou až 39 stupňů. Ty noční klesnou na 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Po útočníkovi Patriku Šíkovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. Defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Informoval o tom na sociální síti Instagram. Na Jičínsku došlo odpoledne ke střetu osobního vlaku s nákladním automobilem. Na místě zasahoval vrtulník. 4 lidé skončili v nemocnici. Provoz na trati je zastaven a nahrazen autobusy. Nehoda se stala na trati Turnov Hradec Králové u obce Dobrá voda v Podkrkonoší. Ukončení mimořádné situace a návrat provozu na trati je zatím odhadována na dnešní 19. hodinu. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Pavel. Oznámil to na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Na doživotí poslal německý soud za mříže saudsko-arabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburku. Při zběsilé jízdě na magdeburském hlavním náměstí zabil 6 lidí a přes 300 dalších zranil. Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou. To v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte KIS. Na rádiu Beat.

Misunderstanding, tak tohle byly Genesis a píseň z alba Duke. To byla začátek 80. let, krásná doba. No, tak byli jsme mladší, no, co si budeme povídat. I když ta doba samozřejmě zase tak úplně luxusní nebyla, ale nám to tak připadalo právě díky tomu, že jsme byli tak krásně mladí. A navíc ta muzika, když se sem takováhle dostala, tak to vždycky stálo za to. Máme 8 minut po 17. hodině s vámi na beatu ta semana. Přeji vám příjemné, pohodové, ničím nerušené páteční, trošku horké odpoledne. Je 26. června, určitě bych rád připomněl, že svátek má dnes Adriana, takže ta gratulace by měla letět kterékoliv Adrianě, která teď momentálně poslouchá. Jestli neposlouchá a máte ji někde po ruce, pogratulujte ji třeba i za nás, ale samozřejmě za sebe taky, na to nezapomínejte. Já jsem slíbil Jirku Schellingera, toho si pustíme teď a uvidíme, co pak bude dál.

0: Já vám říkal, že to úplně klidně může přijít, no a vidíte, to tady, tohle byl skutečně Alice Cooper, Spark in the Dark. Tenhle ten chlapík přiveze svoji hororovou show do Plzně 30. června, to je z toho vedra. 30. června, což je v úterý, v Lockspeed Areně v Plzni, bude u toho kdo, to se dozvíte právě teď, bude to Pavel. Ota Radio Beat, halo.
1: Pavel, ahoj.
0: Čau Pavle, povídej, co potřebuješ?
1: Je Kupra.
0: Kupra? Co Kupra?
1: No, slyším zrovna.
0: No takhle, že ho slyšíš, no tak to jo, já jsem ti špatně rozuměl, já jsem říkal Kupra, co chce Kupra? Aute. Jo, že seš v autě, no tak jo, tak dobrý, hele, člověče, slyšíš ho, to znamená, že v úterý 30. června pojedeš do Lockspeed Areny do Plzně, jak je to máš daleko?
1: Zone, tak 100 kilometrů.
0: Zlone, jo, jo, jo, to jde, no, to vemeš přes Jesenickou, ne?
1: Ano, ano.
0: Aha, tak to je jasný. Hele, tak ti gratuluju, protože skutečně dva lupeny jsou tvoje. Byl jsi první, kdo se dovolal ve chvíli, kdy Alice Cooper začal hrát Spark in the Dark a ty si tím pádem užiješ ten parádní koncert. To je dobře, ne?
1: Jo, parádní.
0: Tak to je fajn. Tak hele, ať se ti to tam líbí.
1: Děkuji moc.
0: Jo, měj se, čau, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.

0: Další lupeny na koncert Elise Coopera už našli svého majitele. Nás teď za chvíli čeká Šimi, tedy přijde s menšinovými sporty, bude to na nás hrnout a potom si dáme něco od Iron Maiden. Teď se podíváme na silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na ulici 26. dubna v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků na D11, 79. kilometr trasy Jaroměř Praha stojí odstavené porouchané vozidlo. Když na D11 zůstaneme, tak na 7. kilometru ve směru od Prahy na Jaroměř havárie osobáků. Pozor, budete to tam objíždět. A na D48 na 15. kilometru trasy Nový Jičín Bělotín havaroval nákladák s osobákem. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Prášinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští silniční cyklisté mají za sebou pátou etapu závodu Tour Transalp. Trať měřila 100 kilometrů, měla více než 2300 metrů převýšení a jelo se přes Monte Grappa. Nejlépe si vedl Petr Schwarz z Domestici CZ, který obsadil 16. místo. Plochodrážní jezdci Jan Kvěch a Václav Milík vyhráli v neslaném mistrovství Česka dvojic. Favorité ve finále porazili domácí duo Klíma a Vojdilo. Bronz získal dvojice Petr Kvěch a Konzak ze Svitav. Basketbalistky ZVVZ USK Praha posílí francouzská reprezentantka Aminata Geová. 23-letá podkošová hráčka přichází ze španělské Zaragozy. V Praze začalo mistrovství Evropy v boxlacrosu. Češky ve své premiéře na mezinárodní scéně porazili Finsko 25-2 a dnes večer je v Radotíně čekají Němky. Češi podlehli po boji Izraeli 14-16. O víkendu se v Orlickém Záhoří koná mistrovství Evropy v rogainingu. To je sport podobný orientačnímu běhu, jak říká viceprezident České asociace Jan Tojnar.
2: Soutěží se v týmech, trať závodu není pevně určená. Mapu dostanete předem, abyste si mohli vybrat, které kontroly navštívíte. Kontroly mají různou bodovou hodnotu a vyhrává tým, který během časového limitu nazbírá nejvíce bodů. Vyplatí se pečlivě zvážit, kam jít a co vynechat. Informace najdete na webu rogaining.cz.
1: Frenštát pod Radhoštěm zítra hostí mistrovství republiky ve sportovním dřevorubectví. Závody nabídnou disciplíny se sekerou i pilou, včetně atraktivní hoco nebo springboard. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

Tak sláně býťáci, věděli jste, že se chystá týnecký mazec Volume 20. Jo, 20. ročník, chystá se to na zítra, tedy 27.6. týnecký mazec. A kdo tam všechno bude hrát? No, bude to fakt mazec, jo. Alice, takhle, Alice, dále Swept into Decay.

0: Čáky zdraví Jarda Soukup z kapely Extra Band Revival. Zítra v sobotu 27. června hrajeme v Přešticích na Plovárně a je to od 19 do 22 hodin. A teď pozor, býťáci, plavky sebou. Doražte, ahoj!
1: Já myslím, že plavky to je dobrý dress code.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak to byla bojovná záležitost od Nightwish, Wishmaster, pecka, která teď dozněla a nás čeká. Jednak doprava, pak zprávy s Pepou Lábusem a potom Six O'Clock Rock, tedy výlet do šedesátek.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: D10, 27. kilometr ve směru na Turnov. Tady počítejte s tím, že je dálnice uzavřena z důvodu dopravní nehody. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Na Karlovarské ulici v Plzni vyšetřují dopravní nehodu dodávky, která tam nabourala do sloupu. Je to bohužel se zraněním, takže složky IZS na místě. Na D5, 56. kilometr trasy Rozvadov Praha. Pozor, prasklá pneumatika z nákladňáku na vozovce. Píťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne se na horách na západě Čech vyskytne kupovitá oblačnost. Maximální teploty dosáhnou až 39 stupňů. Ty noční klesnou na 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový klub Pardubic prodloužil smlouvu s trenérem Janem Trousilem a jeho asistentem Tomášem Poláchem. Oba podepsali nový víceletý kontrakt. Ten původní by jim vypršel za 2 roky. Devátý celek uplynulého prvoligového ročníku o tom informoval na svém webu. Od 1. července začne platit povinnost chovatelů registrovat své psy v centrální evidenci. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta až 50 tisíc korun. Pokud by šlo o právnickou osobu, tak až 300 tisíc. Do evidence budou informace zapisovat soukromí veterináři. Chovatelé, přestože nesou za správnost zápisu odpovědnost, budou moci upravovat jenom některé informace o sobě. V Praze dojde v září ke sjednocení sobotních a nedělních intervalů metru. V následujících letech se síť na povrchu rozroste o 7 nových tramvajových tratí. Další opatření se dotknou i autobusů a vlaků. Informace vychází z aktualizovaného dopravního plánu PID do roku 2030. Ten reaguje na data o rostoucím počtu osobních aut v metropoli. Schválilo ho červnové pražské zastupitelstvo. Řecko zakáže od začátku příštího roku přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let. Bude se v tomto směru snažit tlačit na přijetí podobného omezení v celé Evropské unii. Země se stane jedním z prvních evropských států, které přistoupí k opatření diskutovanému v mnoha zemích, včetně České republiky. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Máme 8 minut po 18. hodině, vítejte opět v 60. Spencer Davis Group byli ti první, kteří se nám tady ozvali s tou ozvěnou ze 60. let, a to z roku 1965. Ze Second Alba jsem pro vás měl píseň Keep on Running, která zněla poměrně dost černě. Myslím tím jako černošsky, a dokonce to fungovalo tak, že v té době, kdy se tak úplně ty kapely neznaly, tak černošská rádia zařadila tuhle píseň do svých playlistů, hráli ji, zatímco rádia v Americe, myslím tím ta běložská, tak ta se tomu vůbec nevěnovala. No a pak najednou někdo zjistil, že to nejsou černoši, takže ta černošská rádia je vyřadila z playlistů a museli se zase prokopat zpátky na výsluní do těch běložských rádií. Takhle to skutečně v těch 60. letech fungovalo. Povedlo se jim to. Spencer Davis Group byli ti první, kteří nám tady odehráli svůj song, a to, co jsme slyšeli před malou chvíli, tak to byli The Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. To byla věc, která nám připomněla rok 1966. A byla to taková vlastně typicky poplatná té době píseň, taková naprostá pohodovka, kterou jsme si trošku tedy sklíčená jako o beznadějném pocitu, ale pohodově znějící, myslím tím samozřejmě. Takže tu jsme si dali a připomněli jsme si tak rok 66. No a teď se vydáme na úplný začátek 60., protože píseň, kterou uslyšíme, vznikala už v 50. letech. Roy Orbison ji nazval Mean Little Mama. No a nahrával ji vlastně poprvé už v 57., ale protlačil se s ní do, řekněme, rádiového vysílání a do hitparád až právě na přelomu 50. a 60. let. Jdeme na to, to je ten, který doplní ještě tu píseň, nebo tu, ten Six O'Clock Rock Block o tu třetí píseň, třetí song. Tady je Roy Orbison.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak jsme si na beatu vyslechli něco od Rush, byla to píseň Far Cry, a teď ještě nějaká ta pozvánka, kterou tady pro vás mám. Tuhle třeba nechal Zdeněk a zve nás do Kolína.
1: Ahoj, tady Zdeněk z Kolína, zdravím všechny býťáky a chtěl bych vás pozvat na dnešek do Kolína na terasy za městským společenským domem, kde vystoupí Ivan Hajniš Trio. Ivan Hajniš, zakladatel legendární kapely The Primitivist Group, společně s ním Jaroslav Šantůček na klávesi a Helen Rock na housle. Zahrají jak vlastní skladby, tak samozřejmě rockové a bluesové evergreeny a hity 60. až 90. let. Takže dnes večer Kolín, ahoj.
0: No, tak tohle je možná taky dobrý tip. A pozor, zítra 27.6. v Žabčicích u Brna máte šanci vidět strašnou škálu, obrovskou škálu kapel na Antitrend Open Air Festu. Tam určitě můžete taky vyrazit, vy co máte rádi takovou tu tvrdší, rychlejší, svižnější muziku. Já myslím, že víte, o čem mluvím. Za chvíli tu bude Beatoskop.
2: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Tak, teď se musíme podívat na to, co se děje na silnicích. Vězte, že ve sportovní ulici v Přelouči na Pardubicku vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Také na Pálavském náměstí v Brně je nějaký problém, protože tam je odstavený auto, osobák, osobní auto je tam. A pak ještě pozor na D8 na 39. kilometru ve směru na Prahu od německé hranice, od Drážďan. Tady je na vozovce nějaký předmět. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Čína plánovala rozsáhlý projekt Nebeská řeka na ovlivnění monzunů nad Tibetem. Desítky tisíc zařízení měly pomocí jodidu stříbrného přesměrovat srážky a zmírnit sucho. Projekt ale narazil na fyzikální limity a byl ukončen, jak říká Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
4: Někteří soudruzi v Pekingu jsou nepoučitelní a mysleli si, že poručit počasí půjde i ve velkém. Před olympiádou dokázali vyčistit oblohu oséváním mraku jodidem stříbrným. Ten funguje jako umělé jádro, na které namrzne voda, krystaly stěžknou a spadnou na zem jako déšť nebo i sníh. Jenže projekt Nebeská řeka měl pokrýt oblast velkou jako Aljaška. Plán byl vysát vlhkost z indického monzunu nad řekou Jangtsekiang a stočit ji nad Žlutou řeku. Propaganda je mocná, ale vodu z čistého nebe nevyčaruje. A navíc sousední Indie okamžitě začala Čínu obviňovat z budoucí krádeže mraků. O projektu dnes už není ani vidu, ani slechu. Příroda a její zákony nejdou už šálit.
2: Beatoskop.
3: Xiaomi představilo svá první náhlavní sluchátka Redmi Headphones Neo. Nabídnou aktivní potlačení hluku, výdrž až 72 hodin a bezdrátové připojení s možností spojení dvou zařízení. V Česku se mají prodávat za 1600 korun.
2: Beatoskop.
3: AMD kritizuje levný notebook Apple MacBook Neo kvůli slabé podpoře her. Podle firmy na něm nativně běží jen 5 z 20 populárních titulů, zatímco počítače s procesory Ryzen zvládnou všechny. AMD zároveň vyzdvihuje vyšší výkon svého produktu, větší úložiště a lepší konektivitu svých zařízení. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil.

Jana Kratochvílová s Blue Effectem už šla domů a já bych rád připomněl, že o tomto víkendu máte jedinečnou příležitost slyšet věci, které jste možná ještě nikdy neslyšeli. Prostě takový ty songy ze začátku, kdy kapely ještě nebyly těmi kapelami tak, jak je znáte, ještě se tak ani nejmenovaly, prostě začínaly v těch úplných začátcích, tak vlastně ty první songy, které dali dohromady, které nahráli třeba i někde v garáži, anebo je prostě vydávali ještě na nějakých takových labelech, který nebyly úplně dobře zavedený. Tak tohle všechno můžete zaregistrovat během následujícího víkendu, protože

Tohle byly naprosto rozpoznatelní Doors a já tu mám ještě sadu pozvánek. Jste všichni zváni tuto neděli do České Skalice u Náchoda na celodenní akci u příležitosti výročí 160 let války roku 1866. Bude ukázka bitvy, vojenský tábor, spousta různé muziky a také dobroty a řemeslné pivovary. To mi tady píše Víťák Ivan, takže do České Skalice u Náchoda můžete vyrazit na tuhle historickou záležitost. Kapely Koda a Kašpár hrají v sobotu 27.6. Svratka Uhlinská na pouti začínají ve 20 hodin. Další pozvánka je na prázdninové dětské odpoledne do Rybníku u České Třebové. Hraje se tam večer od 20 hodin, hrát bude kapela Hit Music z Litomyšle. Všichni jste srdečně zváni. A ještě jste zváni v sobotu od 21 hodin do Roztok u Křivoklátu na fotbalové hřiště, kde bude hrát kapela Brutus. Občerstvení a stanové místo je zajištěno. Na závěr pak ohňostroj a zvou vás tam fotbalisté z Roztok. We're the...

Lynyrd Skynyrd dohráli, já už toho víc pro vás nemám. Za chvíli nám začíná páteční flám, protože se blíží 19. hodina, takže vy si ho užívejte a já se jdu někam něčeho napít, protože žízeň je veliká. Mějte se, ahoj.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.

mixtures bridge. Let's go.

0: zase cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 8. Neuděláte kapelu? Rok 1994. Čte Honza.
2: A pak jsme pomalu začali brnkat s bráchou dohromady. Od zimy 1993-94 jsme si občas večer spolu sedli a začali spojovat různé melodie. Jen tak, protože to našim uším občas znělo docela zajímavě. Někdo něco naznačil a druhej se přizpůsoboval. Jamovali jsme. A tím začaly vznikat věci, které byly trochu podobné těm dnešním, asi jako opice Homo sapiens. Máma si pořídila traktoristický sluchátka, protože jí z toho hrabalo. Ale neprotestovala, ani nedávala volume doleva. Byla ráda, že doma jenom nehulíme, ale děláme i něco smysluplného. K nám domů chodilo hodně kámošů, byly to takový seance, prostě se váleli po pokoji a sledovali, jak hrajeme. Mezi těma všema byla i Monika, holka mýho spolužáka ze základky. Seděla, poslouchala naše společné melodie a pak řekla, že to není úplně marný a jestli nechceme založit kapelu. A my odpověděli, že rozhodně ne. Nás totiž věru nikdy nenapadlo založit kapelu. Možná každej zvlášť a někdy zadlouho, ale prostě to nebylo na pořadu dne. Dělali jsme to pro sebe a naše společný jamy jsme brali spíše jako cvičení a přišlo nám to dostatečně naplňující. Otázku, jakou nám položila Monika, jsme si my vlastně nikdy nekladli. Ale ona to neřekla jen tak. Dodala, že by nám pomohla sehnat zbytek tělesa, zkušebnu a podobně. Pár dní jsme to rozebírali a těžko říci kdo, jestli já nebo brácha, tenkrát změnil názor. Každopádně brzy vyrazila Monika do hudebních krámů, kde se vyvěšovala inzerce a v každém z nich připíchla papír, kde bylo napsáno: začínající kapela hledá zpěváka či zpěvačku, basáka a bubeníka, telefon 73 7105. To bylo tenkrát číslo na pevnou linku k nám domů.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.